A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

0: know.
1: But
0: I know. But.

0: La la.
1: Mẹ mama.
0: La la.
1: Ne, řekni mama.
0: La la.
2: Tak řekni Radio 1.
0: La la.

0: first, nada vos no si me daron ni first.
1: Ocho barras.

0: Himbaj Švix, to nám ten rozhlas ale dneska vyhrává.
1: Soličku, pacholičku, mohli bychom si na chvilku přeladit na Rádio 1.
0: Ale to je ta příliš hlučná rozhlasová stanice.
1: Ale ne, a my si to pustíme potichu, Pipík Sedluň to dneska vyhrává.
0: No tak ale na chvilku.

0: Pode acontecer.
1: Ainda mais ela está estagiando.
2: Rádio.

Nejdřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

rodíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil. Čeká na tvoje činy.

loved you. And for me, what we had was real. And it mattered to me.

0: Rádia 1.
1: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
2: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
3: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
2: Poprvé u nás.
3: 23 sportů.
2: 101 disciplín.
3: 3,5 tisíce sportovců.
2: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
3: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
2: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
3: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
2: Více na praha.eu.
3: Vaše hlavní město Praha.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
10: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
11: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STING. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a sting.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
1: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Tak, ahoj, my jsme tři pětiny Tajge a vítáme vás na Dnu z hudebníky, které pořádá tady Rádio 1 a jsme moc rádi, že jste nás pozvali, děkujeme. A právě jste slyšeli Síčka a Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ahoj, to jsem vybrala já, protože jsem si říkala, že také po ránu by to chtělo trošku energie, určitě aspoň pro mě, tak jsme to tam vybrali a já na to ráda třeba cvičím na tyhle písničky od Síčka.
2: Ahoj.
0: A další track, který jsme vybrali, je od Anny Vaverkové, Ostrov hoří, a to je písnička, kterou já jsem třeba hodně poslouchal minulé léto. Je to takový pro mě nějaký feel good song, i když ten název úplně tak jako feel good není, a tak jdem na to.

0: Jako další nás čeká Veil od Maribou State. Taková písnička, jak mám ve zvyku se upnout na nějakou, tak tuhle tu jsem před dvěma lety poslouchal on repeat prostě každý den. A je to z desky Kingdom in Colors. Kingdom in Color.
1: Já se moc těším, Miki.
2: Já taky neznám to.

0: Tak, tohle byly ty Maribu State a teď dáme zase jednu věc, která je nám úplně mega blízká a je to Tomáš Havlen ze svý soulový desky, kde mě teda úplně nějak nejvíc vzala a nejvíc mě dojímá jeho písnička s Ankym.
1: A ještě bychom měli říct, proč je nám Tomáš Havlen tak blízký. Krom toho, že dělá skvělou hudbu, tak my jsme s ním nahrávali naši debutovou desku Květiny nonstop u něj ve studiu. Míchal to, produkoval to s náma a je to takový prostě duchovní otec, nejenom duchovní, ale i skoro fyzický otec té desky.
0: Tak je to miláček.
2: A příští čtvrtek s nám zahostuje na koncertě ve Skauťáku.
1: Ano, máme s ním na jeho desce feed, který tam zahrajem, tak jdeme na to.

0: Reklama Rádia 1.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
4: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu porobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu porobetonových. Více na Dek.cz.
11: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
12: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
13: Reklama na Rádio 1.

0: Tohle byl James Blake z jeho nového alba Trying Times, který jsem teď poslouchala na repeat. Mám hrozně ráda, jak on je tam taková úzkostná energie, tak na to asi vždycky naladím. A teďkon tam máme teda jednoho slovenského zpěváka staršího a je to Richard Miller. Vybrali jsme písničku Už asi něsi, kterou máme pak hrozně rádi, oba s Adamem. A já prostě úplně miluju, jak je to takový velmi zranitelný songwriting. Tahle písnička je pro mě tak nějak jako teda nadření, jo, emočně.
1: Je to tak. A my na naší desce máme jeden cover Hvězda na vrbě a já už přemýšlím, co bude na té druhé desce, na té druhé desce, která vůbec neexistuje a tohle je za mě takový favorit prostě, co bych chtěl nějak přepracovat.
0: Ale vůbec nevím, jestli sám to podaří.
1: No, ano.
2: Rádio jedná.
3: Už asi nie si.

0: že si nie si.
1: CD Nonstop.
2: Japonská jazzová skladatelka a hudebnice Miho Hazama spolupracuje s předními hudebníky už od počátku minulé dekády. Její šesté album Imaginary Visions se nahrála ve spolupráci s Danish Piano Big Band v roce 2021. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Následuje track Things Will Be Fine od Metronomy. Na tom songu se mi líbí mimo jiné teda například to, že byli odvážní a dali na akustickou, použili akustickou kytaru přes snímač nahraný, což mně přijde prostě na deskový, wow. Na desce.
2: Neuvěřitelný.
3: A to bychom udělali
1: taky. Já toho nejsem právě obvykle moc fanoušek, ale v téhle písničce mi to přijde skvělý.
3: Já se těším.

0: try to forget that I was only your lover.
1: Takže tohle byly Metronomy a teď zahrajeme, pustíme písničku od zpěvačky, která v pátek vystoupí na Metronomu, festivalu Metronom, a pustíme Lick Ellie. Já úplně naprosto zbožňuju to její druhý album Wounded Rhymes. Vždycky, když jsem před lety, když jsem si říkala, že až jednou budu dělat jako vlastní hudbu, takže právě se musím jako načerpat tu její energii prostě z tohoto alba a všechno, co dělá okolo. A úplně to miluju a vlastně i díky teda tady té mojí lásce jsem se dostala k tomu, že jsem s ní vedla rozhovor pro Vogue.cz, protože hledali právě hudebnici, která k ní má blízko, takže já jsem měla možnost jí zpovídat a právě dnes vychází to číslo Vogue v trafikách. Je to
2: reklama na Vogue.
1: Je to osud. Takže dneska tam právě teda je ten rozhovor s ní. A tohoto je písnička Silent My Song.

0: vyhodnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky, tak hurá na force.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
6: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
7: Zavratné mega slevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
10: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Fóru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Fórum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
11: Reklama na Rádio 1.

0: Tak, to byla Táňa Lvovská a její skvělý song S nás z jejího EPčka Mi ex amor. A Táňa, krom toho, že je skvělá hudebnice, tak i točí krásný videoklipy a krásně fotí, což můžeme potvrdit, protože nám dělala právě videoklip i fotky a s Táňou se prostě skvěle spolupracuje a tímto jí zdravíme.
1: Je to žena mnoha talentů.
0: Tak.
2: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
3: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Tak já jsem tam teďkonc vlastně nasázela nějaký svoje výběry, protože budu potom muset běžet trochu dřív. A toho to byla Prun, zpěvačka, která byla asi před týdnem v Kafe v lese. A na to, že to bylo její první turné, tak prostě byla úplně úžasná. Mě to odstřelilo ze sandálů. A má fakt jakoby skvělý věci a hrozně hustě zpívala. Bylo to výborný. Takže určitě, když tady bude hrát znova, tak není běžte. A teďkonc další věc, tak dáme ještě Angel Olsen, písničku All Mirrors, která prostě je úplně moje extrémní srdcovka a má velkou jakoby gradaci a velké emoční napětí.
1: A z toho, co jsme vybrali, bych řekl, že má asi nejvíc takovou jako tajge atmosféru. Nevím, co myslíš?
0: Jo, já určitě souhlasím.
1: Jdem na to.

0: 3. června si kulturní svět připomněl 100 let od narození legendárního amerického básníka Allena Ginsberga. Kulturní magazín Uni k tomuto výročí vydává speciální monotematické číslo věnované jeho životu, dílu i odkazu. Čtěte texty předního českého znalce Beat Generation Josefa Rauwolfa, který přibližuje Ginsbergův příběh, jeho dobu, přátelé i vliv na další generace. Rozšířené vydání magazínu Uni k dostání za standardní cenu. www.magazinuni.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
3: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
7: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
8: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na GASK.cz.
9: Reklama na Radio 1.

0: Tak to byl Hudson Freeman, pro mě takový objev minulého roku a taky důkaz, že i algoritmy na sociálních sítích můžou přinést něco dobrého, protože na mě to vyskočilo úplně v počátku, jak on tam prostě na podladěnou kytaru hraje tenhle ten riff a pak jsem jenom viděl, jak to prostě vybuchlo aspoň v tom mém kytarově hudebním algoritmu a všichni to prostě coverují, i potom slavní kytaristé a hudebníci a teď je prostě slavný a cestuje po světě a hraje tenhle ten skvělý song. Takže doporučuji.
1: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
2: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Tak to byl Mac DeMarco a jeho Still Beating a Mac DeMarco zítra vystupuje ve Fóru Karlín, my tam budeme. A i když vlastně on je dneska už takový jako mainstream, tak pro mě prostě zůstává jako fascinující tím, že v tom ekosystému hudebním showbiznesu si prostě dělá tak, co chce a je to takový jako solitér, nezávislý, takže to je fajn. A další skladba?
1: Tak tu jsem tam zase dala já, je to kapela Warpaint z jejich posledního alba. Warpaint miluju prostě jejich více hlasy, takový lehce ukňouraný, je to takový čarodejnický trošku a je tam vždycky hodně reverbu, což jsem mám ráda.
0: A taky to byla jedna z referencí, když jsme nahrávali album Warpaint. A viděli jsme v Berlíně a bylo to super.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotbook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Tohle byla písnička Nothing Left to Lose od Everything But the Girls, jejich posledního alba Fuse z roku 2023, který vydali víc než 20 let po té předchozí desce. A pro mě to byl taková hudba, kterou jsem poslouchal v dětství v 90. popy, prostě trip-hop a tak. A teďka na prostě nedávno vydali tady tu desku, tak tady ta písnička mě opravdu moc baví z toho.
1: Tak a nám tady do vysílání přišla zpráva od Radka, za kterou děkujeme a zdravíme. A vlastně bychom se asi po té hodině vysílání připomněli, kdo jsme. Tak my jsme kapela Taige, tři členové z pěti. A
2: hrajeme alternativní pop, původem jsme z Kutné Hory a budeme mít koncert příští týden, ale to jsem možná trochu skočila, prostě ještě něco obecně u nás, my jsme vydali loni první naše album, který se jmenuje Květiny Nonstop, zpíváme teda v češtině a já myslím, že celkově ta hudba jakoby má vždycky nějaký trošku jako trošku melancholický zasněný vibe, ale zároveň to jakoby zároveň to i se třeba někdy rozjede, jo.
1: A tu disku jsme dělali s Tomášem Havlenem, kterého už jsme tady pouštěli a teď nás čeká vlastně další song, který pro nás byl docela referenční, i kapela Manon Mert a jejich vlastně skoro 7minutový song Timeless a je tam jedna část prostě, které jsme se hodně odvolávali v naší prostě titulní písni Květiny Nonstop, když jsme hledali, co tam udělat s bicíma, tak to možná prozrazuji až příliš. Ale myslím si, že ono se nedá zažalovat za vykrádání rytmu, jo?
2: Jsme si zjišťovali předem, jo?
1: Takže ta hajtka, jako je tam nějaká spojitost. No.
2: Moc děkujeme Manon Mert, zdravíme a to je prostě fakt skvělá písnička, která nejprve tak meditačně se buduje a potom je tam taková extáze.
0: Ano. Adam říká, že Taige je na cesty tramvají noční domů, tak řekl bych, že Manon Mert to má tak podobně.
1: Je to tak.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnou. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.

0: 25. června.
1: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo tak jen poslouchat.
0: festivalregiony.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Poznáváte to?
4: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
3: Ale s tím bude konec.
4: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
3: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
4: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
3: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
4: Děkujeme za trpělivost.
3: Vaše hlavní město Praha.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operák za super cenu a k tomu služby zdarma. Vozy skladem a rychlé předání. Více na autojarov.cz.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
11: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
12: Jsme energie tohoto města.
13: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dunerets a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, ostrov Štvanice.
14: Reklama na Radio 1.

0: Tak, to byly Zrní a jejich písnička Lehko. Vlastně s Verčou, možná třeba pro někoho překvapivě, jsou pro nás Zrní taky nějaký jako referenční bod, ke kterému se stahujeme, a je to zejména tím, že se na nich strašně líbí, že se nebojí mít nějaký svůj vlastní originální hudební jazyk, který třeba nemusí být na první poslech úplně nějak jako logický nebo třeba a priori líbivý, ale vlastně nějakým způsobem ho budují a jsou rozpoznatelní tím, a to je super. A tady v téhle písnice je to hodně ta kombinace vlastně elektroniky a těch akustických nástrojů. A potom ještě zejména ta textová rovina v téhle písničce je prostě hodně inspirativní. Co tam máme dál, Miky?
1: Následuje potom track Rumble od francouzsko-amerického dua Biedou. A na ty jsem taky narazil pomocí přes algoritmus. Ano.
0: Tam se tady zasekla myš. Tak. Takže...
1: Vyjedu.
0: Tak, jedeme.

0: písnička nepodaří, tak já si ji často pouštím, když se potřebuje nějak dojmout, trošku uklidnit.
1: A když mluvíme o našich koncertech, tak příští čtvrtek ve Skauťáku hrajem Zvěch, tak jste všichni vítáni.
0: Ano.
2: Rádio 1.

0: Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Sestřičky a bratříčky.

0: Kolegové, rád bych vás pozval na festival Nefestík už tenhle víkend v Nepomuku. Budou tam WWW Neurobeat, Wolves of Satan, Athéna Chlebová a spoustu dalších kapel a DJs. A tak já, MC Dr. Kary. Já tam budu v neděli od 5. Tak ahoj na Nefestíku.
1: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
2: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
3: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
6: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na životu bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
7: Reklama na Radio 1.

0: to byla Katarzie a track z její nový desky, která je skvělá. A pro nás je určitě Katarzie dlouhodobě taky velká inspirace a někdo, k komu se různými způsoby vztahujeme. A zároveň vlastně tady ta nová písnička, jsem si říkal, že když už jsme si vzali jméno po Karlu Taigovi, tak myslím si, že troška toho sociálně angažovaného a politicky angažovaného umění, že by s tím byl určitě s tímhle trackem v pohodě. No a my už jsme tady zbyli jenom dva, Verča vlastně odešla učit matematiku, jak se tady zpívá v téhle písničce. A připomínám, že se jmenujeme Taige, děkujeme za pozvání Rádiu 1 na Den z hudebníky a čeká nás poslední písnička. Ještě připomenu, že příští týden ve čtvrtek máme koncert ve Skautském institutu v Zvijach, takže pokud chcete, tak doražte, bude to krásné a poslední song uvede Mikuláš.
1: Děkujem za pozvání a poslední track je od holandského nebo nizozemského dua Veval, jmenuje se Forever, naprosto zbožňuju jejich sound design a je to dlouhodobě jedna z mých nejulíbenějších hudebních počinů.

0: Phone. Reklama Rádia 1.
1: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
2: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
1: Poprvé u nás.
2: 23 sportů.
1: 101 disciplín.
2: 3,5 tisíce sportovců.
1: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
2: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
1: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
2: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
1: Více na praha.eu.
2: Vaše hlavní město Praha.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na toyota.cz.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, kdy jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.
8: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
9: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc hezky česky. Více na penny.cz.
10: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
11: Reklama na Radio 1.

0: Dobré ráno, já se jmenuji Tomáš Kopáček, jsem z kapely Black Tar Jesus a příští 2 hodiny budu pouštět svoje oblíbené písničky v rámci Dnes hudebníky. Tohle první byla kapela Function Ensemble, což je můj velký skrytý klenot. Je to, hrozně doporučuji album Secret Miracle Fountain, který vyšel asi před 20 lety a tuhle kapelu jsem objevil skvěle díky kolektivu M180 na jejich koncertě na Sedmičce, kde bylo asi 7 lidí a je to jedno z mála alb, na kterým bych neměnil vůbec nic. Je to fakt skvělý, hrozně doporučuji. A s tím asi další song rovnou, což je Sybil Bayer, taková paní z 60. let, která si doma nahrála album a nikomu o tom neřekla, což mi je mega sympatický, a její dcera to pak našla někde na půdě a vydala to a stal se z toho takovej klenot písničkářství. Takže Sybil Bayer.
1: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
2: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Kulturní servis.
1: Pozvánka do Karlínského fóra.
2: Čau, zdraví vás Viktor z Force. 18. června přivezeme do Prahy Makadem Marka, muže, který už se sice během koncertu nesfléká, ale pořád to má krásně na salámu. Časopis New Yorker se loni ptal, jestli je Mac DeMarco poslední hvězdou indie rocku, milují ho Tyler, the Creator i fans po celém světě, hraje krásnou intuitivní hudbu, která je možná ladná, ale určitě ne neškodná. Je to hudebník, kterému je tak snadné propadnout. Minule utáhl velký sál Lucerny a teď si stejně tak poradí s Fórem Karlín. Těch vstupenek už fakt moc nezbývá, takže víte, co dělat. 18. 6. si dáme gitar. Dobrý večer.

Tak tohle byl song, Whistle Song se jmenuje, od Davida Herziga. Skvělý hudebník, producent, a tohle bylo to z alba Planeta Pluto, který si hodně často pouštím. Je to fakt skvělý album, skvělý country, western vibe, smíchaný s takovou elektronikou. Takže taky doporučuju, já budu doporučovat všechno, co tady pouštím, protože to jsou všechno moje oblíbené písničky. A další, tady máme jednu mají velkou srdcovku, taky docela starou, Perfume Genius, prvního alba Learning a song Learning.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Tak to byly Brian Johnston Massacre, pro změnu moje hodně oblíbená kapela, která jedna z mých velkých inspirací. Hodně doporučuji dokument Dick o jejich časozběrný sedmiletý dokument o Brian Johnston Massacre a Dandy Warhols a hodně zajímavým rozdílu k přístupu k hudbě, bych tak řekl. A předtím byla taky skvělá švédská kapela Dungen, nevím, jak se to vyslovuje. A teď si dáme takovej shoegazový okýnko trošku a je to kapela první, ne úplně shoegazová, ale dřív jsem to hrozně měl rád, pak jsem na to trochu zapomněl a teď jsem nedávno objevil tady to skvělý album Microcastle a je to Deer Hunter.

0: Tak to byla kapela Deer Hunter, písnička Never Stop z alba Microcastle. A teď to přijde. Já sice nerad někdy říkám tak jako absolutní věci, ale myslím si, že další song je nejlepší shoegazeový track ever. A je to od kapely Verve z jejich prvního alba, který není úplně tak známý, a písnička Star Sail.
1: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
2: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
2: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
1: Bila. To dobré začíná u nás.
3: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
8: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
9: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
10: Reklama na Radio 1.

tak možná nemusím představovat, ale tohle byla Lana Del Rey. Její poslední single z údajného alba Stove, který doufám někdy vyjde, už to slibuje asi rok a půl. Takže Lano, jestli to posloucháš, prosím, už to vydej. A teď bych udělal takový segment mých oblíbených zpěvaček a začal bych to mojí oblíbenou českou zpěvačkou, což je Anna Černíková AC. Její album 5 plus 2 je jedno z mých nejoblíbenějších alb, který vyšlo loni, a mega to doporučuju. Takže AC a písnička Wheel of Fortune.

Tak, tohle byla Addison Rae, moje současně extrémně oblíbená zpěvačka. A přijde mi skvělý u ní, jak se z trochu cringe tiktokerky z ní stala takhle hvězda první velikosti. A hrozně se těším za 2 týdny i pojedu na takový obří šílený festival do Polska, což vůbec nevím, jak zvládnu, ale viděl jsem pár storíček z jejího aktuálního koncertu a musím to vidět naživo, takže se na to hrozně těším. A další song tak máme od další zpěvačky a to je Shade.

0: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
1: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 000 denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: obuv ví.
1: V Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Reklama na Radio 1.

0: Tak doufám, že jsem teď neurazil posluchače Rádia 1, tohle byla Lucie Bílá, písnička Dalekohled. A nechci ani říkat, že to je moje guilty pleasure, protože za to nestydím, ale přijde mi, že tohle album z roku 94 je fakt skvělý, nebo minimálně jeho první půlka. No, a další song je moje další oblíbená zpěvačka, můj největší velký zážitek live loni. A je to Billie Eilish.
1: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
2: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Tak to byla Billie Eilish a její song The Greatest, který je podle mě opravdu greatest. A mě ty harmonie před refénem. Úplně si pamatuju, když vyšlo to album, jsem čekal do půlnoci, abych to slyšel, a po tomhle songu jsem už nemohl poslouchat dál, protože jsem z toho byl úplně mimo. Ale to je jedno. A takže jdeme dál. A teď bych chtěl pustit kapelu, kterou už doufám nemusím představovat, I the Young. Pak je tam...

0: jedno.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
4: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
6: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
5: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení ve vašem kině s titulky i dubbingem od 11. června.
7: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
8: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
9: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře.
10: Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
11: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byla Terza, Song Promises z jejího skvělého alba Trip 9 Love, který produkovala Mikachu, kterou jsem už dneska taky pouštěl, a tohle album mám hrozně rád kvůli tomu, že v každém songu použili úplně stejný beat, a což není asi úplně běžný, ale z nějakého důvodu to mega funguje a mega to teda doporučuju. A další, zůstaneme u Pop Girlies, je to Ariana Grande.

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hotbook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

to byla Ethel Cain, písnička Dust Bowl. A posloucháte Den s hudebníky na Rádiu 1. Konkrétně teď se mnou Tomáš Kopáček z kapely, aktuálně to úplně neexistující, Black Tar Jesus. A přejdem teďka zpátky zase trošku ke kytarám a tohle je kapela Deerhoof, písnička Running Thoughts.

0: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
1: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

jako strukturu. A tím bych navázal tady na další kapelu Caroline, kterou mi teďka nedávno pustil kámoš Jachim, který mi připomněli ty US Maple, takže si pustíme teďka Caroline.

Tak tohle byly Caroline a jejich několik písniček dohromady. A další si pustíme kapelu českou, která už dlouho neexistuje, ale všichni by ji měli znát, a je to Pavilon M2.

Tak to byla kapela Sunshine, písnička Last Your Day z jejich alba Necromance, který jsem teďka po dlouhé době zase objevil a je úplně skvělý, nechci se opakovat, ale doporučuji všem. A mám tady poslední dva songy a první z nich jsou Yeah, Yeah, Yes.

0: with you.
1: Tak to byl Yes a moje oblíbená písnička Art Star. A já děkuju Rádiu 1 za pozvání, teď po mně bude pouštět Beata a snad to se dalo poslouchat tyhle písničky. Poslední jsou moje oblíbený Tame Impala a song s nejlepším bicím patternem, co mám hodně rád. Tak díky a mějte se.

0: Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
3: Tunisko patří každoročně mezi nejoblíbenější destinace našich klientů, a to nejen pro příjemnou délku letu 2,5 hodiny. Z mého pohledu se jedná o zemi, která má co nabídnout a je zde stále co objevovat. Můžete si vybrat některý z hotelových komplexů a dovolenou strávit u bazénu z akvaparky nebo na nádherné písčité pláži. Já raději cestuji a poznávám třeba antické město Kartágo nebo modrobílé městečko Sidi Bou Said, které je ikonou Tuniska. Pro dobrodružnější povahy můžu určitě doporučit výlet na Saharu. Nechte se inspirovat mými tipy a přijměte pozvání Tuniským národním úřadem pro cestovní ruch.
2: Blue! Pestrá dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny DEK přináší megaakci. Pěti balením rychle tuhnoucí samonivelační stěrky Mapei za super cenu od nás nyní dostanete profesionální 5-litrovou penetraci Mapei zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro profesionální penetraci Mapei zdarma. Více na DEK.cz.

0: Husická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka, spojka.cz.
1: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
5: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99. Silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela. 19. června Cargo Gallery.
6: Reklama na Radio 1.
7: Kulturní servis.
8: Tak asi bych se vám taky měl představit. Já jsem Zdeněk Hnyk a dneska tady muzikantům při jejich dni na Rádiu 1 pomáhám, ale teď na mě přišla ta zásadní povinnost každého dne, totiž přečíst kulturní servis Rádia 1. Tohle je kulturní servis na středu 17. června 2026 a mám tady festivaly, galerie a program Rádia 1. Máme tady festival Žonglobalizace, což je festival nového cirkusu na různých místech v Plzni. A pak je taky festival Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. Teď galerie. Arto.to galerie v Uhelném mlýně Timo Bude. Depo 2015 v Plzni Jan Lichtenberg Art. The Chemistry Gallery, Beth Orton, Tvoje krev, moje růže. Pražský hrad, jízdárna Pražského hradu, Fragmenty paměti, Svatovický poklad v zrcadle současného umění. Galerie Středočeského kraje, Meltzer, Kinsel, Hilmar, 1968 až 1978. A v Národní galerii v Praha, ve Veletržním paláci, výstava NGP 230 let. V DOXu v 18 hodin výstavou Hit by News s Otto M. Urbanem. Galerie hlavního města Prahy, knihovna Expanze, přírůstky 2013 až 2025. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Roh Café vystavuje Jan Pospíšil, jeho výstava se jmenuje Chaos Line. Muzeum Montanelli ještě stále hostí výstavu Who, Why. Kaštan, scéna Unijazzu, všechny krásy světa. Kunsthalle Praha, William Kentridge, The Battle Between Yes and No. Moravská galerie v Brně, Rudolf Sikora, Za a proti. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze, Chata, fenomén ve světě moderní architektury. Galerie Josefa Sudka, Mucha, Strety, Šimon Prajsik, fotografie grafiků. Galerie Lázně Liberec, Jiří Černický, Západ země ze slunce. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. Vila Pelé, Andrej Důbravský, The Rest. V Meat Factory, v galerii Kostka, Borsos Lerins, Spectre in the Wedge. Galerie Panská jedna v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy. Galerie etc. Art, Petr Kalmus, prvý živý svatý. Pragovská galerie, výstava Martina Nitry a Ivy Davidové, Killing the Flowers Won't Delay Spring. Galerie moderního umění v Rovnici nad Labem, Miroslav Machotka, nekonkrétní obrazy konkrétního světa. Atrium Bořislavka, výstava umělkyně Kateřiny Šťastné, intervaly přítomnosti. Osmička Humpolec, Present Perfect, Otisky času v současné keramice. V Kempu, tedy v Centru architektury a městského plánování, výstava Stavba povolena. Výstavy, které jste nestihli. Nová budova Národního muzea Czech Press Photo. Čítárna Unijazz Boskovice objektivem. Výstava fotografů Boskovického festivalu. Na novoměstské radnici vystavuje František Koudelka. Výběr z díla. Karpuchy na galerii. Natálie Pejchová, Stay in Touch. Veletržní palác, Tuskulum a další místa v Praze a Pardubicích. Bienále ve věci umění 26. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, František Kincel, Trommel. A konečně galerie C12, Michal Sinek, After Image. No a poslední položkou kulturního servisu je tradičně program Rádia 1. Tady u nás uslyšíte v 18 hodin pořad Spammers, v 19 pravidelný CD non-stop Miho Hazama Imaginary Visions. V 21 hodin zátiší a ve 22 potom Soundbomb. Tohle byla první část kulturního servisu, tu druhou přednese některý z mých kolegů v 11.40. A teď už pustím ke slovu Beatu.

0: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
1: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.
2: Posloucháte Radio 1 a dneska vybírám já, Beata Myslíková, písničky, které budou znít, a vybrala jsem si hlavně to, co mě definovalo poslední tři čtvrtě rok, což jsou německý hyperpopový tracky, hlavně od ženských umělkyň. A první vám pouštím Iki Mill, což je jméno, který rezonuje poslední měsíc, protože vydala svoje nový třetí album a písnička Kokosnus. A je to skvělý a určitě to stojí za poslechnutí.

0: 须得按点按那天我们的人生现在是什么。
1: Poslouchali jste Ellie Price a tohle to byla její nejposlouchanější písnička z jejího alba, který vyšlo v lednu. A jako další vám pustím Vicky, která má písničku Party nur für mich. Vicky je berlínská interpretka, která se vyznačuje hlavně tím, že stojí na druhém konci reperský scény v tom, že je obrovsky feministická a pouští se dost do mužů a je mojí velkou inspirací, takže určitě stojí za poslechnutí.

0: Posloucháte Rádio 1.
1: Reklama Rádia 1.
2: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
3: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
4: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
5: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
11: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
12: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
13: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
16: Reklama na Rádio 1.
17: Poslouchali jste mnou vybraný německý blok ženských interpretek. Teďka přichází blok, který je spíš takovej trochu experimentálnější. První písnička je od Sauli Chryzantémen. Je to věc, do které jsem se totálně zamilovala po tom, co jsem v Berlíně, když jsem ještě studovala hudební produkci, měla seminář s producentem téhle písničky a otevřel v Logiku celý ten projekt a já jsem se jenom fotila všechny vocal chainy, takže to byla moje velká inspirace, takže určitě stojí za poslech. Takže Sauli a Chryzantémen.

Právě jste doposlouchali Martina Jarla, což je producent, který dělá takhle techno, který je celý tvořený na jeho synťácích v pokoji. Myslím si, že mu je třeba tak 40, ale ráda se k tomu vracím a ráda to poslouchám, když se potřebuji odpočinout od textů. A jako další vám pouštím ATM Bennyho a písničku Alice, což doprovázelo fashion show tady v Praze na pražském Fashion Weeku a je to písnička, kterou mám hrozně moc ráda.

0: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
1: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Právě posloucháte Two's Different, což je můj oblíbený berlínský producent, na kterýho jsem narazila minulý říjen. Je to producent, s kterým snad bude jednou spolupracovat, takže na to se hrozně moc těším a dělá takovýhle ambientní věci, který často produkuje u sebe ve stanu, když se někam rozhodne vyjet. Je to pro mě dost inspirativní a často dělá takový sessions s vinylem v výběrový kavárně uprostřed Kreuzberku a doufám, že se na to jednou podívám. Takže tohle to je jeho písnička Vitamin a můžu doporučit všechny jeho alba na poslech.

0: tohle?
1: No. Abych vás trochu probudila, tak vám pouštím Ritterlina, což je takový německý interpret, který je, myslím si, že trochu v začátcích, ale je to moje hodně oblíbená písnička. Celkově si myslím, že v Berlíně jsou teda o dost napřed než my v takovémhle hyperpopu, tak snad do toho zabřednete stejně jako já. Takže Ritterlin.
2: Ritterlin.

0: un pueblo tan azotado. Y la verdad fue que mandaron un grupo de hombres, de mujeres, no importaba cómo vinieran unos profesores a darnos una capacitación a nosotras las mujeres. La verdad fue que aprendimos cosas muy lindas, nos enseñaron sobre la opresión.
1: Recámara de Aedno. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na GASK.cz.
4: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
5: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
4: Poprvé u nás.
5: 23 sportů.
4: 101 disciplín.
5: 3,5 tisíce sportovců.
4: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
5: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
4: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
5: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
4: Více na praha.eu.
5: Vaše hlavní město Praha.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu ale. Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Sestřičky a bratříčkové, rád bych vás pozval na festival Nefestík, už tenhle víkend v Nepomuku. Budou tam WWW Neurobeat, Wolves of Satan, Athéna Chlebová a spoustu dalších kapel a DJs. A tak já, MC Dr. Kary, já tam budu v neděli od 5. Tak ahoj na Nefestíku.
9: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
10: Závratné mega slevy.
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
12: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Radio 1.
13: Reklama na Radio 1.
14: Mijn land, land mijn. Ik was een jongetje maar moest een man zijn. Mijn land, land mijn. Alles gaat goed, dus er moet iets aan de hand zijn.

Právě vám dohrála Ellie Price a předtím jste slyšeli Josta Kleina a dál vám pouštím Adelu a to KGB a Red Bottoms, což si myslím, že jsou dvě nové písničky z jejího připravovaného alba. Doufám, že vyjde teda brzo a Jost Klein, který jste slyšeli předtím, je holandský interpret, na kterém jsem teďka byla dokonce dvakrát v jeho světový tour a bylo to úžasný, takže pokud máte šanci na Josta Kleina dojít, tak určitě dojděte, posloucháte Radio 1 a pouštím vám já, Beata Myslíková, můj výběr všech mých nejoblíbenějších písniček.

Právě jste doposlouchali Adélu a Red Bottoms, což nová písnička, kterou určitě si přidejte do playlistu. A přichází Maribu, písnička Alpha Feminist. Je to nový, nebo pro mě nový proud, který jsem objevila 1. května, totiž v Německu slaví svátek práce, ale neznamená to svátek práce, ale znamená to obrovská party. V celém Kreuzbergu jsou koncerty zadarmo a tahle ta interpretka na mě vyskočila právě díky tomuhle svátku, kde otevírala na obrovském náměstí, kde na ní přišly asi 2000 lidí a otevírala to touhletou písničkou na stage jedné liberální strany. Oslovilo mě to hnedka, protože to je něco, co u nás v Česku prostě nemáme, tak doufám, že se objeví nějaká takhle odvážně drzá interpretka, která vydělala takhle feministický pop a disovala všechny rapery, který jsou trochu sexistický. Takže Maribu a Alpha Feminist.

0: Doufám, že jsem vás patřičně probudila a písnička Alpha Feminist je něco, co by vám rozhodně v playlistu chybět nemělo. Jako další vám pustím Mice, což je nová interpretka, která má venku jenom 3 singly, což je obrovský obdivuhodný, bouchla na TikToku a myslím si, že si taky zaslouží vaší pozornost.
1: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
2: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

zemstva. Právě jste doposlouchali Vicky, Hot Girl Summer, já jsem Beata Myslíková, vybírám vám písničky a budu tu pouštět do 12. Hot Girl Summer je písnička, která si ovládla celý moje jaro. Už ji mám trochu přeposlouchanou, ale pokud vám ji můžu nějak přiblížit, tak je to o tom, jak je Vicky hrozně naštvaná na svět a říká tam, jak pije pivo a jak vlastně spí 2 hodiny denně a že vlastně může tohleto v rapových textech hrozně opěvujou a ona to opěvovat nemůže, protože je žena. Takže se snaží jít proti tomu a disovat všechny UK drill rapery v Německu a má tam na ně různý narážky v celém mém albu. Je to takový motiv, který tam hodně prozařuje. A jako další odvážný holky, který jsem si vybrala, tak vám pouštím Hihihaha a to písničku Motůrek, kterou si myslím, že je něco, co dost definovalo poslední půl rok a myslím si, že si to zaslouží obrovský obdiv a neskutečně obdivuju za to, že to všechno nesou s pastí na fítu. Takže já holky a Motůrek.

Myslíš ale k tvýho kafíčka, emblem česnácka a trojky prsíčka. Škoda, škoda, že nechápeš, co znamená feminismus. Škoda, škoda, že tvůj mozek zná jen extremismus. Bluzíci špatně, zakázat nic nemůže. Bílá rodina, vychova v rovnoci muže. Izrael super pozemek, oblékaj se do gala. Byl zredy na tu rozi, patře už od

protože všichni víme, kdo hrozí téhle době, tak pokračujeme tím, což je Jost Klein, který taky jde dost proti proudu, jde dost proti EBU a proti Eurovizi, jelikož s ní byl vyhozený. Tohle je jeho písnička, v který zároveň performativně disuje všechny DJ-je. Ne, že bych s ním měla zkušenost, ale je to fakt vtipný a ta produkce je hrozně hezky zvládnutá. Viděla jsem to naživo a je to úžasný zážitek. Rozhodně se zaposlouchejte do textu a třeba se s tím i stotožníte a najde si to místo ve vašem playlistu. Tímhletím vás trochu probudím, ale pak se zase trochu zamyslíme a budeme pokračovat ambientníma trackama. Takže Jost Klein a tohle to je Good Music. Je to holandský, takže to radši nebudu vyslovovat. Já jsem Beata Myslíková a posloucháte Radio 1. I don't know where to go, man. I just want to party. Flight 1983 to Istanbul.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za?
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Právě posloucháte moje kamarády, a.k.a. mojí kapelu, Johnny Big Pocket a kvartet, který se jmenuje Projímač. Jsou to neskutečně talentovaní umělci, hráči jazzoví. A tohleto je písnička, která se jmenuje Mekáč, protože vysimplovali objednávku v Mekáči a udělali z toho nástroj a tím si začali dělat synťák a do toho začali hrát. Je to super nápad a hrozně moc mě to baví, takže si to určitě jděte poslechnout. Teďka vydali 4 písničky, které jsou takový jam, zároveň si to sami skládají a myslím si, že to je něco, co určitě stojí za poslech. Takže Johnny Big Pocket a Just Quartet. Já jsem Beata Myslíková, tohle to je moje kapela, když se mnou nehraje.

Právě jste doposlouchali kvartet Johnny Big Pocket, já jsem Beata Myslíková, posloucháte Radio 1 a tuhle tu ambientní sekci zakončím něčím, čím si myslím, že vás trochu probudím. To je Horse Girl, písnička Karma Is, která si mě neskutečně získala produkcí, protože si ji interpretka produkuje sama. Myslím si, že to je něco, co si zaslouží o dost větší kredit, než se jí dostává. Je to písnička, která je správně drzá a správně pomstichtivá. Mě celkem uklidňuje, když ji poslouchám, že každýho ta karma prostě dožene. No, takže já jsem Beata Myslíková a tohle je Karma Is.

Možná vám z Aničky Hoverkový schořel právě telefon tím, jak to bylo skvělý, a další písnička se jmenuje Teď tam nejsi. Písnička Teď tam nejsi. Něco, co mě doprovázelo celý září a říjen. Neskutečně moc jsem se těšila na nový album a je úplně, úplně úžasný. A Anička Hoverková je taky moje neskutečná motivace a z části důvod, proč píšu písničky, jaký píšu. Takže Anička Veverková, kdybych měla tady třeba 6 hodin, tak pouštím jenom polepšovnu na repeat. Takže já jsem Beata Myslíková, posloucháte Radio 1, právě vám bude hrát Anička Veverková.

0: Reklama Rádia 1.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Divadlo. Setkání. Naslouchání.
2: Dialog. Hradec Králové.
4: Divadlo. Setkání. Naslouchání.
2: Dialog. Hradec Králové.
4: 19. až 26. června.
2: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo taky jen poslouchat.
4: festivalregiony.cz.
5: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
6: Notino, today is yours. Feel good.
7: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
8: Slyším, Tatart nákupy?
7: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
10: V tom musí být celá liška.
11: A takže je. Nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
12: No jasně, všechno u nás doma.
13: I moje hračky. Děkuju.
14: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
15: Jsme energie tohoto města.
16: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
17: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
18: Získat praxi nebo mít vlastní biznis už při studiu? U nás je to možné. Přijďte se přesvědčit na den otevřených dveří na Newton University a Vysoké školy STINC. Připravíme vás na úspěšnou kariéru ve světě biznesu a financí. Více nejen o praxích naleznete na newton.university a stink.cz.
19: Reklama na Radio 1.

0: Já jsem Beata Myslíková, posloucháte Rádio 1, tohle to byla Iki Mel a šílený producenti, který s ní na tom albu a na téhle písničce spolupracovali. Písnička se jmenuje Cher a je extrémně drzá a tím se mi hrozně moc líbí. Další písničku vám jsem vybrala Josta Kleina, aby ho nebylo málo, protože teďka jsem se do něj neskutečně zamilovala. Takže doufám, že se do něj zamilujete i se mnou.
1: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
2: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.
3: Wie ben jij? Ik ben een god.

0: Kulturní servis.
1: Tak s maličkým zpožděním do toho zase Beátě vstoupím s druhou částí kulturního servisu Rádia 1 na středu 17. června 2026. Teď tady mám koncerty a tančírny, filmy, divadla. Je tu i jednopoložková rubrika ostatní a program Rádia 1 závěrem. Koncerty a tančírny v Kaštanu na scéně Unijazzu dneska od 20 hodin. Hackathon. V Rock Café v 19 hodin Digestor a jako support Egdizon. V Jazzdoku v 21 hodin Michal Pavlíček a jeho trio. Lucerna Music Bar 19 hodin Tuše Amore. Centrum Jasoň 19.30 Irena Budweiserová. Energy Pub Rígrovy Sady 19 hodin nejsvětější trojice Záviš, Mucha, Baumaxa. Čítat na Unijazzu ve 20 hodin Nebula. Teď filmy. Kino 35 v 17 hodin a 30 minut Roméria, ve 20 hodin Přísám, že za to nemůžu. Klubovna Povaleč v 21 hodin Arko. Kino Dlabačov v 18 hodin Zlatá vařečka. A ve 20 Kafe a cigára. Kino Lucerna ve 20.30. Přísahám, že za to nemůžu. I Edison Film Hub v 19 hodin Čau. A v 21 hodin Den odhalení. Kino Pilotů ve 20.15. Otec, matka, sestra, bratr. A ve 20.30 Backrooms. Kino Světozor v 17.45 Nemilovaní. V kině Aero od 20 hodin a 30 minut Asterix a Obelix. Mise Kleopatra. Letní kino Gabriel v 21 hodin Pomáda. A letní kino Meat Factory v 21.30 Tvoje jméno. Teď jsou tady divadla. Divadlo Dlouhé v 19 hodin Mistr a Marketka. Klubovna Kašpar v 19.30 Sběratel. Loď tajemství v 18 hodin Divadlo bratří Formanů Aladin. Divadlo v Řeznické v 19.30 Eleanor. Divadlo v Celetné v 19.30 Zrcadlový efekt.

kulturní stanice Galaxie 19:30. One Gesture. Teď studio hrdinů ve 20 hodin manželka publikovaného básníka. A konečně divadlo D21 v 19:30 Tartufláš. V rubrice ostatní čtu knihovna Václava Havla 19 hodin od kultury ke kontrole umění, moc a algoritmické narrativy. No a závěrem program Rádia 1 v 18 hodin Spenners, v 19 hodin CD Nonstop, Miho Hazama a album Imaginary Visions, v 21 hodin Zátiší a od 22 hodin potom Soundbomb. Kulturní servis má i svoje reprízy, takže tu první část uslyšíte znovu ve 13 hodin a tu druhou, co jsem četl teď, vám některý z mých kolegů nabídne v 16.15. A teď ještě Beata dojede zbytek svého výběru na Rádiu 1.

Tak tohle to bylo For Emma Young. Já jsem byla Beata Myslíková, vybírala jsem vám právě 2 hodiny moje nejoblíbenější písničky. Doufám, že vás něco zaujalo. Děkuju moc Rádiu 1. Rozloučím se s váma písničkou, kterou jsem zpívala poprvé ve 3. třídě na mojí školní besídce, na mojí německý základce, a to je Neun-Neunzig-Luftballons. A předtím ale vám pouštím vysemplovanou verzi téhle písničky, kterou si jedu právě hrozně moc. Tak doufám, že vás třeba něco i zaujalo, a tak jo, tak dík. A pouštím Luftballons.

0: jedno.
1: 3. června si kulturní svět připomněl 100 let od narození legendárního amerického básníka Allena Ginsberga. Kulturní magazín UNI k tomuto výročí vydává speciální monotematické číslo věnované jeho životu, dílu i odkazu. Čtěte texty předního českého znalce Beat Generation Josefa Rauwolfa, který přibližuje Ginsbergův příběh, jeho dobu, přátelé i vliv na další generace. Rozšířené vydání magazínu UNI k dostání za standardní cenu. www.magazinuni.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Skočte si pro Ondoliva olivový olej 750 ml za 199,90 a Activia 120 gramů, dva druhy za 9,90.
2: Byla. To dobré začíná u nás.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
7: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety? Speny vždy výhodněji. Navíc fakci. Zmrzlina Rios různé druhy kus za 9,90 a paprika žlutá kilo za 39,90. Penny.
11: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Rats a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června Praha, Ostrov Štvanice.
12: Reklama na Radio 1.
13: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
14: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Irie Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panska7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
8: Zavratné megaslevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
10: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na force.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
1: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: тому вже...
1: Так, ми вже вріст. Та коза мені... Почекайте. Та коза уж мене послуха. Nebo jak?
0: No, jako, a, jako, že se stěžuje, tako. Ta koza už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
0: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha, a
0: tak
1: to bude, jo a jo, to
0: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
0: Rádio 1 jenom,
1: aha,
0: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
0: Tak.
1: A co ještě?
0: Tak to je všechno.

června na pražské Štvanici nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, bowl a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hiphopové trio Dilated Peoples z Los Angeles, dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Reds nebo PSH a další hosté. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Mystic Skate Cup najdete triko značky Mambo, surf art z daleké Austrálie od jediného oficiálního českého dovozce a online obchodu mamboshop.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zvalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kilo.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GoPass. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GoPass.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklamaráde a jedno.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
3: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
2: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
7: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz

0: Klasická 22, 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Vápenopískové příčkovky Porfix Aku s lepší akustikou a tepelnou akumulací nyní za cenu pórobetonových příčkovek. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro akustické příčkovky za cenu pórobetonových. Více na DEK.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkage.cz. Sános Y.
6: Reklama na Radio 1.

tohle tady zní ve dne v noci. To je, co by to mohlo být? Hele, není to datel? No, je to dost podobný, ale to není datel. Zní to jako datel. Že by to byl datel. A jo, je to datel. A ťuká si do rytmu Rádia 1.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Zejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Zejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Zejtmánek, nemysli na Arthouse Zejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem zas.
1: Jdeme. Arthouse Zejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousezejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: vidět, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Sestřičky a bratříčkové, rád bych vás pozval na festival Nefestík už tenhle víkend v Nepomuku. Budou tam WWW Neurobeat, Wolves of Satan, Athéna Chlebová a spoustu dalších kapel a DJs. A tak já, MC Dr. Kary. Já tam budu v neděli od 5. Tak ahoj na Nefestíku.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. 3 plus 1. Ke každým třem kusům pistolové pěny pro stavební výplně Dekfoam MX500 nyní navíc dostanete čtvrtý kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 26. června. Tak si přijďte pro pěny Dekfoam pro stavební výplně zdarma. Více na Dek.cz.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
0: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
8: Hrozny révy bílé, 0,5 kg za 39,90 a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
0: Byla, to dobré začíná u nás.
9: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
10: Reklama na Radio 1.

0: No.
1: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
2: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
10: Chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: Posloucháte Rádio 1, je 14 hodin a během dne s hudebníky nám sem vyšel ještě rozhovor, který je pro hudebníky velice důležitý a budeme si povídat s Tomášem Kellerem, programovým a uměleckým ředitelem festivalu Popmese. Ahoj Tomáši.
1: Ahoj, zdravím
0: tak
1: vás.
0: V jaký fázi máte přípravy? Už máte všechno hotový nebo ještě pořád něco dolaďujete?
1: To prostě takový proces, který se táhne až do teďka a teď přišel na řadu off program, takže ladíme poslední takový detaily off programu, kde každým rokem nějakým způsobem dáváme dohromady komentované prohlídky unikátními Brnem a architektonickými skvosty, takže s tím spolupracujeme s takovou skupinou lidí, kteří si říkají BAM, Brněnský architektonický manuál a to teďka momentálně ladíme, včetně dalších, dejme tomu, praktických věcí, které nějaký takový návštěvník do Brna potřebuje, jako je lístek na tramvaj se slevou, cestu do Brna vlakem se slevou a takový, a nebo vstup na koupák třeba, který tam máme hned kousek vedle areálu, krásný, jeden z nejkrásnějších bazénů, který má přezdívku Riviera.
0: Takže vy v rámci Brna budete taky se procházet a trošku stěhovat. A ty jsi o tom mluvil tady mimo mikrofon, že i vás jako festival během historie čekalo několik stěhování. Jak jste na tom letos?
1: Já si myslím, že pokud nějaký festival nemá nějaký takový strategický prostě areál, který mu buď to patří, nebo má podepsanou dlouholetou smlouvu, tak je to prostě situace, kde je vlastně nějaký odkázán, aby hledal nějaké svoje místo existence. A my jsme začali na Zalužánkama, což je vlastně starý fotbalový stadion, který se tak trošku jako rozpadal, byť to jsou násypy a trošku betonu, tak vlastně tam nic jako nikomu nehrozilo, ale nicméně tam jsme začínali a Brno nám řekl, že po 3 letech už je to nebezpečné, že si potřebujeme najít jiný domov. Nám se tam nesmírně líbilo, protože opravdu to byla taková hezká despotická kulisa. Našli jsme si další takovou, což byl funkční velodrom, který je, myslím, že nejstarší velodrom na světě, nebo respektive jeho střecha, ten typ střechy, který má a možná je snad druhý nejstarší na světě. Tak to jsme si našli, ten je taky trošku v takovém rozpadu, ale nicméně ještě furt se tam závodí, je to krásná kulisa. No a hned po 2 letech, co jsme tam byli, tak najednou přišla taková zpráva, že bychom možná se měli stěhovat zase někam jinam, protože tam chcou postavit fotbalový stadion, paradoxně.
0: Místo velodromu,
1: ale teďka poslední zpráva je, že ten velodrom opravdu se nějakým způsobem zachová a bude minimálně dalších 10 let ještě takhle fungovat, což je fantastický, protože už jsme získávali takovou jakoby přezdívku od různých lidí jako developerský wet dream.
0: Dobře, tak pojďme Tomáši k programu, co jste letos přivezli jako za hvězdy, jestli vlastně tomu takhle vy i říkáte?
1: Neříkáme, ale samozřejmě nevyhneme se nějakým takovým labelům jako headliner a tak dále. Nicméně pokud opravdu lidi potřebují slyšet, kdo je to headliner u nás, tak asi vypíchneme prostě takový 3 jména. Jeden z taneční scény, což je Overmono, britské duo nebo velšské duo, které opravdu jako teď momentálně dosahuje takových výšin jako přirovnávání jako k Underworldu a tak dál. To znamená, to je headliner soboty. V pátku uslyšíte to, co teďka slyšíme v pozadí, což je úplně perfektní talentovaná zpěvačka OK Lou, neboli Oclu z Francie.
0: Pardon, do toho vstoupím, Overmono uslyšíme se za malou chvilku.
1: No tak skvělý. A čtvrtek, tak tam máme takové, jakoby pro mě 2 headlinery, pokud by jsem to měl to takhle škatulkovat. Jeden je Einstürz Neubauten, kteří hráli v Praze, myslím, že nějak 8 měsíců zpátky ve fóru. A Anna von Hauswolf, která tady taky hrála, zdravím Hot Noise, skvělý koncert ve Spirále. A tyto 2 koncerty, na ty se nesmírně těším ve čtvrtek.
0: No vy budete mít samozřejmě jako každý rok hodně zástupců z domácí scény. Já tady vidím třeba Gufrau, který jsou teďka úplně vyletěli šíleně. Bude tam Dukla, Nina Kohout, Mutanti hledají východisko, Past, nebo Hertl. Yes. Co z toho by si ty vypíchl? Co je tvýmu srdci nejbližší třeba?
1: Pro mě
0: jestli se na to dokážeš vůbec takhle koukat.
1: No je to těžký, ale já mám takovou srdcovku velkou a to jsou Dukla. Kluci, prostě rychlí šípy, noví romantici, prostě pro mě je to dost zásadní věc. Tak na to se těším úplně nejvíc.
0: A koukám tady, že i v programu jsou Berlin Manson, který před chviličkou tady vysílali.
1: Ano.
0: Tak to už je taková domácí vaše kapela.
1: Je to tak a tentokrát jsme přemýšleli, jak je tam zase znovu dostat a vymysleli jsme si, nebo napadlo nás, že by jsme pozvali opravdu celou tu takovou skvadru slovenskou a plus Edův syn. A vlastně je to složení pod názvem Kill Your Rap Idols a je to složení Berlin Manson, Dušan Vlk, Dušky, Fakult, Rudý, teď nevím, Temný Rudo a Edův syn. Takže si myslím, že to bude dost busy stage.
0: Bude divoko.
1: A bude divoko, si myslím, že jo.
0: Jak vy jste na tom s tím třeba zázemím pro kapely a pro fanoušky? Je tam něco, co vy můžete rok od roku třeba zlepšovat podle nějakých zkušeností? Čeká nás něco novýho teďka? V tomhle ohledu?
1: Novinky, co se týče stage, určitě ne. Můžu vypíchnout třeba motokáry pro malé děti, který tam nově sídlí v prostoru, kde byl Enter Club. To byla taková stage.
0: Já jsem se teďka, promiň, představil, že budou jezdit po té velodromové dráze.
1: To možná, nic, jo, to byla možná, jenom... možná, jestli vybočí, prostě sjedou pár schodů, tak tam prostě můžou klidně, jo. Ale to je taková jakoby novinka, kterou jsme vůbec nečekali, ale tak nějak jsme se s tím zžili a nemusí to být úplně špatný. Takže rodiny najednou, tak jak děti si vydřeli zadky od tepláků na té dráze, protože to byla jediná zábava, tak jasně. Tentokrát aspoň budou moct jezdit na motokárech.
0: Jak jste na tom s prodejem lístků? Jsou ještě vůbec? Protože třeba Slovenská pohoda se vyprodala letos vlastně poprvé v historii podle mě a docela brzo, tak zasáhla vás tahle ta vlna zájmu o festivaly taky?
1: Tak my nejsme v takové silné pozici, jako je třeba Pohoda nebo Rock for People a znovu se vrátím, je docela k tomu tématu, je docela zásadní, že festival má svoji jistotu nějakého areálu nebo domova. To samozřejmě strašně moc pomáhá a tím pádem zvedá to jakoby plachty tomu festivalu, který se najednou vydá fakt jako takovou jakoby více sebevědomou cestou. Neříkám, že mi jde, my jsme teprve v šestém ročníku a vyprodáno nemáme, lístky jsou stále v prodeji, ale samozřejmě mizí teďka momentálně v tomto období nejrychleji, takže bych doporučoval si koupit lístky. Zatím se nám dařilo vlastně udržet takovou nějakou hladinu, kde si udržujeme existenci a zároveň neurazíme lidi, kteří najednou jsou třeba odraděni velkým návalem lidí, že není kde sedět, že není prostě k hnutí a tak dál. Takže to, co si lidi chválí u nás, je opravdu místo, možnost se schovat třeba na nějaké tribuny, je tam hodně stínu, je tam a samozřejmě vlastně jakoby se člověk může schovat proti dešti v momentě, kdy prší. Já si myslím, že to nehrozí, ale prostě je to vlastně ideální vysněný areál. Kdyby nám třeba patřil, nebo jsme ho měli v pronájmu dlouhodobě, tak si myslím, že rosteme mnohem rychleji než současně.
0: Tomáš, my se dostáváme na konec rozhovoru. Ty jsi tady teďka mluvil o něčem, čemu by se souhrně dalo říct jako atmosféra festivalu, což je podle mě třeba velice důležitý faktor, který člověk nějakým způsobem vnímá a samozřejmě na to vnímání má vliv spousta věcí. A většinou si lidi chválí festivaly, kde se cítějí, i když jsou třeba veliký, kde se cítějí jako kdyby nebyly veliký, jako na nějakým menším formátu nebo až rodinnou atmosféru. Dokážete vy tohleto udělat, nebo jak bys nalákal třeba člověka na popmese, který tam nikdy nebyl a vlastně třeba poprvý dneska slyší o tomhle festivalu?
1: Tak pokud by to byl přespolní, tak ten to má úplně krásný, protože ten se dostane cyklostezkou, novou cyklostezkou podél řeky až k nám. To znamená z nádraží, tam si půjčí kolo od jakékoliv firmy, která je tam k dispozici, dojede na náplavku, náplavkou se dostane až k nám. To znamená, že už ta cesta k nám je fakt opravdu příjemná a myslím, že ho naladí na to, co jako zažije a právě u nás. A to je to, že bude obklopený opravdu jako starým, hezkým, funkčním velodromem a bude si moct vlastně najít svoje místo v tom areále na více, dejme tomu, bodech kde se bude cítit dobře. Hmm. Je to friendly atmosféra, ty lidi, kteří k nám chodí, ta naše, dejme tomu, bublina do určité míry, tak jsou to opravdu jako lidi, kteří respektují sami svoje sousedy, svoje prostě kamarády, dejme tomu, občany České republiky, tak jak si dovedeme představit, a myslím, že to je ta věc, kde ty lidi vytváří tu atmosféru za nás. My samozřejmě nějakým způsobem pomáháme, ale není to tak, že bychom věděli, jak tu atmosféru vytvořit. Myslím, že i ten line-up v podstatě určuje, jaký návštěvník k nám přijde, a většinou, nebo téměř 99%, možná i 100% lidí jsou opravdu naladěný na ten zážitek, který tam prostě přijdou konzumovat.
0: No tomu rozumím, a zní to náramně. Pojď nakonec rozhovoru říct ještě úplně ty nejpraktičnější informace, to znamená, kdy bude to festival a jak se třeba k vám dostanou lidi, když zrovna nejsou přespolní a nemůžou jít na kole.
1: Tak je to 6., 7. a 8. srpna. Je to v Brně, je to na velodromu, kousek od výstaviště, jezdí tam MHD, zastavuje přímo před velodromem, to znamená, že nemusí jít na kole, pokud nechce, anebo může jít a i klidně pěšky. Je to opravdu nějakých 20 minut z centra, přes Mendlovo náměstí se k nám dostane velice rychle. Pokud chce přijet autem, což by bylo skvělý, kdyby nepřijel, to taky samozřejmě říkáme všem, že to je fakt mnohem příjemnější zážitek, když přijde pěšky, přijede na kole nebo MHDčkem, ale pokud opravdu musí přijet autem, tak tam máme spoustu parkování v okolí.
0: Bezvaný. Tomáš, já přeju, ať se festival vyprodá a i kdyby se náhodou trošičku nevyprodal, tak ať si to krásně užijete a budeme se těšit na další ročníky.
1: Perfektně.
0: Díky za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.

0: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
1: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Ahoj a dobrý den.
1: Čau.
0: Posloucháte Rádio 1 a posloucháte Den s hudebníky. A teď jsme to tady opanovali my. Na 2 hodiny asi zhruba. My střední vlny. Já, Pavel Kabelík.
1: A já, Ondřej Černohorský. Čau, zdravím posluchače.
0: Čau. A to byly Robr, taková možná dneska jedna z mála aktuálnějších věcí. Nevím vlastně, co se tam naházel Ondřej, to taky uslyšíme. Můžeme to patřičně okomentovat. A Robr jsou z Vermontu a je to super kapela. Jinak to, co z nás tady bude padat, tak je taková čistá dojmologie, bych řekl, že z toho nic víc asi nebude. Co tam máš připravenýho, Ondřej?
1: Mám tam připravenýho James Bedarda, což je hudebník z kapely Baltazar, krásná písnička Matter of Time, ideální na odpoledne, pomalá.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetson. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Divadlo.
5: Setkání.
4: Naslouchání.
5: Dialog. Hradec Králové.
4: Divadlo.
5: Setkání.
4: Naslouchání.
5: Dialog. Hradec Králové.
2: 19. až 26. června.
5: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo tak jen poslouchat.
2: festivalregiony.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Obdivujte nejkrásnější výhledy v Salzburku a Solné komoře. Zubačkou na Schaffberg lodí po Wolfgangse. Lanovkou na pevnost Hohen Salzburg nebo výtahem na Mnišskou horu nad střechy Salzburku. Jízdenky koupíte online. Užijte si jedinečné poklady Salzburku a Salzkammergut z jiné perspektivy. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
8: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.

0: obuv ví. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Reklama na Radio 1.

0: Sera. Tak to byly Caroline, což je britská, tuším, že ještě pořád snad, doufám, osmičlená kapela, a tady s hostovačkou, s Caroline Poláček, a z desky, která se jmenuje Caroline 2, tak to tam máme takhle hezky třikrát. A skvělá věc, a myslím, celý album je úplně perfektní, pokud rádi se někde procházíte s hudbou v uších, tak určitě silně doporučuju se pustit tuhle věc.
1: No a navážeme Mňaulau duša v koši, což je tuzemská československá scéna, krásný postpunkerství, jednoduchost, líbivost, dejte si to, super album celý.

CD Nonstop. Japonská jazzová skladatelka a hudebnice Miho Hazama spolupracuje s předními hudebníky už od počátku minulé dekády. Její šesté album Imaginary Visions se nahrála ve spolupráci s Danish Piano Big Band v roce 2021. A vy ho poslouchejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
2: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

put something on and complain about work.

0: Tak stále posloucháte Rádio 1 a pořád posloucháte ještě Střední vlny, který jsme to tady opanovali v rámci Dne hudebníků. Tohle byly Friendships Philadelphia se skladbou Free Association z loňského alba Caveman Wakes Up. A dostal jsem se k tomu přes našeho bubeníka Honzu Stejskala, kterýho tímto zdravíme a doporučuji určitě poslechnout, kromě jiných věcí, třeba i Bugman, nebo Trufer, kde Honzik hraje a zdravíme.
1: Čau, Stejky. Tak a bude následovat písnička od Matthewa Herberta se zpěvačkou Momoko z loňského alba Clay, jejich společného, která se jmenuje Mowing.

Tak to byly domácí Orient se skladbou Mary z loňského alba Global Village Coffee House a tahle věc, ta se mi v uších otočila fakt mnohokrát a přijde mi úplně magická a fantastická a strašně se to povedlo. Vlastně celá deska se povedla, ale tahle věc úplně nejvíc pro mě samozřejmě. A další bude Barty Strange se skladbou Lie 95. A Barty Strange je skvělej muzikant americký, který tuším, že původně z Anglie. A jo, asi k tomu víc neřeknu, je to skvělý.

Tak, zdravíme posluchače Rádia 1, hlásí se střední vlny, které opanovali studio. Další skladba bude Deštát, opět z Beneluxu, z jejího novýho alba, který nás teprve čeká, skladba The King.

The king is dead. Long live the king.

0: jedno.
1: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v Gask. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na gask.cz.
2: Přijďte zažít olympijskou atmosféru.
3: Praha bude od 21. do 25. června žít olympiádou dětí a mládeže.
2: Poprvé u nás.
3: 23 sportů.
2: 101 disciplín.
3: 3,5 tisíce sportovců.
2: A soutěžení na desítkách sportovišť po celé Praze.
3: Slavnostní zahájení proběhne v Edenu.
2: Olympijskou atmosféru zažijete na výstavišti při ceremoniálech a v olympijském domě.
3: A to nejdůležitější. Sportovní program je zdarma.
2: Více na praha.eu.
3: Vaše hlavní město Praha.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
6: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A na život to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
7: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
8: Notino, today is yours. Feel good.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
11: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
12: V tom musí být celá liška.
13: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám je auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
14: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
13: Děkuju.
15: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
16: Jsme energie tohoto města.
17: Reklama na Radio 1.

0: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
1: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Ahoj, tady pořád střední vlny na vlnách Rádia 1 a při dní hudebníků. A tohle to byl Barker, Sam Barker, což je tuším Brit, žijící dlouhou dobu v Berlíně. Vydal minulý rok album Stochastic Drift. Skvělý album a z toho jsme slyšeli Reframing a to, co jste slyšeli ještě předtím, tak to byla Tokyo Drift z jejího loňského EPčka skladba Chopper a EPčko se jmenuje Konečně Real a velice doporučuji k poslechu celé EPčko. Má i jenom jednu nevýhodu a to, že je to EPčko, že to je dost krátký, umím si představit desku. Fakt skvělá věc.
1: No a teď následuje Aparát, možná už pod náma, skladba Slow Collision, taky z nový desky. Pokračuje Odpoledne se středními vlnami na Rádiu 1.

Tak to byl aparát a teď nás čekají Floating Points se skladbou Tilt Shift, což mimochodem celou tu desku od Floating Points, to je jako, vystupuje i v nějakém, má vlastně asi 16 člené uskupení, který se jmenuje Floating Points Ensemble, ale tohle to je vlastně deska, kde je především on, Samuel Shepard, tak doporučuji, pokud chodíte běhat, jako já občas teda aspoň, tak je to skvělá deska k běhání.

0: Tak, teď nás čeká Oklou z loňské desky Choke Enough a pokud můžu doporučit, tak si, až budete mít chvíli, tak si zkuste najít někde její záznam z koncertu v rámci Tiny Desk, kde vystupuje s takovým pěveckým sborem. Je to strašně, strašně silný a tahle skladba se jmenuje Obvious.
1: Den s hudebníky se středními vlnami na Rádiu 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Fórum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky. Tak hurá na Force.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je. Nabíjíme koloběžku.
9: Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
10: No jasně, všechno u nás doma.
11: I moje hračky.
12: Děkuju.
13: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
14: Jsme energie tohoto města.
15: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
16: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
17: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na SodaStream.cz.
18: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
19: Náš výkup je teď totální hardcore.
20: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
21: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
22: Reklama na Radio 1.

0: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
1: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Tak, čau a dobré odpoledne těm, kdo se připojili teď nebo v průběhu těch dvou skladeb, kdy jsme tady k tomu neměli s Ondřejem přístup. Zdravíme vás, co by střední vlny z Rádia 1. Byl to Clark, to byl Ondřej něco k tomu. Jestli máš, jestli ne.
1: To byl Clark, taková 90-ková drum and bassová reinkarnace v roce 2026. Teďkonc nám hrála Kelly Lee Owens, 132 techno track. Posíláme mimo jiné i do Lise nad Labem chlapcům. A Pavel si ještě uvede teď jeho srdcovku. A
0: jo, další bude Bát z loňského alba, který se mi teďkonc samozřejmě vykouřilo z hlavy, ale to vůbec nevadí. Bát, skladba se jmenuje Eden a album se jmenuje Guts, teda teď jsem se vzpomněl. A taky úplně skvělá věc, ale Villa vlastně, tam se jmenuje jménem Villa Wiesenfeld, tak ho poslouchám, já nevím, třeba 15, možná 20 let a vlastně baví mě cokoliv, s čím přijde. Tak doporučuju.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek,
2: nemysli na Arthouse Hejtmánek, nemysli na Arthouse Hejtmánek. Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: Tak, to byla Marika Hackman se skladbou Please Don't Be So Kind z alba Big Sight, už 2024 tuším. A ještě předtím to byly Low I Can Wait z bohužel posledního alba jejich Hey What, který je zároveň, bych řekl, možná nejlepší. Tak co tam máš dál, Ondřej?
1: Následovat bude skladba Red Sun od kapely Notwist.

0: Tak, to byly Notvest a nás už čeká jenom jedna věc asi, že Ondřej?
1: Ano.
0: Takže se s váma loučíme, děkujeme za prostor tady, Rádio 1, že jsme to tady mohli opanovat na chvíli. A poslední věc teda bude trošku divná, protože budeme pouštět svoji věc, budeme pouštět střední vlny a aby to bylo ještě o chlup divnější, tak budeme pouštět cover verzi skupiny Prodavač, kde jsem hrál předtím, tak to je úplně, úplně divný, ale snad nevadí. Chceš k tomu něco říct, Ondřej?
1: Já k tomu jenom řeknu, že po skončení tady ty písničky se balíme a jedeme do Lysé nad Labem, protože jsme kapela z Lysé nad Labem a ještě mi kluci, kteří z Lysé nad Labem poslouchají, tak trošku vyčetli, že nepozdravujeme i do Litole, což je část Lysé nad Labem, tak tímto to činím. Střední vlny na Rádiu 1 se loučí. Mějte se krásně, hezký odpoledne.
0: Ahoj.

0: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše, staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphoneu. A nenechte se zmást názvem, máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami na jablečnedíly.cz.
1: Mystic Skate Cup. Světový pohár ve skateboardingu se blíží. Největší skateová akce ve střední Evropě. Top riders z celého světa. Koncerty, pohoda v relax zóně a afterparty každý večer. Těš se na legendární trio Dilated Peoples z LA, které se vrátí do Prahy po 11 letech. Dále vystoupí Doki Dog, Dune Reds a PSH. A letos jedeme i vertikální rampu. Mystic Skate Cup. 26. až 28. června. Praha, Ostrov Štvanice.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Poznáváte to?
6: To je jízda po Kbelské ulici v Praze.
5: Ale s tím bude konec.
6: Už od druhé poloviny srpna bude nová, hladší a bez vyjetých kolejí.
5: Oprava začne už 2. července a proto prosíme řidiče, ať se tomuto úseku vyhnou a využijí navigaci.
6: Aby se všechny práce stihly dokončit o prázdninách, budeme pracovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
5: Aktuální informace najdete na opravujeme.to.
6: Děkujeme za trpělivost.
5: Vaše hlavní město Praha.
7: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Máte ambice? Tak pojďte. Den otevřených dveří na Newton University vám ukáže, že úspěšné podnikání můžete rozjet už při škole. Studium, které není jen teorie, ale praktický skillset pro svět biznisu. Newton University. Připravujeme studenty na úspěch ve světě biznisu. Více na newton.university.
10: Reklama na Radio 1.

0: Tak to byla poslední píseň, kterou vám vybrala, vybrala dvojka střední vlny, Juana Molina, Desen Humano. No a Den z hudebníky bude pokračovat za malou chvíli, kdy si studio převezme kapela něco, no ale mezi tím stihneme jednu zásadní soutěž, že ano.
1: Soutěž Rádia 1.
0: A tento týden v rámci kulturního léta se věnujeme festivalu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které psaly historii skateboardingu. Závody se pojedou v disciplínách street, pole a ve vertikální rampě. Na pódiu se v Praze po 11 letech objeví hip-hopové trio Dilated Peoples, z Los Angeles dále kultovní Dog Eat Dog, australští Dune Rats nebo PSH. Více informací o programu, vstupenkách a registraci jezdců na mysticskatecup.cz. No a vy v této soutěži můžete vyhrát dvakrát lístek na Mystic Skate Cup. Voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, triko od Mamboshop.cz, skládací láhev od pod 7 kilo, od audioknihu od vydavatelství One Hot Book, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected a na konci měsíce získá jeden výherce navíc voucher na kurz od počítačové školy GoPass. Tak toto všechno můžete získat, pokud správně odpovíte na následující otázku. A ta zní, jaký je název zóny festivalu, kde bude každý den probíhat Fingerboard Fest? Za A Relax zóna, za B Rampage zóna, za C Bedni zóna. Takže jak se jmenuje zóna festivalu, kde bude každý den probíhat Fingerboard Contest? Můžete volat teď na číslo 210 323 919. Ještě jednou číslo 210 323 919. Pět, není možný jít zpět, tak dej mi pět. My připsali vývoj pár nových věd. Big Boss, jsme jak hejno. Halo, Rád jedna?
2: Tak já, ahoj.
0: Ahoj, ahoj, halo. Povídej.
2: Tady Petr.
0: Povídej.
2: Tak já bych zkusil tu Bčko.
0: Bčko, Rampage zóna.
2: Tak, no, třeba.
0: Tak to bohužel není tak. Tak, tak díky za zavolání. Tak jo, tak zatím. Život utek, srdce ujeb. Pil si svůj život, jak jsem se rozhodl. Rádio jedna, halo.
3: Halo, halo, tady David, ahoj.
0: Ahoj, Davide, tak povídej.
3: Já jsem se dovolal, to je úplně neuvěřitelný. Já si myslím, že je to normálně v relax zóně.
0: No to si myslíš správně, tak já ti gratuluju, právě si získal všechny ty krásné věci, co jsem říkala na začátku. Tak si je užij si Mystic Skate Cup, jo, a ještě prosím tě, zůstaň napřímo a já ti řeknu, jak se k té ceně dostaneš, jo?
3: Super, děkuji moc krát.
0: Tak dík za zavolání.

0: Bart je fuč, hledal jsem ho všude.
1: Ten sičák nás neposlechl a šel na ten hip-hopový festival.
0: Jestli je to tak, může se těšit na PSH, pořádně seřezanou hnědku.
2: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
3: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

0: Tak jo, teď nám dozněla písnička My Head Is Not My Friend od The Wombats, kterou jsem vybral já, Tomáš z Něco Něco, jsem tady společně s Bětkou.
1: Čauko.
0: Vrátili jsme se ze křtu, který jsme včera pokřtili naší novou desku, bylo to skvělý a teď tady budem společně 2 hodiny vám pouštět naše oblíbené písničky. Další písničku vybrala Bětka, tak jestli nám o tom něco řekne, proč ji vybrala?
1: Vybrala jsem ji, protože to je moje oblíbená písnička. Navíc se dneska nezmůžu, je to Lola Young, kterou hrozně miluju, doufám, že ji milujete taky, a From Down Here, její poslední single.
0: Tak jde na to.

16:15 je tady kulturní servis, repríza jeho druhé části na dnešní den, to je na středu 17. června roku 2026. A kam můžete zajít na koncerty a kde tančit? Kaštance na Unijazzu uvádí koncert Hackathon o 20 hodin v Rock Café, budou hrát Digestoř a jako support Egdison. Od 19 hodin v Jazzdoku dneska vystoupí Michal Pavlíček a trio od 21 hodin. V Lucerna Music Baru zahrají Tuše a More od 19 hodin, Centrum Jasoň, tam dneska hraje Irena Budweiserová od 19.30, Energy Pop Rigrovy Sady, tam dneska vystoupí nejsvětější trojice Záviš, Mucha, Baumaxa, začátek 19 hodin a v čítárně Unijazzu dneska zahraje Nebula od 20 hodin. Dále to máme kina. Kino 35 uvádí v 17.30 film Roméria, ve 20 hodin Přísahám, že za to nemůžu. Klub na Povaleč dneska uvádí film Arko od 21 hodin. Kino Dlabačov má na programu v 18 hodin Zlatou vařečku a ve 20 hodin Kafe a cigára. Kino Lucerna promítá ve 20.30 Přísahám, že za to nemůžu. Edison Film Hub od 19 hodin promítá film Čau a ve na 20 den Odhalení. Kino Pilotů má dneska na programu ve 20.15 Otec, matka, sestra, bratr, ve 20.30 Backrooms. Kino Světozor dneska uvádí v 17.45 film Nemilovaní. Kino Aero má dneska na programu 20.30 Asterix a Obelix, Mise, Kleopatra. Letní kino Gabriel uvádí Pomádu od 21 hodin a letní kino Meat Factory uvádí dneska ve 21.30 Tvoje jméno. Dál to máme divadlo v Dlouhé, dneska na programu představení Mistra a Markétka o 19 hodin. Klubovna Kašpar dneska uvádí představení Sběratel o 19.30. Na lodi tajemství můžete dneska vidět divadlo Bratří Formanů a představení Aladin od 18 hodin. Divadlo Březnické dneska uvádí představení Eleanor od 19.30. Divadlo v Celetné dneska uvádí představení Zrcadlový efekt v 19.30. Kulturní stanice Galaxie, tam dneska můžete vidět představení One Gesture od 19.30. Studio Hrdinu dneska uvádí představení Manželka publikovaného básníka od 20 hodin a divadlo D21 Tartu Flash od 19.30. Z ostatních to máme knihovnu Václava Havla, kde se dneska koná program od kultury ke kontrole umění, moc a algoritmické narrativy. Předpokládám, že to bude přednáška, diskuze, začátek 19 hodin. No a na Rádiu 1 uslyšíte, nebo vlastně posloucháte den z hudebníky. Teď mají ve studiu studio pod kontrolou kapela Něco. V 18 hodin se přihlásí pořád Spammers, v 19 hodin to bude pořád Cena Nonstop, dneska s deskou Imaginary Visions od Miho Hazema. V 21 hodin uslyšíte Zátiší a ve 22 hodin Soundbomb.

0: Reklama Rádia 1.
1: Koukni kolem. Ty tupý pohledy do nikam, na cestě tam, kde kdo si určil cíl. Šedí všedi, hlavně zapadnout. Čas, aby vaše mládí znovu vyšlo do ulic a trochu jinak oblečený.
2: Naplň si šatník nezdolnou klasikou Carhartt, japonským denimem Edwin a nespoutanou berlínskou kolekcí Airy Daily. Vše na hlavu od tradičního Stetsonu. Plná polní proti ospalosti města. Obchod Panská 7, Praha 1, www.panská7.cz.
3: Nekoukejte jen na internet a přijďte si prohlédnout novinky do Panské 7.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Penny fandíme českému fotbalu. Proto dáváme zaměstnancům volno. Zítra v 17.30 zavíráme prodejny a jdeme fandit. Penny. Nakupte si dřív hezky česky.
12: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
13: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
12: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
13: A můžete využít i výhodné financování.
12: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
14: Reklama na Radio 1.

Tak právě nám dohrála Chaperone a Casual, skladba, kterou vybrala Bětka, ale myslím si, že všichni v kapele Něco Něco mají Chaperone velmi rádi, takže schvalujeme určitě. Dále si pustíme písničku Split Lip od kapely Dolores Forever, kterou jsme hodně poslouchali, když jsme psali naši desku Majonéza, a byla taková ukázková studie, jak strašně dobře se dá frázovat text. Hrozně nás to baví, tak...

A máme tady velký hot news, protože náš bubeník Vašek z kapely Něco Něco právě teď mi psal, že udělal absoluturia, já to nemím vyslovit, to nevadí, na konzervatoři Jaroslava Ježka. Veliká, veliká gratulace. To neumím, ale pustíme si na to potom písničku. Tuhle tu písničku, která právě dozněla, tak všechny offbeaty, které v té písničce byly na těch hlasech, tak ty byly prostě pro Vaška, jelikož Vašek do naší kapely přinesl offbeaty a to je extrémně důležité a právě proto udělal ty zkoušky a budeme pokračovat možná trochu podobný náladě, minimálně budeme pokračovat dalšíma ženama za mikrofonem. Tak jdem na to.

0: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
1: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.

Když už se jednou začne s těma kopákama na všechny doby, tak už se prostě nedá přestat, to tak prostě bejvá, takže budeme pokračovat v podobném duchu. Čeká nás Ray Pila a skladba Ninjas, trošku neznámá kapela, ale úplně boží. A má tam teda takový jeden velmi, velmi velký známý feat, který není ale uvedený jakoby v názvu té skladby. Kdo na to přijde, může nám to napsat na Instagram kapely něco. Bylo by to skvělý, kdyby to někdo trefil. Are you

Kulturní léto Rádia 1. Další týden kulturního léta, tentokrát se světovým pohárem ve skateboardingu Mystic Skate Cup, který opět promění pražskou Štvanici v centrum skateboardingu, hudby a street kultury. Jedna z nejvýznamnějších skateboardových akcí na světě, která proběhne od 26. do 28. června na pražské Štvanici, nabídne návštěvníkům špičkové výkony, koncerty zahraničních i domácích interpretů a setkání s osobnostmi, které

350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz, jeden web, celý kávový svět. Odolnou ultralehkou skládací láhev Platypus. Po vypití se zbalí a nezabere v batohu vůbec nic. Obchod v Praze na Letné či pod 7kg.cz. Ergonomickou bezdrátovou myš Connecty. Ideální prevence bolesti zápěstí. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Audioknihu Marek Šindelka Systémy něhy. Vydavatelství OneHotBook. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. A 26. června získá ještě jeden výherce navíc voucher na libovolný otevřený kurz v hodnotě 10 000 korun od počítačové školy GOPAS. Investice do sebe a svého týmu s IT školením od GOPAS.cz. Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

téhle písničky jsme se dohodli, že teď dáme takovej blok ironických písniček. Tohle byla většina oblíbená ironická písnička. Teď přijde jedna z mých oblíbených ironických písniček, Man Made of Meat od Viagra Boys.

0: vyladit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: 14. sezóna letního kina v Meet Factory je tu. Kultovní indie snímky, srdcovky, skryté filmové klenoty. Old Joy, Nenávist, Anatomie pádu, Lost Highway a mnoho dalších na dvorku Meet Factory. Promítáme od poloviny června až do začátku září. Vstup zdarma. Kompletní program a další info na www.meetfactory.cz.
3: Přichází zcela nová Toyota RAV4 šesté generace. SUV, které jste obdivovali na titulních stranách motoristických magazínů a dnes ho můžete řídit v jeho nejmodernější podobě. S výkonem až 309 koní a nejnovějším hybridním pohonem Toyota. Zcela nová Toyota RAV4. Více na Toyota.cz.
4: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Návštěva optiky Focus se v červnu vyplatí. K nákupu jedněch dioptrických brýlí získáte druhé úplně zdarma. A pro nejmenší jsme připravili slevu 40% na sklad do dětských brýlí. Přijďte si vybrat brýle pro sebe i své nejbližší. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: prodejnách e-obuv ví.
1: Využijte právě teď letní výprodej v Pepco. Tisíce produktů se slevou až 50%. Pořiďte oblečení pro celou rodinu, bytové doplňky a ještě mnohem více. Pepco, zamilujte si nízké ceny.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Je, yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
5: Reklama na Radio 1.

0: Tohle byla Olivia Rodrigo, která napsala písničku o tom, jak jsem potkala svého manžela Tomáše. Další věc, Harry Styles, Taste Back.
1: Damn. Jdem na to.

0: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
1: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.
2: Je to tak, posloucháte Den s hudebníky na Rádiu 1. Dneska jsme tady my, něco, kapela něco, to znamená já, Tomáš a...
3: Alžběta, čau.
2: A kdo nám tady chybí, tak je náš bubeník Vašek, který má pro vás takový vzkaz, takovou pozvánku. Kdybyste se náhodou motali v centru Prahy, tak Vašek je dneska na protestu proti senátní novele o změně procesu tranzice, která se koná v 5 hodin na Palackého náměstí. Takové věci jsou pro nás důležitý a je krásný, že Vašek šel tyhle věci podpořit a my se k tomu dáme takovou tématickou písničku, si skoro dovolím říct, nebo spíš tématickou umělkyni, která nás hodně inspirovala při psaní naší nový desky Majonéza. Ta umělkyně je nikdo jiný než Peaches, a dáme si vodní skladbu Two Guys for Every Girl, protože Peaches to má očividně jasno, ale pozor, i když se z toho názvu může jako vypadat, že je to jako všechno jasný a je to takový, jako, že si představíme, co to je, tak ve skutečnosti je tam ještě takový twist. No, je třeba prostě poslouchat ten text, tak jdeme na to.

0: Fis.
1: Tak já doufám, že instrukce byly dostatečně jasné a Peaches nám to prostě vysvětlila. Vlastně jsme se dohodli, že by bylo možná dobrý ještě pokračovat v téhle energii, takže další skladba se jmenuje Cantissimo od Mariny.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Už to víte? Na Loď tajemství na Náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
7: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz.
8: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dřevěné peletky v kvalitě A1+, nyní za skvělých 10 korun 50 haléřů, včetně DPH za kilogram. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 26. června. Tak si přijďte pro kvalitní dřevěné peletky za vynikající cenu. Více na DEK.cz.
9: Skenujte a vyhrávejte v Tesco. Při nákupu nad 350 korun získáte stírací kartu. Naskenujte ji v aplikaci Clubcard a hrajte o více než 60 tisíc denních výher a také o hlavní ceny, které vylosujeme 24. června. Tesco, počítejte s námi.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
13: No, teď víš,

0: 2022 26.6. V Krenovce v rámci letního festivalu Žižkovská pomlčka spojka.cz.
1: Reklama na Radio 1.
2: Byli jsme Cantissimo, teď budeme mít Cantology 101. Já nevím, jak to tady dopadne, ale já myslím, že dobře. Tak jo,

0: Dnes je na Rádiu 1 Den s hudebníky.
1: Partnerem Dnes hudebníky je Marshall. Party kdekoliv s novými reproduktory Marshall Bromley.
2: Nazdar, ty hudebníci jsme my, Bětka a Tomáš z Něco a teď vám pustím svoji strašně oblíbenou písničku, která formovala všechno, co v hudbě dělám, a je to song Dybuk od kapely Dybuk a chtěla bych ho věnovat svojí mámě,

Dybuk, Zlý duch a teď se posuneme jenom o pár generací dál, ale žánr zůstane trochu stejný. The Beaches, My People.

0: Jedna reklama.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Co zas blbneš, Bohumile?
1: Ale snažím se zapomenout na Arthouse Hejtmánek.
2: No, tak to já chci taky.
1: Nemysli na Arthouse Hejtmánek.
2: Funguje to?
1: Ne.
2: Tak tam půjdem za.
1: Jdeme. Arthouse Hejtmánek, výkup uměleckých děl, starožitností a designu. Přijímáme předměty do prodeje v aukcích, galerii či výkupu za hotové. Konzultace a odhad cen zdarma. Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

Posloucháte Den z hudebníky na Rádiu 1, tady Tomáš z kapely Něco Něco, pomalu se blížíme ke konci naší dvouhodinovky. A já tady hodím takový, jak se hezky česky říká, curveball nakonec. Další skladba bude velmi nečekaná, ale je velmi skvělá a to je jediný, na čem záleží, takže jdeme na to.

0: doznívá nám tady Miley Cyrus a Walk of Fame na Rádiu 1. Tohle byl Den z hudebníky na Rádiu 1. Já jsem Tomáš z kapely Něco Něco a mám tady i svoji Bětku.
1: Čau, já jsem Bětka, tohle byl můj výběr, doufám, že se vám to líbilo.
0: Pokud vás písničky bavily, playlist najdete na stránkách Rádio 1, my jsme se tady hrozně užili a hráli jsme tady celou dobu takový jako hodně velký bangry hlasitý a rozloučíme se něčím klidnějším, rozloučíme se umělcem, který máme oba dva hodně rádi, jmenuje se Kevin Morby a to je naše tečka za dnešním vysíláním. Mějte se krásně a mějte se krásně.
1: Ahoj, čauky.

0: Máte rozbitý displej nebo slabou baterii? Neházejte svůj telefon do koše. Staňte se pánem svého zařízení. Na jablečnedíly.cz najdete vše pro opravu svého smartphonu. A nenechte se zmást názvem. Máme špičkové náhradní díly nejen na iPhony, ale i pro všechny ostatní značky. Od displejů po nejmenší šroubky. Kvalita, která vrátí váš mobil do hry. Opravte si ho sami. Na jablečnedíly.cz.
1: Milí posluchači Rádia 1, zveme vás na koncert nadžánrové zpěvačky Ireny Budweiserové, a to 17.6. ve středu do Centra Jasoň Praha 4. Vstupenky v předprodeji můžete koupit na webových stránkách jasoňcentrum.cz anebo na facebookových stránkách jasoňcentrum. Těšíme se na vás.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová krkovice bez kosti kilo a Madeta mléko polotučné litr za 9,90 platí do 23. června ve vybraných super a hypermarket. Tesco, počítejte s námi.
3: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na notino.cz.
4: Notino, today is yours. Feel good.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
7: Slyším, Tatart nákupy?
6: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
7: To je mazec.
6: Tatart, opravdový elektrospecialista.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
9: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
11: Reklama na Radio 1.

0: Máš.
1: Čekaj, takhle, no, to je
2: pravda. Ježiš, židle, dementní.
0: To jsou problém, ty židle.

0: Dobrý den, omlouváme se za technické potíže.
1: Mali jsme trošku problémy, protože jsme meškali kvůli tomu, že autobus byl v zápche.
0: Já miluju výmluvu. Máma mi napsala omluvenku, napsala ti taky dneska.
1: Ne, ale poprosím, nech mi ji napíše.
0: Jo, já ji zavolám, mi na ní telefonní číslo. My se dost bavili o znamení o těch věcech právě. Ona je přesně taková ta jakoby taky ten typ maminky, která prostě jí takovou tu jakoby zdravou čočku. Jak se jmenuje čočka Beluga?
1: Ano, však tu milujem.
0: No to je mi úplně jasný.
1: To právě. Je taká velorybí čočka.
0: Čočka Beluga. Je z Belugy?
1: Nie. Tak okay, je čírna, takže okay. Beluga je bílá.
0: Wow.
1: No každopádně, aby ste nás nepočuli pred tými troma minutami, lebo prostě to tu nevieme ovládať, ale...
0: Jako svoje životy.
1: Ale prvú pesničku bol Dominikov výber Elsie Willett All The Time. Ďalšia bola môj výber Naya Archives Danger.
0: Výborný výber.
1: A teraz nám hrali...
0: Snow Strippers Monster, což je vlastne takový pekný šláger. S dobrým samplem na začátku.
1: Je taky príjemné.
0: Já právě dneska mám trochu takový jakoby melancholičtější věci.
1: Jsi sad girl?
0: Dneska docela jo.
1: Alebo jsi bold girl, kterou si teraz pustíme. Další pesničku bold girl, Zest.
0: Wow, mic drop. Na radio jedna.

0: mega roztomený.
1: Povedz nám k tomu niečo, Dominik.
0: Hele, môj bus môj je dneska mega brutální spoždění, tak neviem, jestli som úplne ako pozitívny. Ale tohle byla Alice Ware, Play It Back. Našiel som to na TikToku zase. Protože dneska jenom au. Jakoby to je dneska
1: to bolí.
0: To je dneska tvoje jako citoslovec odpověď na všechno. Řekla bys i, jakoby, nebo udělala bys podobnej citoslovec i na to, kdybych ti řekl, kdo má dneska svátek.
1: Au.
0: Všetko
1: nejlepší?
0: Všetko nejlepší.
1: Všetkým Adolfom.
0: Yeah. Ale on, jako to jméno samo o sobě je super, actually.
1: Ano?
0: Mně se líbí. Já mám rád třeba
1: Adolf Huber. A co Adolf taká Adolfína?
0: Jako... mě to docela baví, to je jako delfína.
1: No právě, no,
0: to se mi líbí.
1: Adolfína, delfína.
0: Jo, ale i Adolf, jako by nemusíme z toho dělat ženský jméno hned. Mm. Ano, by to byl chlap, tady se jmenuje jakoby Adolfína, jestli mi rozumíš. Proč ne vlastně, to je to jenom slovo. Chápeš?
1: Je to jenom slovo,
0: mega.
1: Je to tak.
0: Jako ať se klidně jmenuje 1, 2, 3. Tak, co nás pustíš dalšího, Paulíno, vlastně? To je docela zajímavý tohle, protože to je z našeho českého rybníčku.
1: Je to z našeho českého rybníčku.
0: Jsou to dva český kapři, dokonce tři kapři.
1: Jsou to tři kapričky.
0: Jsou to tři kapričky. Ježíš, to je pravda, jsou to tři adolfíny vlastně.
1: Tři dolfínky. A je to teda duo Candy Pumps a mají nový collab.
0: OK, s kým?
1: S nejlepšou drag queen České republiky, Miss Patty. A pesnička se volá Hashtag Czech Girl.
0: Czech grill.
1: Takzvaná hashtag česká holka.
0: Ah, myslím, český grill. Let's go. Já jsem to slyšel, mně se to mega líbilo, hlavně miluju ten klip.
1: Ten klip je super a kdo máte televíziu, tak si to pustíte na
0: televizi.
1: Na televizi.
0: Nebo na promítačce.
1: No.
0: Ale bude vám to stačit i v mobilu, když náhodou budete seklí v busu jako my.
1: Hej.
0: Jako když pojedete na krematorium Strašnice, tak to procentně budete. Puste si k tomu taky tohle. Jo? Tak jo. Let's go.
1: Radio 1.

0: 25. června.
1: Festival Regiony. Přijď si promluvit, nebo tak jen poslouchat.
0: festivalregiony.cz
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Jsme ve vesmíru sami? Odpověď na tuhle dráždivou otázku vám dá Steven Spielberg ve svém novém filmu Den odhalení.
4: Tahle pravda obrátí na ruby veškerý pořádek světa.
3: Emily Blunt, Colin Firth a Josh O'Connor v napínavé sci-fi, které si nesmíte nechat ujít. Den odhalení. Ve vašem kině s titulky i dabingem od 11. června.
5: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
6: Rozhodoval u vás někdy místo rozumu strach? Vzpomenete si, když jste někomu ublížili svými slovy? Výstava Labyrint, krajina vnitřního bloudění, v zámku Troja, představuje díla současných umělkyň a umělců, která vás konfrontují s vlastními názory i dopady vašeho chování. Galerie hlavního města Prahy, ghmp.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Stavíte? Rekonstruujete střechu? Pak zbystřete. Evromat otevřel novou pobočku v Horoměřicích u Prahy. Český výrobce plechových střešních krytin, okapových systémů a klempířských prvků je nyní ještě blíže. Evromat Horoměřice. Nová adresa pro vaši střechu. www.evromat.cz
9: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
10: Národní galerie Praha již 230 let pečuje o poklady českého i světového umění. Objevujte krásu, emoce i inspiraci v mistrovských dílech Cranacha, Rembrandta, Picassa, Klimta, Zrzavého, Kupky, Toajen a dalších velikánů umění. Národní galerie Praha.
11: Reklama na Radio 1.

0: Veľmi žijem.
1: Že jo?
0: Mm-hmm,
1: že
0: jo.
1: To je X a ještě erotiky.
0: Aha.
1: YVNCC.
0: Mm-hmm. Takzvaný Ivanec. Ivanec a pesnička.
1: Polka doc. Přeložíš nám to?
0: Bodky?
1: Bodky, jo, správně.
0: Po slovensky bodky.
1: Jo. Teď se tam dala docela period hymnu.
0: Nová pesnička od Max Stelter.
1: Brr.
0: Ja docela mám rada tieto brr pesničky. Aj Kim Petras má jednu brr.
1: Jo, to je pravda. To je pravda. Tu miluju, to, to miluju. To ja som od Max Stelter slyšel jenom jednu a to miluju.
0: Prettiest girl in America.
1: To miluju mega. To miluju mega.
0: A čo gay?
1: To mne sa štvalo.
0: Ale lajkoval si mi to, keď som to postovala.
1: Ja som to lajkoval, pretože seš moje kamarátka.
0: Ale
1: a je Pride Month.
0: A prečo? No, exactly.
1: Tak možná proto si mi to lajkoval.
0: No, práve.
1: Ale ja jenom podporuju práve, vidíš, takhle potichu.
0: Tak to je fajn.
1: Ja akoby práve, ako...
0: To stačí.
1: Ja sa práve smieju, i když sa chce na tebe mračiť.
0: Čože?
1: Ne, si ho srad. Ja som si chopat práve. Ja to mám všechno naučený.
0: No proste... Wow, ty ten blíženec no, ascendent, či čo to máš?
1: Přesně tak, hřála ses na prsou hada, jak se říká.
0: Prostě, no.
1: Tak už si tam pustu Mac, prosím.
0: No dobré, tak jo.
1: Tak jo, tak Mac stál, to je brr na Rádiu 1.
0: Brr.
1: Yeah.
0: Brr.
1: Brr. Brr. How do I smell like brr? He don't got the kitty go brr. He don't got no time for these nerds. How do I smell like brr?

0: Yeah.
1: Tak toto bol riadny démon.
0: Ďakujú.
1: Takzvaná Demon Queen.
0: Tobacco a Zeki Force Funk.
1: El Camino.
0: Yes. Z alba Exercise Tape.
1: Jak ešte raz?
0: Exercise Tape.
1: Jakože exercise, jakože workout, jakože cvičenie. Jasné, jasné.
0: Yeah, exercise tape. Lisp. Exercise tape. Líbilo si to? Ja to docela miluju. Hey, je to taky starý, jak Metus, ale...
1: Oh.
0: 2013.
1: To zase také staré není.
0: Jako, jako...
1: Predstav si, že by si sa narodil v roku 2013.
0: To bylo super.
1: To by bylo úplně, že si by se
0: mega,
1: byl baby.
0: Mega, bych si cucal furt palec prostě. To je fakt můj dream. Měl bych proležení, nepotřebení, nic bych dělal, bych prostě ležel. Ale vlastně to už by... Ne, já nemůžu počítat.
1: Pojďme si urobit nějakou matematiku.
0: Ne.
1: Měl by si 13 rokov.
0: Já bych furt si cucal palec, jako v tomhle věku. Mhm.
1: A nebyl si taky ten bad boy na střední škole?
0: Vůbec. Já jsem byl stydlivý dítě v rohu, který se kreslil sluníčko.
1: Tomu neverím.
0: Fakt? No.
1: Co
0: bude hrát dalšího?
1: Máme tu
0: 17. června 2026 středa.
1: Je to tak, dneska je to 17. června. Ale čo som chcela povedať je, že milujem Kim Petras.
0: Wow.
1: A teraz má nový album.
0: Fakt, vážne.
1: Ktorý sa volá Detour.
0: Ne.
1: Takzvané Detour.
0: Ja anglicky neumiem, ja neviem, ja ti věřím.
1: No a ja som si pre vás pripravila dve moje najobľúbenejšie pesničky. Teda,
0: z toho alba?
1: Takto. Už predtým najobľúbenejšie je pre mňa Jeep, ale mám tu dve druhé najobľúbenejšie. To je taký dobrá, ale tieto dve sú mega bangre.
0: Fakt?
1: Takže prvá je 101.
0: OK, je k Dalmatínu.
1: Presne. Yeah. Oui.
0: A proto mi je?
1: Druhá sa volá DTLA.
0: Jasně.
1: Whatever that means.
0: Můžeme si to vygooglit potom, až to bude hrát.
1: Dobre.
0: Mě to docela zajímá, já se chci edukovat.
1: Tak pojme na to, rychle.
0: Tak jo, tak dvě pěkně, takhle dvě pěkně, Kim Petras za sebou, let's go.
1: Radujete.
0: Yes. Yes.

0: Sme sa nastopili, to je vokálky.
1: Áno, to sú také vokáliky pre teba dnes. Krásne,
0: tak stop.
1: Krásne.
0: Teď pár uší krvác.
1: No, každopádne povečer bude tenso. Ďalšie.
0: Oh, ďalší bude crew crushed. Rozmáčknutý.
1: Tak pustíme si to.
0: Jo, pustíme si to. Podľa mňa si to bude líbiť. Ja to docela miluju. Objavil som to taký mega nový.
1: A je to taký
0: na
1: akože...
0: TikToku. A dosť tým u.
1: Ale však to je u a au.
0: O, jasne.
1: Akože mám tri aspoň, hej? Tie si to slúci.
0: No. Ja mám rado, že máš aspoň tři.
1: Každopádne krú, to je ako taký vtáčik. Holubok.
0: Jo, krú. A nebo není, počkej, není krú takovej ten týpek, co chtěl ukrát měsíc mimo ně?
1: Prosím?
0: Mimo ní, počkej.
1: Jo, tak to fakt nevím.
0: Já si myslím, že jo. Ne, tak ne. Ale jakoby je to význam zkrátky crew. Je státní správa? Cože? No nic. Takže dobre, tohle není státní správa. Je to crew a song crushed na Rádiu 1.

0: Tak toto bola babuška. Ale I don't play nice. Roková babuška.
1: A já jsem myslel, že řekneš ten název té skladby. Roková babuška byla super, to si ukládám. To si ukládám, to mě velice bavilo.
0: A to mám taky z TikToku.
1: Aha.
0: Ups.
1: Mega se nám to tam tady jedna je rozme... TikTok je prostě jako... Sorry, ale...
0: Je to nový MySpace.
1: Jako mega, je to COVID prostě, to je to nakažlivý.
0: Je to nakažlivý, já mám toľko screenshotov pesniček z TikToku.
1: Já strašně.
0: It's insane.
1: Ale vlastně jako těch TikToků, jestli mi rozumíš. Já mám vlastně tapetu z TikToku na tapetě.
0: Ano,
1: teda tapetu z TikToku.
0: Ukáž? Tapetu z TikToku?
1: Teď ji tam nemám, tapetu z TikToku. Počkej, jako vysklínovaný, neklamár. Vysklínovaný TikTok hlasí.
0: Aha.
1: Můžeš to přečít.
0: Keď zemňaky môžu... počkej.
1: Být vodka?
0: Být vodka, tak...
1: Ty můžeš být cokoliv. Ty taky neumíš anglicky.
0: Jej.
1: Oh.
0: Já nevím tak rýchlo prekladať, prepáč.
1: Já někdy jo, ale ne, to je jedno.
0: To je jedno.
1: Další song je Spelling Rockwell, což je vlastně docela dost podobný rokový šlákříček.
0: Ano, dneska si jde melancholický rok.
1: Jo, melancholický rok.
0: Ale sexy.
1: Z roku, mega. A ten není z TikToku, tenhle je z roku 2004.
0: A?
1: Oh.
0: 2004.
1: Jo, 2004.
0: Tak to je možná ten Matuzalem.
1: To je možná pravda.
0: tak jo. Pomeň na to.
1: Matuzalem.

0: Mě ty čulíky dneska fakt dávají.
1: No, dneska nám to nějak nefunguje, tak to... Prostě je to deň.
0: Prostě nejde zmáčknout čudlík. Přitom je to bych jakoby... No.
1: Přitom je to len normálna streda.
0: Jo, 17.
1: Keď má Adolf meniny.
0: Narozeniny. Ten může... Ten
1: narozeniny má inokedy. 24. No.
0: Ty to víš?
1: Ano.
0: Educated, to tam miluju.
1: Lebo kamoška Silva sa narodila na Adolfové narozeniny.
0: Fakt?
1: A inak to 420, Dominik. Tak len aby si vedel. No každopádne, sa ideme lúčiť.
0: Yes.
1: A teraz dáme poslednú pesničku, ktorú vybral
0: ano.
1: Dominik.
0: Áno, to je ta zase ta moje melancholická. Ja tohle fakt miluju, tohle je strašne roztomilý a jako je to môj oblíbený song z roku 2023.
1: Ale trošku sa akoby minul tým mesiacom. Si sa minul mesiacom.
0: Hele, ale oni, i to je pravda vlastne, May Showers. No, tak tohle sú June. Dobre. Showers prostě.
1: Bola jedna včera v noci.
0: Právě, já jsem opožděný. Jo, tak jo. Takže Aisha Erotika, May Showers tak, na Rádiu 1.
1: Dominik s Paulinou sa lúčia a
0: příkrásný den.
1: A môžete si nás playlist
0: pustit na stránkách Rádia 1.
1: Nájsť. Aj pustit možno.
0: Jo, vlastně ne, pustit. Pustit se, to si pak musíte vlastně přepsat do nějakého, to, co používáte, jestli Spotify, SoundCloud nebo Apple Music, to už je na vás. YouTube.
1: Alebo.
0: YouTube je úplně nejlepší, že jo. Když tam je teď hrozně moc reklam a je to hrozná televize. Tak se mějte krásně.
1: Tak čauku.
0: Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Plzeň letos ovládne nový cirkus. Festival Žonglobalizace přináší od 2. června do 7. července open air představení, akrobaci a workshopy. A to úplně zdarma. Náplavka, Mlýnská strouha, Plovárna Hradiště i další místa po celé Plzni ožijí novým cirkusem přímo pod širým nebem. Program na žonglobalizace.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: Notino Black Friday je tady. Získejte 20% slevu na celý nákup nad 500 korun. Vybírat můžete ze široké nabídky parfémů a kosmetiky. Více na Notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
7: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 2,99%. Využijte ho. Mazda.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Už jste slyšeli nové album Aldous Harding? Dojaté kudos dává Neon Guardian. A naživo to bude ještě lepší. Zadržte dech. 22. června v Praze v Roxy. Koncert přiváží Force.
12: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Máme tu středu 19. hodinu a je tu s tím také pravidelný pořad CD Nonstop. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň dneska s japonskou hudebnicí žijící ve Spojených státech Miho Hazama a bude znít její šesté album, které natočila s dánským Radio Big Bandem Imaginary Visions, které vyšlo poprvé pro značku Edition v roce 2021. My si připomínáme hlavně souvislosti teďka s její letošní novou deskou s dánským Radio Big Bandem, deskou Frames, která vyšla teďka na jaře. Miho Hazama je uznávaná japonská hudebnice žijící v New Yorku, která byla už nominována na Grammy. Ona kromě toho, že skládá hudbu, aranžuje, je hlavně dirigentkou, a to v současnosti takzvaného Danish Radio Big Bandu od počátku téhle dekády. Vyrůstala v Tokiu, kdy byla formována přísným studiem vážné hudby a vůbec hrou i na elektronické varhany, který pak umožnil experimentace zvuky, a to už v raném věku. Během studia klasické kompozice na Kunitachi College of Music si uvědomila, že jí láká větší rytmická svoboda improvizace, no a začala spolupracovat ještě jako studentka, jako aranžérka pro prestižní tělesa, třeba NHK Symphony Orchestra, ale spolupracovala už tenkrát také s legendárním Ryuichi Sakamotem. V roce 2010 se stěhuje do New Yorku, aby studovala jazzovou kompozici na Manhattan School of Music. A zde také zakládá pak své vlastní 13členné těleso M-Unit. Do jazzové sekce tenkrát přidala smicové kvarteto a lesní roh a její první album vychází pod názvem Journey to Journey v roce 2012 pro značku už tenkrát Verve a získalo už tenkrát také ocenění Jazz Japan Rising Star Award. O 3 roky později Miho Hazama natáčí druhé album Time River, na kterém si přizvala jako hosta třeba Jill Goldsteina. Deska opět vychází pro značku Verve, no a do třetice pro tenhle ten legendární label se objevuje se svým M-Unit orchestrem na desce Dance in Nowhere. To bylo v roce 2018. Album, které mimo jiné bylo také nominováno na Grammy v kategorii nejlepší jazzový soubor. A právě tohle album vzbudilo obrovský ohlas u kritiky a časopis Downbeat už tenkrát zařadil mezi umělce, který budou definovat právě jazz v následujících dekádách. Miho Hazama patří k nejvýraznějším osobnostem současného orchestrálního jazzu. Vy dnes uslyšíte její dílko z roku 2021 s Danish Radio Big Bandem, desku Imaginary Visions, která vyšla vlastně poprvé pro značku Edition, tohleto britské vydavatelství z Walesu. Doplním ještě, že vlastně rok předtím se objevila také Miho Hazama společně s Danish Radio Big Bandem a Mariusem Nesetem, tím norským saxofonistou, na společné desce Tributes pro mnichovský jazzový label Act. Každopádně vy dnes uslyšíte desku Imaginary Visions, jak jsem řekl, tohleto sedmisklabové jazzové dílo s Danish Radio Big Bandem, který vznikl už v 60. letech a kterým je hlavní dirigentka Miho Hazama až do současnosti. V podstatě se jedná o její první oficiální album v roli šéf dirigentky. S ním pak natočila i živé koncepční album s názvem A Live Life This Day Celebrating Thad Jones, se kterým získal opět nominaci na Grammy. A také i vlastně to letošní album Frames, její nejnovější autorské album, které vyšlo opět u britského vydavatelství Edition. Já můžu ještě doplnit, že se svým původním projektem M-Unit natočila desku Beyond Orbits v roce 2023, projektem, který oslavuje právě moderní orchestrální jazz. Tato v New Yorku usídlená japonská dirigentka, aranžérka, skladatelka Miho Hazama, teď už na desce z roku 2021 Imaginary Visions, a já vám přeju příjemný poslech.
0: CD Nonstop.

0: Rádia 1.
1: Sestřičky a bratříčkové, rád bych vás pozval na festival Nefestík, už tenhle víkend v Nepomuku. Budou tam www Neurobeat, Wolves of Satan, Athéna Chlebová a spoustu dalších kapel a DJs. A tak já, MC Dr. Kary. Já tam budu v neděli od 5. Tak ahoj na Nefestíku.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Více na Toyota.cz.
4: Psst, už to víte? Na loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
6: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
7: Natankujete v Praze, vystoupíte až u moře. Plug-in hybridní model Link & Co 08 s revolučním kombinovaným dojezdem až 1100 km. Vyzkoušejte na vlastní kůži v novém showroomu v Čestlicích. Více na linkáč.cz. Sános Y.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Je, yeah, chtěl si rádio spot vytuněnej, jemnej i svalnatej, tučnej i vyrýsovanej, no aspoň je konečně hotovej a v rádiu nasazenej. Festival Rosnička 2026, hudební festival současnosti už na konci tohoto měsíce, 26. až 27. června ve Svitavách. Techno, rap, elektro i experimentál, přímým vlakem z Prahy i Brna. Ber stan a bal spacák. www.festivalrosnička.cz.
10: Reklama na Rádio 1.

0: Jimmy.
1: Do you see the blinding light? That means it's

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

Čau, kon Mířes potrvá, je 6 ráno, není mi moc dobře, ale uvědomil jsem si, že ty nejdůležitější věci v životě jsou mít se dobře, mít někoho, mít co pít a mít pěkný počasí na senoseč.

0: jedno.
1: Galerie, chrám, kaple, zvuk. V sobotu 27. června promění festival A Day of Sound Kutnou Horu v jednu velkou poslechovou cestu. Současná hudba, experimentální zvuk a Lenka Dusilová pod širým nebem. A Day of Sound v GASK. Poslouchejte, kam vás to zavede. Více na gask.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Letní kapela Počase znovu v Praze. Už 19. června na palubě Cargo Gallery. Jaromír 99, silné skladby a výjimečná atmosféra na náplavce. Letní kapela, 19. června, Cargo Gallery.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Už to víte? Na Loď tajemství na náplavce se vrátily koncerty. V letošní sezóně zahrají přední jména české alternativní scény. Těšit se můžete už 26. června na čerstvou držitelku ceny Anděl Marie April a poetického písničkáře Aloise Gébla. Nebo 9. července křest nové desky Veloset Roll, se kterými zahrají Syntax Error a Baby Drive. Kompletní informace a vstupenky najdete na loďtajemství.cz. Těšíme se na vás na palubě.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Mac DeMarco přijíždí do Prahy, kde vyzve Forum Karlín ke kolektivnímu obětí. Krásné, ale rozhodně ne neškodné písničky. Uvidíme se 18. června. Zbývají poslední vstupenky, tak hurá na force.cz.
11: Reklama na Radio 1.

0: paní Tlučhořová.
1: No.
2: Někdy mají dneska lidi pocit, že politici jsou syčáci, kteří prostě jenom hrabou pod sebe.
3: A nejhorší ze všeho jsou trpasíci.
4: Buďme o poznání méně neurvalí.
5: Na to už je příliš pozdě a...
1: No tak pan Lábo se s ním dělal párkrát, jenom tady, já takhle nic proti němu nemám, víte, on takové je to blázinné herec, no v té televizi ten dneska jako je rudej.
6: Šťastný, ať jsou všechny bytosti. Om.
7: Hezký večer, je pár minut po 21. hodině, je středa, posloucháte Rádio 1, to znamená, že začíná diskuzní pořad Zátiší, tentokrát vás od mikrofonu zdraví Aleš Vojíř. Jaká budoucnost čeká Českou televizi? Hrozí po konci koncesionářských poplatků ztráta její nezávislosti? Ovládnou jí vládní politici? Jak se na kvalitě vysílání projeví úspory, které budou nutné? Kde všude, i mimo veřejnoprávní média, aktuálně provádí vláda ANO a koaličních partnerů nevratné změny? Jak se v řízení země projevuje mikromanagement Andreje Babiše? O tom se v Zátiší na Rádiu 1 budeme bavit s Vratislavem Dostálem, politickým reportérem a komentátorem, bývalým členem Rady České televize. Ahoj Vráťo, máme tě na telefonu, slyšíš nás?
8: Ano, slyším vás, děkuju za pozvání a zdravím tebe i tvoje posluchače.
7: Vratislav Dostál, jak zaznělo, je politický reportér a komentátor, aktuálně působí v aktualně.cz, předtím pracoval například v deníku Referendum, kde vedl domácí rubriku, i v internetovém deníku Info.cz a od roku 2014 do roku 2020 byl členem Rady České televize, což je perfektní pro tu dnešní debatu na Zátiší na Radio 1, v Zátiší na Radio 1. A na podzim roku 2021 knižně publikoval reportážní road trip po českém a moravském venkově Česká jízda s obsáhlým dostovem sociologa Daniela Prokopa. Vráťo, jasně, téma dnešních dnů, Česká televize, Český rozhlas, veřejnoprávní média, ale začněme touto historií, proč vlastně jsem velmi rád tě i dneska pozval. Chtěl by ses vrátit do Rady České televize?
8: No, musím říct, že od té doby, kdy jsem tam skončil, to bylo v roce 2020, se několikrát ta debata se, jako otevřela, pár lidí se mnou na to téma mělo potřebu mluvit, ale zároveň je potřeba říct, že za dané konstelace, protože radní volí poslanecká sněmovna, dneska už i senát, tak za dané konstelace je to prakticky mimo realitu, to za prvé, to je první část té odpovědi a druhá část té odpovědi zní, takže jako ty poměry v té radě a v té České televizi a v jejím okolí se tak proměnily a jsou tak jako dynamický a kontroverzní, bych řekl, že je otázka, jestli to má člověk zapotřebí.
7: To rozveď to.
8: No tak já jsem byl v radě České televize od roku 2014 do roku 2020, to znamená časté, kdy generálním ředitelem byl Petr Dvořák, ty poměry tam byly o poznání klidnější. Já od té doby, od toho roku 2020, kontinuálně to dění tam sleduju, píšu o tom v celku pravidelně texty a musím říct, že ta atmosféra, která tam panuje právě od roku 2020, protože to je potřeba vnímat jako v nějakém, jako nějaký trend, jo, v nějaké trajektorii, protože to, co se stalo tento týden a děje poslední dny, tak to je vyvrcholením něčeho, co započalo už v roce 2020. Tehdy ve sněmovně byla většina sociálních demokratů a hnutí ANO, ti tehdy vládli v menšinové vládě s podporou komunistů. Jenomže ty volby do rad televizní, rozhlasové a velké mediální rady jsou tajné a už tehdy Andrej Babiš sociální demokraty, to znamená své koaliční partnery, obcházel a dosazoval ty rady svými lidmi v kooperaci s SPD a s komunisty. Což mělo nějaké svoje důsledky pochopitelně a jedním z těch důsledků bylo, že prostě v Radě České televize se ty poměry dost změnily a změnily se tak, že prostě ta atmosféra tam nebyla ani bych řekl jako pracovní, jako spíš bojová.
7: Takže je Andrej Babiš dobrým zákulisním hráčem?
8: No, já bych neřekl ani tak v tomto případě Andrej Babiš, ale Jaroslav Faltýnek. Aha. A dokonce byť se o Jaroslavu, jo, tehdy ty volby do těch rad režíroval Jaroslav Faltýnek s Vojtěchem Filipem a s lidmi z okolí Miloše Zemana. Ostatně třeba Ksaver Veselý je prostě kandidátem jednoznačně tehdejšího hradu. Naprosto nesporně. Hana Lipovská, která tehdy byla zvolena do Rady České televize, tak dokonce jezdila některé věci konzultovat prostě s lidmi z okolí prezidenta Miloše Zemana. To se také ví. A já jsem se dokonce dozvěděl ten týden, že Jaroslav Faltýnek nějakým způsobem se o to dění v radě České televize má doposud a a to velmi aktivně. Takže není to jenom minulost, ale je to i současnost. Byť jakoby mediálně Jaroslav Faltýnek se dost ztratil, jo, jestli si to uvědomuješ, tak na rozdíl od toho období okolo roku 2020 a předtím, kdy on byl předseda poslaneckého klubu Hnutí Ano, tak v těch posledních letech on je de facto neviditelný.
7: Fungovalo to tak, že někdy kolem toho roku 2020 za tebou třeba chodili a říkali, Vratislave, pokud chcete pokračovat v Radě České televize, máme pro vás neodolatelnou nabídku, musíte dělat to a ono, nebo tak
8: ne,
7: to nefunguje?
8: No to je zajímavý, to je samozřejmě zajímavý, protože já když jsem tam nastupoval v roce 2014, tak byly občas hlasy a někteří lidé mě tvrdili, že budu opravdovorovským tlakem politickým a že prostě jsou to trafiky a že někteří lidi tam jsou bezprostředně napojený prostě na určitý figury lobistický nebo přímo politický. A já teda musím říct, že celý těch 6 let, co jsem tam byl, tak ta moje zkušenost je přesně opačná. Dokonce jsem v některých situacích měl dojem, že ti politici se o to dění okolo televize a okolo mediálních rad zajímají méně, než by vzhledem k tomu, jak to je důležitá agenda, jak by měli. Takže já jsem tuhle zkušenost neprodělal, což ale neznamená, že i v tomto ohledu se za těch 6 let, kdy už tam nejsem. Já jsem tam byl 6 let a už stejně dlouhou dobu už tam nejsem. Jo? 2020 jsem skončil. Takže se ta situace změnila a je dost možný, že někteří ty radní nějakým způsobem svoje kroky konzultují. To jsou věci, které ti nikdo neřekne na mikrofon, jsou to většinou zákulisní informace, nikdo tě je nepotvrdí, ale je velmi pravděpodobný, že například okolo volby generálního ředitele v čase, kdy končil Petr Dvořák, tak část politické scény měla eminentní zájem, část na tom, aby pokračovala, jiná část na tom, aby skončil.
7: Ano, dva členové rady nyní nebyli znovu zvoleni, protože vyplul na povrch záznam jejich hovoru o tom, že jeden tomu druhému neposlal ještě stýbené peníze právě za volbu nynějšího generálního ředitele.
8: Je to tak, to bylo v té době, kdy byl se vší pravděpodobností, opět, jo, jsou to jenom spekulace, protože nikdo ti to nepotvrdí a ta nahrávka, její pravost taky vlastně ještě není potvrzená, ale pokud se to stalo, tak se to stalo právě při té volbě, kdy skončil Petr Dvořák a byl zvolen Jan Souček, který už mezi tím taky skončil. A ta volba tehdy, a to někteří radní přiznávali otevřeně, de facto nebyla o tom, kdo vyhraje, ale o tom, kdo prohraje, jinými slovy řečeno, a Pavel Matocha se tím nikdy netajil. Jejich cílem bylo, aby Petr Dvořák skončil.
7: Mm-hmm. Jaká je role Rady České televize, kromě volby?
8: Já myslím, že ty pravomoci nejsou zase tak úplně malý, jo. Kromě toho, že volíš toho generálního ředitele, tak schvaluješ rozpočet každý rok. To znamená, tehdy 15, dneska 18 členů Rady České televize schvaluje rozpočet a schvaluje její dlouhodobý plány. Jo? Ta Česká televize je prostě poměrně velká instituce, jejíž chod, a to souvisí s těma změnama, který tento týden představila vláda Andreje Babiš, jejíž chod se plánuje fakt na několik roků dopředu, jo? Protože ty, když tam zavedeš nějaký změny, tak se neprojeví zítra ani pozítří ani za týden. Pravidla se projeví za rok, za dva, za tři. A to, že například předtím, než se zvýšily koncesionářské poplatky, Česká televize neměla dostatek prostředků na výrobu nových věcí, filmů, seriálů a podobně, se projevovalo právě v té době po tom zvýšení, protože samozřejmě ty nenatočíš film za dva měsíce tak, aby se to navýšení poplatku projevilo bezprostředně. To se prostě projeví až v nějakým dlouhodobějším výhledu. Takže ta Rada České televize schvaluje dlouhodobý plány, což souvisí samozřejmě i s těma penězma a s výrobou. No a potom tam jsou prostě kontrolní pravomoci, kontroluješ prostě de facto všecko, čím ta televize se zabývá, co dělá. To znamená její každodenní chod, její vysílání, její jednotlivý kanály, samozřejmě její ekonomickou a finanční kondici a tak dále a tak dále.
7: Co bylo nejbizarnější, co jsi ty ve své době v radě zažil?
8: Tak já jsem tam nastupoval 2014 poměrně jako za radikální představou a ta spočívala například v tom, tak je to takový jako bonmot, jo, ale řeknu ho, já jsem si jako říkal, že Česká televize by měla dbát především na kvalitu a ne na povrchní zábavu a vlastně kýč, který občas předvádí a který velmi často předvádí komerční stanice, protože prostě potřebují prodat prostor v reklamě. A že by vlastně de facto ČT1 s tím, co vysílá, mohla přestat existovat. Jo? A tam pamatuju si tehdy, se tam tak předně postavil jeden radní a ten mi tehdy říkal, že je to přesně obráceně, že by Česká televize měla najít způsob, jak vyrobit něco, co vysílala v 80. letech. A on tehdy jmenoval takovou estrádní show, nevím, jestli si pamatuješ, Ein Kessel Buntes. To byla taková, taková úplně jako střední záležitost normalizační. A, takže chci říct tím to, že se tam setkáš, že navzdory tomu, že má jenom 15, respektive 18 členů, tak s tím způsobem se tam setkáš docela s širokou paletou různých postojů a názorů, který tak více či méně zrcadlí to, jakým způsobem na tu instituci nazbírá česká společnost, a někdy vlastně není vůbec jednoduchý se dopracovat k nějakému kompromisu nebo k něčemu, co má hlavou patu. No.
7: Myslíš si, že opravdu bude schválena ta změna, kterou prosazuje vláda, a opravdu Česká televize bude placená z daní, budou zrušený koncesionářské poplatky, nebo ještě je šance, že se to někde zasekne?
8: Dívej, to téma obecně, tý televize je mnohovrstevnatý, je fakt jako relativně složitý, jo. Vlastně já se s tím setkávám dnes na denně, když o tom píšu, že vlastně i od mých nadřízených redakcí občas mám výtku, jakože jdu do moc velkého detailu, ale zároveň mnohdy ta jakoby nejde popsat bez toho, aby zašel do všech možných souvislostí. Tady si myslím, pokud jde o ty poplatky, jo, tak za prvé, samozřejmě dvě se tří koaličních stran to slíbili voličům před volbami, takže v tomto ohledu je naprosto legitimní, že ten manévr chtějí zrealizovat. Zároveň je ale jako naprosto neskutečný a vlastně jako nehorázný, jakým způsobem to dělají. Jako ta metoda je naprosto neakceptovatelná, protože pokud teda Andrej Babiš všude možně vykřikuje, že Česká televize a Český rozhlas nešetří, tak by si měl dát tu práci nebo jeho okolí a představit nějakou analýzu, kterým by tento výrok podepřel, protože pravda je přesně opačná. Poplatky se zvyšovaly naposledy v roce 2008, to znamená, že pokud on říká, že se vrací příjmy televize do roku 2024, to znamená před to navyšování poplatků, které zvýšila vláda Petra Fialy, tak reálně se vrací do roku 2008, protože v roce 2024 byly ty poplatky stejné jako v roce 2008. No a teď je potřeba se zeptat, a to je taky legitimní otázka, která z institucí, která z ministerstev, která z úřadů, která z univerzit pracuje dneska se stejným rozpočtem, jako pracovala v roce 2008. Odpověď bude pravděpodobně znít, že žádná. To za prvý. No a za druhý, jeho argument, že to dělají, protože můžou, je politicky taky neobhajitelný. No a za třetí, a to je taky, myslím, že podstatný a signifikantní pro tu debatu okolo České televize, ta debata se redukuje de facto na zpravodajství. ČT24. Pokud jde o rozpočet, tak to tvoří 10% celkového rozpočtu České televize. To znamená, že pokud oni budou teď hledat úspory, tak je budou hledat všude jinde, jenom ne v tom zpravodajství. Jinými slovy řečeno, to, jak to opírají a rámují tou politickou debatou, tak to vlastně se míjí úplně s realitou, protože se to dotkne především dramatiky. To znamená, že se přestanou natáčet filmy, přestanou se natáčet minisérie, přestanou se natáčet dětské pohádky, a bude se reprízovat a bude se nakupovat. Jo? V tomhle z tom ohledu se to dotkne toho diváka celku jako radikálně, protože prostě uvidí zase siluety Vladimíra Menšíka a filmy s Miroslavem Novicem z 90. let.
7: No, takže možná nynější vládní koalice nebude úplně nejšťastnější, pokud se ukáže, že zpravodajství zůstane takové, jaké je.
8: Jasně, tak kde by se musel šetřit? Možná pokud mají 12, nebo já nevím, ani přeci kolik mají, ale pokud mají 12 nebo 13 zahraničních zpravodajů, tak možná to zredukují na 8, možná na té 24 se bude méně těch živých nějakých debat, ale jinak vlastně pojedou ten kontinuál, který jedou teď, to znamená takový to kontinuální vysílání, který začne ráno v 6 a končí večer prostě po událostech komentářích, a tam jako není moc kam uhnout, jo? Jestli do sněmovny pošlou o jednoho člověka míň, nebo o dva, nebo někam do terénu, tak rozumíš, bavíme se o miliardě, nebavíme se jako tady o tom, Andrej Babiš by chtěl počítat jako toaletní papíry na záchodech, ale bavíme se úplně v jiných, jako v jiných číslech.
7: Mm-hmm. Ale kdybych chtěl být chvilku ďáblův advokát, tak řeknu, že on celý ten mediální svět se za třeba těch 25 let nebo 26 let, kdy jsem v médiích, já hodně proměnil, i v těch soukromých médiích je reálně opravdu čím dál méně peněz a i my jako soukromí média přežíváme. Tak není nějaká snaha o to tlačit televizi k úsporám vlastně odpovídající trhu?
8: Dívej, ale pokud, já samozřejmě velice dobře vím, jaký kdy je mediální trh a média obecně. Samozřejmě je to spojená nádoba s tou politikou. Pokud se nám tady roztříštila politická scéna a naprosto, byli jsme svědky naprosté dezintegrace po roce 2010, tak něco podobného potkalo média. I ta mediální scéna je roztříštěná. Ale zároveň jako já stále si jako v sobě živím nějakou představu, že pokud má probíhat nějaký dialog společenský a politický, tak je potřeba mít nějakou platformu, která si to může dovolit, která na to má peníze, která na to má kapacity lidský a která dokáže zaměstnat a zaplatit lidi, kteří budou umět pracovat a budou ten dialog společenský o našich prioritách, o našem směřování, o tom, jakým způsobem se děje politika, nějakým způsobem moderovat. A všimni si toho, že se to celý rozpadlo na takový mikroscény, kde už ani ty politici, ta média nepotřebují, jedou si to prostě po svých kanálech a tudíž ten dialog se naprosto vytrácí. A já neříkám, že je možný to udržet, možná už ten včerejší, je to bezpředmětný. Mm-hmm. Ale na druhou stranu jsem si kladl otázku, jestli demokracie jako forma vlády, která je založena právě na tom dialogu různých pozic, různých programů, různých priorit, jestli to prostě vydrží.
7: Mm-hmm. Rozumím, tak poslouchají nás posluchači, kteří nám mohou psát na náš chat a tak on jeden píše, proč mám platit něco, na co se nedívám nebo to neposlouchám? Jak by si argumentoval?
8: Já bych argumentoval takto. Já myslím, že prostě my si jako občané této země platíme nějakou základní infrastrukturu, která se netýká samozřejmě jenom médií, ale týká se například zdravotnictví, školství, týká se nějakého například silnic, chodníků, prostě to, v čem žijeme, jo? Prostě ten prostor, veřejný prostor se tomu říká. Mm-hmm. A přece já, když budu zdravý celý život a nebudu nenavštívit za celý svůj život ani jednou nemocnici, tak přece mě nemůže být lhostejný a nemůžu říkat, že kvůli tomu nebudu odvádět daně, protože a přispívat na zdravotnictví, protože ho nepotřebuju. Prostě my žijeme všichni v nějakém společném světě a ten společný svět spolu vytváříme, ať už více chceme nebo nechceme, a nějakým způsobem se na něm podílíme. A pokud jsem říkal, že předpokladem nějakého demokratického dialogu je prostě i nějaká relevantní debata založená na faktech a argumentech, a že k tomu potřebujeme nějakou platformu, která se o to bude starat. A já neříkám, že to Česká televize dělala dobře nebo že to zvládala. To je ještě jiná debata. Ale tak prostě si myslím, že těch 150 korun měsíčně, což jsou asi 3 koruny na den nebo kolik, je vcelku přijatelná cena.
7: Mm-hmm. Ty jsi říkal, jestli tu veřejnou debatu dobře moderovala nebo dobře zvládala Česká televize. Máš tam nějaký plusy a mínusy k tomu?
8: Já samozřejmě mám tam, dívej, tak obecně, to platí o médiích obecně. Já si myslím, že je na škodu politiky a vůbec toho, jakým způsobem se vede ten politický konflikt, je, že prostě de facto nám vymřela všechna regionální média. Ta debata se vede jenom z pražských kanceláří, což mimochodem platí o politice. Jo? I politické programy se píšou z pražských kanceláří. A myslím si, že postupem času se to mimo jiné projevilo na tom, že lidi jako z regionu nejenže přestali věřit a důvěřovat tradičním politickým stranám, ale mají problém důvěřovat i těm médiím. A to je problém, se kterým si zatím nikdo neví rady, ale pokud někdo s ním mohl nějakým způsobem pracovat a měl na to prostředky, tak to byla právě ta Česká televize. A mimo jiné je dost možný, že jeden z důsledků těch škrtů, který čekají, bude, že zrušují regionální studia. A to není dobře.
7: Je pravda, že já si pravidelně, jelikož nyní žiju v Praze, pouštím si z Metropole, pořád, který jasně neřeší politiku, ale pustím se ho rád. Pocházím z Vysočiny a když jsem si pouštěl některé regionální zprávy z té Vysočiny, tak teď to nechci říct ošklivě, ale někdy mi to přišlo banální, nebo...
8: Ale rozumíš, tak já si myslím, že já neříkám, opět, já neříkám, že není to zlepšovat, ale... Prostě moje představa je taková, že když ti něco nejde, tak je potřeba to zlepšit, podívat se na to a zlepšit to, a ne to zrušit. Obzvlášť pokud víme, že prostě tenhle problém, to je politický problém, že politologové o něm tvrdí, o něm mluví jako o konfliktu mezi centrem a periferií. Mm-hmm. A obzvlášť pokud víme, že prostě tenhle konflikt tady je a zatím jsme nenašli způsob, jak ho vyřešit. A tak podle mě není správný rušit regionální média nebo regionální zpravodajství v celostátních veřejnoprávních médiích, ale naopak je posílit a najít způsob, jak prostě je dělat tak, aby to mělo hlavu a patu a nebylo to, jak sám říkáš, banální.
7: Kdyby jsi nyní seděl v radě nebo bys byl v managementu televize, věděl jsi, že musíš ušetřit 100 miliony, možná miliardu, kde by jsi začal šetřit? Ty jsi to říkal možná tím, když jsi nastupoval, takže žádný Stardance, žádný Českopečen, no, jak se jmenuje, Pečesná země.
8: To je, dívej, jo, to je prostě ještě potřeba se o tom hovořit fakt jako důkladně, jo, protože ten vůbec ten koncept, jo, to je veřejnoprávního média, a to, který je placený z koncesionářských poplatků, tak vychází z, jakoby z maximy, z nějaký idei, že ta televize je pro všechny. A teď ono se občas v té debatě, občas na sociálních sítích, zkratkovitě občas vystartují lidi, kteří říkají, ale mě tohle nezajímá. A nebo jiný řekne, mě zase nezajímá tohle. A další řekne, že mě nezajímá tohle. Ale ta idea nespočívá v tom, že vždycky tě zajímá všechno. Ale že téměř vždycky je něco, co by si tam mohl vybrat, hypoteticky. Jo, jeden se bude dívat na dokumenty, jeden se bude dívat na přenos nějakého divadla, další si dá nějakou zábavu na jedničce jako Stardance. Někdo se bude dívat jako já na sportovní přenosy, anebo si pustit 24 celý den. Ale prostě vlastně ta ambice té televize dlouhý roky byla, že na těch 6 kanálech v danou chvíli je to namodelovaný tak, aby si každý typologicky z různých segmentů společnosti každý něco našel. Ono se to samozřejmě vždycky nedaří. Ale takhle to je. A na základě této ambice vybíráš také od každého, ne od každého, ale od každé domácnosti, ten poplatek. Mm-hmm. V momentě, kdy ty jakoby tady z té ambice ustoupíš, tak to klesne tvoje relevance, protože začneš zasahovat menší skupinu diváků. A tudíž ten argument, abys to vybíral od každé rodiny, začne ochabovat. Ne, že ho budeš posilovat, ale začne ochabovat. Prostě v momentě, kdy budeš mít jenom 10% trhu a bude se na tebe dívat prostě jenom taková úzká skupina lidí, tak v tom politickém prostředí začne čím dál víc posilovat argument, když se na to někdo nedívá, tak proč by to měli všichni platit? Jo, to je prostě, to je provázaný. No a v momentě abych to dělal na tu otázku, v momentě, kdy ty jim tu miliardu vezmeš, tak oni pravděpodobně budou muset šetřit napříč kompletně celým jako provozem. To znamená, můžeme se dočkat rušení některého z kanálů. Já si můžu představit, že ČT Sport, pokud nebude dělat vyloženě jako regionální nebo druhořadý sporty, protože na ty globální prostě velký akce, jako je olympiáda nebo mistrovství světového fotbale, už nebude mít peníze, tak bude vysílat prostě Českou ligu prostě v hokejbale, jo? Nebo v nohybale. To je jedna věc. A nebo ten kanál zruší úplně na ty sportovní přenosy bojovou na dvojce, jak to bylo v 90. Pravděpodobně se začne otevírat debata o Dčku, byť jakoby ještě před 10 lety, když to Petr Dvořák spouštěl někdy v roce 2012 nebo 13, tak to mělo obrovský úspěch u dětí a já sám mám dítě, takže vím moc dobře, jakým způsobem jsme se na to dívali a jejich webovky jsou vynikající a mají prostě, jsou perfektně zpracovaný, ale myslím si, že ta nová generace dětí už je spíš někde na YouTubech a ještě jinde, než na webu České televize, takže tahle debata se určitě otevře. No a tím pádem máš večerní ČT Art, který je na stejném kanále jako Dčko, protože tam to je tak, že do 8 je Dčko a od 8 je ČT Art. No a nakonec pravděpodobně nám zbydou prostě dva, tři až čtyři kanály, jo. To je jedna věc. Druhá věc je, že budeš šetřit na videch. Jinak Chudárek říkal, že bude muset propouštět 300, 500, možná 700 lidí. Další věc, kde je možný šetřit, jsou právě ty sportovní přenosy, ta práva. To souvisí s tím, že to je sport. No a potom jsou ty regiony. Máme velký regionální studio v Brně, velký regionální studio v Ostravě, pak menší studia zpravodajský prostě v jednotlivých krajských městech. A ostatně ministr kultury o takovém píři říkal, že pokud je o ty regiony, tak vlastně na tom zase tak nezáleží. Takže já si myslím, že budou šetřit jako všude prostě, všude.
7: Mm-hmm. Bude stávka nebo ne?
8: Bude výstražná stávka příští týden pondělí. Ale už teď vidíme, že ty reakce veřejnosti jsou rozporuplný, je to prostě rozděleno do dvou bloků a kopíruje to dlouhodobě prostě českou politiku a kopíruje to ten vztah vlastně i těch politiků k těm médiím, jo? Pokud Andrej Babiš už při minulý prezidentský volbě a vlastně už před ní a potom už úplně otevřeně Českou televizi jako kritizoval způsobem, který se mě zdal nedůstojný, tak je prostě zjevný, že jeho příznivci budou tuto jeho pozici kopírovat, budou ji reprodukovat a budou ji následovat. To znamená, uvidíme, já sám zatím jsem spíš očekávání, ale myslím si, že se ještě můžeme dočkat let čeho, no.
7: Může se stát, že televize přestane vysílat, nebo to ze zákona nesmí?
8: Ze zákona nesmí, jo. Já jsem mluvil s předsedou televizních odborů několikrát, samozřejmě jsem s ním celkem pravidelným kontaktu. Oni to musí udělat tak, aby ten divák to sice pocítí, ale vlastně nebude to tak, že jako tam bude, že mu bude za mě to obrazovka.
7: To v tom v tom digitálním světě už ani nejde, viď?
8: No, to je vlastně už, to je úplně mimo, to je mimo realitu, no, ale nějakým způsobem jakoby zase, jo, jejich cílem bude samozřejmě tomu divákovi to nějakým způsobem říct. Takže oni jako ze zákona musí vysílat, ale zároveň budou chtít svým divákům říct, že prostě jsou v té situaci, jaké jsou, a budou musí jim říct, že prostě jsou ve stávkové pohotovosti nebo ve výstražné stávce.
7: Je to tak, když bude placená televize z rozpočtu, takže v tu chvíli bude muset ředitel být víc, nebo jít víc na ruku vládnoucí garnituře, ať je tam kdokoliv?
8: Ta obava je na místě, jo. Já neříkám, že to tak bude, ale zde si vzhledem na tradici české politické kultury a vůbec české dějiny ve 20. století, a vlastně už to vidíme i v těch posledních 5 letech od toho roku 2020, jo. Prostě některé pořady se zrušily se bez nějaké debaty, myslím ty publicistické teďka. To, že ta televize v letčem šla té stávající garnituře na ruku, prostě to už jako se projevuje, jo? Sice možná v náznacích, ale některý lidé zvednit už měli odvahu o tom mluvit, mluvil o tom Václav Moravec i další, kteří tam skončili. Takže jako já si to umím představit, jo? Představ si prostě v Česku, když rozpočet České televize a Českého rozhlasu je součástí rozpočtu Ministerstva kultury, vláda ho sestavuje někdy touto dobou, to znamená přes léto, musí ho mít do konce září, ho musí dát do poslanecké sněmovny. To znamená, že v červenci, v srpnu přijde na ministerstvo prostě ředitel České televize a bude licitovat v částkách. Uvidíme. To je prostě možnost. Je to nesporně, je to možnost, která je veře. A ostatně já si prostě myslím, že v tomto ohledu vláda Andreje Babiše je transparentní. Jo? Prostě ta ambice je prostě nějakým způsobem klepnout ta média přes prsty.
7: S Vratislavem Dostálem, politickým reportérem a komentátorem a také bývalým členem Rady České televize, se bavíme v Zátiší na Rádiu 1, zejména o České televize. Tyko možná vrátí, pojďme o kousek dál, a to k politikům a České televize. Když ministr Klempíř navrhl ten první návrh zákona, tak byl rozcupovaný zleva zprava. Já to vlastně nechápu, když chceš něco prosadit, tak se na to snad dobře připravíš, ne?
8: No, to nechápeš právě, já to taky nechápu, no. Ta situace byla zajímavá, jo, tak zaprvé, zase. Motoristé byla jediná strana, která přišla do voleb s tím, že koncesionářské poplatky rušit nebude. Jedno z jejich hesel bylo, že pohlídají Babiše. A vydrželo jim to zhruba 3 dny, teďka trošičku přeháním, ale přibližně tuto dobu a otočili. A Otto Klempíř měl jednoznačný úkol a hlavní úkol prostě vypracovat komplexní novelu zákona o České televizi, o Českém rozhlase. Zjevně si s tím tu práci nedal, navíc to odkládal, protože ta změna byla avizovaná několikrát. Já sám jsem mluvil třeba s Patrikem Nacherem už v lednu o tom, že mě poskytne rozhovor, kde ten návrh nějakým způsobem představí a vyargumentuje, a stále se odkládal. A jestli si dobře vzpomínáš, tak tam proběhly i nějaké zkoušky s generálními řediteli České televize a Českého rozhlasu. A jedna z nich byla v pátek před víkendem, po kterém, to bylo v úterý, o takhle píš ten návrh zákona předložil ve sněmovně. A v ten pátek, 4 dny předtím, ho ještě neměl v ruce. Respektive těm generálním ředitelům ho neukázal. Jo? Moje domněnka je taková, že Andrej Babiš už ztratil trpělivost a řekl mu, že už je potřeba tím přijít. A oni to pak spíchli fakt hodně horkou jehlou. Což se projevilo v tom připomínkovém řízení, že vlastně všechna ministerstva, která se k tomu vyjadřovala, tak mu to úplně rozcupovali. No.
7: A ten nynější návrh, ten už prošel nějakou oponenturou, aspoň v té vládě? Nebo
8: ale ten nynější návrh taky. Zase, jo, Andrej Babiš si v pondělí po vládě na tiskovce pochvaloval, že jim ho podařilo utajit, že ho nikdo neviděl, což mi přijde jako úplně absurdní, že prostě chystáš celku zásadní změnu, která se týká financování, a oni ani jakoby ředitelé těch institucí nevědí, jaký to bude mít parametry. Jo. Prostě oni zase tam byli v pátek a zase jim nic neukázali. A jestli je prodiskutovaná, já si myslím, že prostě to dělali, když jsem to říkal na začátku, jako neměli žádnou analýzu, nemají žádný rozbor, nemají v ruce nějaký výpočty, nějaký odhady, něco, s čím by podepřeli, proč zrovna tolikhle peněz a ne jinou sumu. To přece nikdo neukázal, nikdo neřekl, nikdo jsme to neviděli. To znamená, že já si myslím, že prostě oni si vzali jenom tu výroční zprávu z roku 2024 a řekli, že tehdy jako vlastně měla televize tolik peněz a rozhlas tolik, tak jim to tam vrátíme na tu stejnou částku.
7: Co se teď v následujících týdnech a měsících bude dít? Zmínili jsme stávku, která bude spíš taková ukázat, že se to zaměstnancům nelíbí, ale jaký bude ten proces schvalování zákona?
8: Tak teďka to pojede do sněmovny, nebo jo, pojede to do sněmovny, tam to projde třema čteníma, je naprosto jednoznačný, že současná opozice to bude blokovat, dočkáme se prostě dlouhých jednání sněmovny, bude se obstruovat, nicméně po jisté době, které odhaduju na několik týdnů, 3-4 týdny, prostě koalice prosadí pevné hlasování, tak jako to současná opozice, bývalá koalice a vláda Petra Fialy dala v minulém volebním období. A bez ohledu na to, kolik ještě bude do diskuse přihlášeno poslanců, tak prostě určej na čas hlasování, ten zákon se odhlasuje, půjde do Senátu, Senát jim ho vrátí, pak bude prezidentovi, který ho vrátí, ale prostě se mu ho vždycky přehlasuje a ambice vlády Andreje Babiše je, aby to vešlo v platnost 1. ledna roku 2027, to znamená za nějaký půl rok. No a pak samozřejmě ještě tady jsou nějaký evropský instituce, ten zákon například porušuje to pravidlo, že by ty příjmy měly být nějak dlouhodobě, jakoby, jak to tam je to slovíčko, měly být dlouhodobě nějak odhadnutelný, jo? Mm-hmm. Rozumíš, protože oni mají, já jsem o tom s ním mluvil, oni mají schválený prostě projekty, oni počítali za nějakýma penězma, mají schválený filmy, nakoupili sportovní práva a tak dále, jo. Jinak chudárek tvrdí, že budou propouštět, ale tak, já nevím, jaký tam mají smlouvu, jestli tam mají 3měsíční nebo 6měsíční výpovědní lhůtu, budou těm lidem muset něco zaplatit tak jako tak. Prostě dostanou se do složitý situace a nějakým způsobem samozřejmě to vyřeší, určitě to vyřeší, to neznamená, že to úplně padne, ale prostě bude to úplně složitý, no. Takže já si myslím, že to projde, ale zároveň si myslím, že se kolem toho sleduje ještě obrovská debata politická, velký politický boj. A může to být konflikt, který bude trvat několik měsíců a může promluvit například i do blížící se volby prezidenta, že jo, prostě ještě to zdaleka není hotový.
7: Ty se koukáš na zpravodajství České televize pravidelně?
8: Jo.
7: Co tě na tom baví a co tě na tom nebaví?
8: Tak já to mám jako pracovní nástroj, že jo, já to mám jako de facto puštěný jako kulisu, každý den prostě já to zapnu ráno, když stanu, vypnu ráno večer, když jdu spát, pokud se zrovna nedívám například na mistrovství světové fotbale. Ale mám to puštěný jako kulisu a čerpám prostě, je to jeden z kanálů, na základě kterého si dělám přehled o tom, co se v danou chvíli děje, protože to si budeme povídat, tak prostě oni mají na to, aby měli svoje lidi de facto všude, kde se něco děje, což už dokáže málo která redakce. Takže to je jedna věc. Samozřejmě mám zpravodajství ČTK a tak dále. A co mě na tom baví, no tak to nevím, já fakt to používám jako pracovní nástroj. Jo. Prostě udělil si přehled o tom, co se tu děje, pokud tam nejsem ve sněmovně, co se děje na vládě, co se děje v jednotlivých politických stranách, co se děje prostě v Česku.
7: Říká v zátiší na Rádio 1 Vratislav Dostal, politický reportér, komentátor, bývalý člen Rady České televize. Bavili jsme se zejména o České televize, televizi. Po jedné písnice se budeme bavit dál, ale víc se budeme bavit o české politice. Ten up.

0: Posloucháte Zátiší na Rádiu 1 s Vratislavem Dostalem, politickým reportérem, komentátorem a bývalým členem Rady České televize. Jsme se bavili v první části Zátiší hodně o České televizi. Teď vrátil se, dostaňme k české politice jako takové, kterou komentuješ, kterou popisuješ. Já jsem na začátku slíbil, že se budeme bavit o mikromanagementu Andreje Babiše. Není právě to, co se děje s Českou televizí a všechny ty formální nedostatky, ať si o tom myslíme cokoliv o České televizi, tak není to právě důsledek toho jeho mikromanagementu?
1: Já si myslím, že určitě, nesporně to tak je. Tam samozřejmě u té České televize ještě je tam nějaký konflikt, který prostě pramení z nějakého jeho osobního nastavení a z toho, jakým způsobem Česká televize, například reportéři historicky, prostě dali reportáže o jeho politice, případně o jeho Agrofertu. Takže tam ještě tenhle motiv, ale jinak jo, máš pravdu, podobně se to v posledních týdnech projevilo u těch adiktologických služeb, jo, tak namísto toho, aby Andrej Babiš se vytvořil nějakou expertní skupinu, vyslechl si názory, nějakým způsobem si nechal zpracovat analýzy a něco, tak prostě dělá mikromanagement, podobně jako za covidu počítal roušky na úřadu vlády, tak teď mu říká, že bude bojovat s kartonem v pondělí, v úterý říká, že bude bojovat s mobilama pro děti, ve středu bude říkat, že bude bojovat s obezitou dětí, ve čtvrtek bojuje s rakovinou a v pátek bojuje s Českou televizí a s Českým rozhlasem. No. Někteří jeho voliči to oceňují, mají pocit, že mluví jejich jazykem a stará se o to, čím oni žijou každý den, ale já si nejsem jistý tím, že takhle nekoncepčně a vlastně chaoticky lze provozovat politiku v zájmu jako země. No.
0: Je v jeho okolí někdo, kdo mu to řekne?
1: O tom velmi pochybuju, pokud tam nějací lidé byli. Hnutí ANO vzniklo v roce 2011 a pamatujeme si moc dobře, že v té počáteční fázi se mu podařilo nalákat do strany nebo do jeho okolí lidi, kteří měli určitý respekt. Někteří z nich byli pak i ministři ve vládě. Já si vzpomínám, že na jednom sněmu, tam jsem byl, to bylo tuším v roce 2014, vystoupili Václav Bělohradský. Těch příkladů je spousta. V komunální politice bych mohl vzpomenout bývalého primátora za ANO, Tomáše Macudu, v Brně to byl Petr Lokřál, a tak dále, a tak dále. Tak zároveň platí, že v posledních 7, možná už 10 letech se mu nic podobného nepodařilo. Skoro bych řekl, že každý soudný člověk a každý, kdo má 6-5 pohromadě, s Andrejem Babišem nestane nic společného. V těch posledních volbách dokonce angažoval 5 lidí, kteří už z toho hnutí de facto vypadli, stali se velvyslanci a podobně, protože prostě má, pokud jde o personálie, naprosto nemá kde brát. A zdali mu to byli schopni říct ti lidé před 10-12 lety, o tom bychom mohli vést debatu nebo se jich na to zeptat, ale troufám si říct, že dneska je obklopen jenom lidmi, kteří mu přikvujou a kteří jsou de facto jeho slouhové.
0: Marek Prchal už v jeho okolí není, že? Ten je, pokud se nepletu, u paní Tykačové, která je, ona by kandidátka na prezidentku nejspíš. Tak má tam někoho takového, jako je Marek Prchal, nebo se o nikým takovým neví. Mluví se o nějakých jeho, aspoň v bulváru se mluví o jeho spolupracovnicích, který mu dělají ty sociální sítě, ale vlastně jinak
1: jo, ale já si myslím, že určitě jsou tam nějací lidé, kteří aspoň v nějakým jako širším rámci dělají tu agendu v tom slova smyslu, že vedou de facto permanentní kampaň na sociálních sítích. Měl tu slečnu, teď asi nespomenu na její jméno, která mu dělala ty videa má i po volbách. Jako, jo, ten tým lidí tam nějaký je, myslím si, že je relativně stabilní a nepochybně svoji práci, jako pokud jde o nějaký účel a efektivitu, tak dělá dobře. Jo. Prostě když se podíváš na jeho pravidelná videa, jakou mají sledovanost a jakým způsobem do nich vybírá témata a jakým způsobem se snaží oslovit svůj voličský segment, tak zjevně mu to funguje. Ostatně je to prostě hegemon české politiky. Dobrých 8-10 let se pohybuje okolo 30% a jsou období, kdy ani 2 nebo dokonce 3 strany za ním v součtu nemají tolik jako hnutí ANO. To znamená, že tohle se mu daří. A otázka je, jakým způsobem se mu daří ta politika. A další zásadní téma podle mě je, že se proměňuje i sám Andrej Babiš. Nejen jako, že se proměňuje s věkem, ale proměňuje se i se zkušenostma a především s tím, jakým způsobem pojal tuto vládu, a tím mám na mysli to, že uzavřel spojenectví de facto s extremistickými subjekty. Jo? Být ve vládě s tradiční demokratickou stranou, jako byla sociální demokracie, je prostě něco jiného, než být ve vládě s Tomiem Okamurou. A samozřejmě to proměňuje těžiště i politiky Andreje Babiše a proměňuje to i jeho samotného. A tím pádem to proměňuje i styl a obsah vládnutí. To prostě je nesporný.
0: Není to ale celosvětový vlastně směr k vládnutí jiného typu, když se podíváš do Spojených států, tak co se týče...
1: Je to tak? Jo, tak hele, to Spojené státy samozřejmě to je ještě úplně jiný politický a historický kontext. Jo, ten systém politických stran a vládnutí a ta historie a tradice do toho vládnutí je jiná. Ale máš pravdu, ta námitka je oprávněná. A opět, jo, je to prostě ten konflikt centra versus periferie, je to ten konflikt politických elit versus v uvozovkách normálních lidí, se kterým Andrej Babiš pracuje dlouhodobě. Slovenci na jeho předvolební hesla nejsme politici, makáme a podobně. Jo. Je to prostě ztráta důvěry v tradiční politický provoz, který se prostě mnoha lidem zdá odtržitý, neefektivní, pomalej a prostě je nahrazován tímhle s tím stylem skoro až autoritářského a přímočarého vládnutí, který je prostě efektivní a v čase sociálních sítí a internetu a toho permanentního, jakoby, že se to děje permanentně, jo, vlastně rozumíš, úplně každou minutu, každou hodinu, každý den, furt, nejsou uzávěrky, nečekáš, až za ráno vyjdou noviny, ale ty lidi to sledujou a ty politici jim to servírují průběžně pořád. Tak prostě v tomto provozu, který vyžaduje opravdu jako bezprostřední schopnost reagovat na různý podněty, různý situace, tak než se rozhoupe nějaká demokratická strana, usnese se na nějakým rozhodnutí, tak samozřejmě strana, která je stranou jednoho muže, který všemu velí, má v tomhle jako vlastně nesnovatelnou výhodu. No.
0: Na druhou stranu, když se podíváš na nynější opozici, minulou vládu, tak ta si taky nepočínala ideálně v mnoha ohledech.
1: Je to tak? Já jsem ten poslední, který by byl jako příznivcem nebo člověkem, který chválí tu minulou vládu. To jako je prostě pravda, jo. Ty tradiční politické strany, já jsem na začátku zmiňoval tu moji knihu, já jsem tehdy objížděl český a moravský venkov vlastně s tím, že chci mluvit s lidmi, kteří volili Babiše nebo Zemana. A chtěl jsem se jich ptát, jako, jak vlastně odkud pramení ta jejich nedůvěra v tu tradiční politiku, jo. A tak ten kontext je široký, prostě souvisí s celou transformací polistopadovou, která má prostě, jak má svoje vítěze, to je prostě těch pár oligarchů, který už to tady mají rozparcelovaný, tak má svoje poražené a ti poražení sice to dlouho zkoušeli tu z ODS, tu z ČSSD, možná pak z Unii svobody, z ODA nebo s někým dalším, ale zhruba okolo roku 2010-2012, to znamená po 20 letech jim ta trpělivost došla. A já myslím, že velká část z nich se k těmhle tradičním stranám už nevrátí a tehdy se začali pohlížet po nových subjektech. 20 to byly věci veřejné, pak prostě ty Okamurovy formace a Andrej Babiš zjistil, myslím, že na věc veřejných, že vlastně to je možný a že spíš než aby tu politiku ovlivňoval zezadu, tak prostě podstoupil ten krok a vrhnul se do toho a dopadlo to, jak to dopadlo. A samozřejmě ta vina jde za kompletní politickou reprezentací nebo téměř za kompletní. Po roce 1989. Kdybych posluchačů měl ve zkratce, ono jako ani jinak to nejde říct, ale pamatuju si, byl jsem ve Šluknovském výběžku a jsem mluvil s pánem, který pracoval celý život v jedné fabrice a říkal, tam pracoval jeho táta a říkal, hele, tady za první republiky bylo prostě 12 fabrik, bylo tady spousta Němců, přišla válka, protektorát, pak únor, komunisti udrželi dvě fabriky v tom městečku, no a přišlo 89. privatizace, vytunelovalo se to, skolabovalo to, zkrachovalo a byli jsme všichni bez práce. A tady ten

0: to je.
1: Tak on problém je ještě větší, nebo podle mě se prohlubuje se sociálními sítěmi, protože ty žiješ ve svých bublinách, ty sociální sítě si tě chtějí udržet, protože ti chtějí ukázat co nejvíc reklamy, občas tě chtějí naštvat, tak ti tamhle něco s čím nesouhlasíš, protože ta negativní emoce je silnější většinou než pozitivní. A já to vidím i ve svém okolí, že někteří lidé, kteří znám z reálného života, kdybych je viděl jen optikou těch sociálních sítích, tak si řeknou, že jsou vlastně úplný blázni, ale pak se s nimi potkáš i v téhle době a zjistíš, že oni jsou vlastně stejně podobní, jako je znáš ty roky, akorát hold na těch sockách, asi aby měli větší dosah, tak jsou někdy ostřejší, než radikálnější než v reálném životě.
0: Já ti něco řeknu, mě tak napadá, jo, dneska touhle dobou, teďka možná už to končí, v Praze vystupuje David Byrne, to je zpěvák z Talking Heads, na kterým jsem byl před několik lety na koncertě, a tehdy Pavel Kusák, hudební publicista, napsal jako výborný článek, kde psal, že ta hudební scéna, že se jako rozdělila do takových mikroscén a že už vlastně neexistuje moc interpretů, kteří měli ambici jako promlouvat ke všem. A ten David, ale to bylo v souvislosti s tím Bernem, o kterém říkal, že tam prostě potkáš babičku se svou vnučkou, jo? Ale jinak, že už to jsou ty mikroscény. A mně přijde, že i v té politice se to rozpadlo na takové mikroscény a i ostatní v médiích a na sociálních sítích. A to souvisí zase s tou českou televizí, jak jsem mluvil na začátku, že my máme platformu, kde jsme byli schopni jako vést dialog. A celý se to rozpadlo a vlastně přesně jak říkáš ty bubliny a ty lidi spolu vlastně odmítají vést nějakou rozpravu, nějakou debatu. A vlastně se jenom utvrzují v rámci těch svých bublin a těch mikroscén o tom, jak to vidějí oni. A v tom žijeme, no.
1: Je z toho cesta ven? Já si myslím, že je moc ne. A to jsem životní optimista.
0: No, tak v každém případě ta situace se jeví tak, že pokud jde o politiku, tak v danou chvíli se neukazuje nikdo, kdo by mohl být vyzývatelem Andreje Babiše v tom slova smyslu, že by reálně mohl ohrozit jeho hnutí, ano. Vlastně ta opozice zatím nikoho takového nevygenerovala. Mimo ty současné sněmovní strany taky zatím nikoho nevidíme. Takže já v danou chvíli bych na tu otázku odpověděl, takže cesta zatím není jako ani náznaku vidět. A Andrej Babiš to má rozehraný, takže by mohl být premiérem, což se naposledy podařilo Václavu Klausovi v roce 96. Dvě volební období po sobě.
1: Nemůžeme za to i my žijící v bublině velkých měst, kteří si myslí, že všechno vidí líp? Že ta společnost se rozpadá?
0: Jistě, tak žijeme prostě v demokracii, každý si nese svůj díl spoluodpovědnosti a to je asi na nějakou velkou knihu a pro někoho, kdo pracuje s daty víc než my dva, ale pokud je o média, jo, já jako velmi dobře si vzpomínám například, nebo ještě takhle to řeknu, jako základem demokracie je, že prostě střídají vlády, že prostě, jak říkal Petr Tegart, současná opozice je příští vláda, jo, že to je přirozený, běžný a normální a že to je očistný a zdravý. Tady se dlouhý roky prostě i v mediálním prostředí celku jednostranně psalo o tom, že a mobilizovalo a varovalo a prostě přirovnávalo se k návratu před rok 89 jakákoliv zmínka o tom, že by se k moci mohla vrátit levice. Jo. To je prostě věc, která se nepovedla. Tím neříkám, že samotná levice neměla svých vnitřních problémů dost, taky na to doplatila, vlastně dneska neexistuje. Ale to permanentní strašení tím návratem před rok 89 a mobilizováním před vítězstvím demokratické levicové strany spoustu lidí otrávilo a dneska, když jim říká, že je už zase je ohrožena demokracie, pokud vyhraje ten opačný tábor, tak prostě oni už jsou tak otupělí, že na tuhle námitku, na tuhle varování, na tuhle strašení už odmítají přistoupit.
1: Poslední téma. Během 5 minut, kdy v zátiší na Rádiu 1 se bavíme s Vratislavem Dostálem, politickým komentátorem a reportérem, zejména o politice, předtím jsme se bavili o České televizi, tak to bude budoucí prezidentská volba, protože ono je kolik 2 roky, pokud se nepletu, do prezidentských voleb, tedy kampaň by měla startovat. Kdo si myslíš, že bude dalším prezidentem, příštím prezidentem?
0: Já si myslím, že v danou chvíli nevíme přesně ještě, co ještě se může ve veřejném prostoru objevit a zdali něco nezamává s tou společností podobně, jako s ní zamával ku příkladu COVID nebo válka na

0: Ale v danou chvíli prostě všechno nasvědčuje tomu, že pokud do toho půjde Petr Pavel, tak bude mít vysokou šanci ten mandát na Hradě obhájit. A ukazuje se to také na tom, jakým způsobem s tím tématem pracuje hnutí Ano, to je nejsilnější politická strana. A s tím souvisí ta věc, že Andrej Babiš si to jednou vyzkoušel, v těch volbách neuspěl. A teď je otázka, zdali bude mít odvahu, chuť, vůbec potřebu tu podstoupit znova. Protože, co si budeme povídat, hnutí Ano je Andrej Babiš, a pokud Andrej Babiš je schopen uspět ve sněmovních volbách, nebo respektive hnutí Ano je schopen uspět ve sněmovních volbách, tak to jde především za ním. Lidé volí jeho. A pokud by tato nejsilnější politická strana, která si asi nebude moc dovolit tu prezidentskou volbu odignorovat, nominovala kohokoliv jiného, tak prostě zdaleka nebude mít takový šance jako Andrej Babiš. Ale v danou chvíli to vypadá tak, že ani Andrej Babiš nemá šanci. Takže ta odpověď je zatím vcelku jednoduchá a samozřejmě natahuje právě současný premiér a jeho nejsilnější politická strana, protože to je de facto jediná síla, která v danou chvíli může reálně do průběhu těch voleb promluvit.
1: Takže musel by to být nějaký politický nepolitik?
0: Nevím. Já si myslím, i z dat, které jsou k dispozici, to jako vlastně vypadá tak, že jediný, kdo by ho mohl aspoň nějak ohrozit, Petra Pavla, myslím, tak je samotný Andrej Babiš. Ale jak jsem říkal, on tu volbu minule prohrál, myslím, že to nenesl úplně snadno. A navíc je premiér, on samozřejmě není ochot schopen měnit názory během dne třikrát, takže pokud ráno říká, že je exekutivní typ a že chce být premiér, tak ještě neznamená, že večer nebude říkat, že by možná vlastně mohl být prezident. Ale pokud budou hledat někde jinde, nebo dokonce i někoho mimo politiku, což on říkal na únorovém sněmu, že by to mohla být žena, že by to vlastně to nemuselo být někdo přímo z politické strany. Tam se mně zdálo, že malinko vlastně je jedním z těch men, se kterým by mohl nějakým způsobem pracovat, je právě Ivana Tykač. Tak to je sice pravda, ale to rozhodnutí zjevně oddaluje a zatím si s tím asi moc neví rady, no.
1: To, co mě po prezidentských volbách nejvíc překvapilo jako datového novináře, že hodně, že co se týče volby Petra Pavla podle toho, koho ti lidé předtím volili do voleb do poslanecké sněmovny, tak měl docela vysokou podporu mezi motoristy. Myslíš si, že to, co se teď děje mezi Petrem Pavlem a panem Macinkou jako ministrem zahraničí, může s tím jak souviset?
0: To nevím. To si myslím, že tak, jako Petr Macinka jako takovouhle úvahu jako neprodělal. Myslím si, že tam je to jednodušší, že prostě oni se nepřenesli přes to, že Petr Pavel jim nebyl ochoten jmenovat Filipa Culka do vlády a vlastně se mu mstí, jo. Tam jako nic, tam jako pokud občas operovou ústavou a ústavními zvyklostmi a tady tím nebo o ním, tak vlastně nic z toho nejde k jádru věci. K jádru věci jde ta jednoduchá úvaha, že prostě to je opravdu obyčejná a osobní msta za to, že Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí.
1: Říkal v zátiší na Rádiu 1 Vratislav Dostál, politický reportér a komentátor, bývalý člen Rady České televize. Bavili jsme se o České televizi, pak i o české politice. Vráťu, děkuju moc, že jsi byl hostem z Brna po telefonu dnešního zátiší na Rádiu 1. Díky moc, hezký večer.
0: Já taky děkuju a bylo to výborný a zdravím vaše posluchače.
1: A od mikrofonu Rádia 1 se loučí i Aleš Vujíř, někdy příště opět naslyšenou.

0: Je. Nedělej se, nedělej se. Posloucháte Rolíš, a.k.a. Soundbomb na Rádiu 1. Mý jméno je Paul Gate a dneska tady se mnou výjimečně není Double J, protože se doma stará o rodinu, ale jak jste asi mohli poznat podle předchozích tracků, mám tady jiný speciální hosty. A to jsou Crystal Kids, a.k.a. dvě třetiny Crystal Kids. Nazdar.
1: Zdravíčko.
0: Jak se máte, boys?
1: Já jsem taky poměrně dobře. Já jsem někdo trochu rýmu, což mě docela sere. Ale je nehovno.
0: Tak to je ideální úplně. Rád vás vidím, kluci. Aby bylo jasno, Crystal Kids jsou můj takovej objev z posledního půl roku, respektive znal jsem vás už předtím, ale vy jste na podzim vydali desku, která se jmenuje Ehe.
1: Ehe.
0: Ehe. A já jsem si ji pustil sice až v lednu, ale od té doby dost intenzivně rotuju a propaguji všude, kde to jde. A proto jste dneska večer tady.
1: Patří ti za to pochvalo dokonce.
0: No dokonce děkuju teda. A moje první otázka zní, jak jste se dostali k rapu?
1: Ty krávo.
0: Jo, to měl být for, ale jestli to chcete jako říct, tak to klidně dejte. To klidně dejte, jako.
1: Ty krávo. Asi jako kvěští ostatní hudby, podle mě.
0: To je ta nejstupidnější otázka na začátek, že jo, jako.
1: Ty jo, ale je to věc, o který jsem podle mě tak třeba 27 let už nepřemýšlel.
0: Tak pojď, teď musíš.
1: Já si myslím, že jsme se k rapu dostali pohromadě se vší ostatní hudbou. My jsme mileniálové, takže jsme byli děti v 90. letech. Na konci 90. let jsme podle mě začali se dostávat k nějakým kazetám nahraným od kamarádů prostě, k nějakým věcem od prostě starších lidí, než jsme byli my. A tam v té době logicky, jelikož jsme nechtěli být trapný, ale chtěli jsme jít krudý, tak víceméně byly dvě možnosti, rap nebo jako kytarová hudba. A asi všechno, co souviselo i se skejtama, asi ale věc mám mě jako uchvatovat.
0: Byli se skejtři?
1: Tak jako měli jsme rádi skateboarding, jako rozhodně.
0: Byl jsem podobný skejter.
1: A hodně jsme hráli toho Tony Hawk's pro skater.
0: To mi taky, dvojku. To mi taky.
1: A ten soundtrack si myslím, že taky na to, i když tam byl poměrně hnusný rap. Tam byl dobrý punk rock.
0: Něco jo, tam fakt? Bylo, no. Okay, jak star tam byly, no.
1: Tak to bych asi.
0: Nutno říct, že vlastně vy jste celá crew, jedna parta, která se zná asi od malička, jste z jednoho sídliště nebo z jednoho místa.
1: Jo, absolutně.
0: Což je totálně rapová story vlastně, jako.
1: No jasně, tak jako.
0: To je idylka.
1: We've been hustling on them hard blocks, not me.
0: No a dobře, já jsem nechtěl začít takhle, ale začnu. A jak vás, nebo kdy jste začali dělat první tracky?
1: Ty krávo. Jo, to je fakt vlastně. Já jsem úplně první rapovej track podle mě udělal tak v roce 2002 třeba s naším kámošem Kedem, který je takovej, nevím, jako neoficiální člen Crystal Kids, nebo spíš oficiální, kdo ví?
2: Oficiální nečlen.
1: No, spíš asi tak. Hmm. Ale my jsme jako všichni byli taková jedna jako parta, ale my dva jsme zrovna už tak v té době si řekli, že uděláme nějaký tracky a založili jsme...
0: 2002? To ti bylo 13?
1: To bylo...
0: 14?
1: Ne, 12, 13. No. 12, 13, tak nějak. Tak jsme udělali první nějaký jako tracky, které byly smyšlený strašně vážně o tom, jak jsem úplně lepší svět a...
2: Protože prostě vyšlo Indiavič mi 3 a za repertoár a nemohl rap znít jinak v té době.
1: Samozřejmě.
2: A 5 MCs bylo něco ještě.
1: No jasný. A my jsme ještě do toho byli takový trošku hippizáci, podle mě, že jsme to chtěli fakt dělat hrozně pozitivní nejdřív. A...
0: O čem jste rapovali?
1: Tak jako o tom, jaký má být hip-hop samozřejmě a o tom, jak má být součástí nějaký snahy o jako hezčí a lepší svět.
2: A o tom, že tě sere škola, byl taky track.
1: A to je samozřejmě další věc, jako, že jo.
0: Já jsem ve 12. nahrál taky rapovej track a bylo to o tom, že se sere škola, ty vole. Klasický téma,
2: to by každý, kdo chodil do školy možná.
1: To je fakt, jako no. My jsme byli takový hodný rebelové, jako.
0: A jak se s tomu připojil ty? Nebo ty jsi byl, nutno říct, že vlastně tvůj brácha je druhý MC ve vaší crew, Crystal Kids, a Crudence je beatmaker.
1: Jo.
0: Mm. A ty jsi věděl, že oni dělají rap, tak začal jsi dělat beaty, nebo tě k tomu nemotivovali oni?
2: My jsme spolu prostě chodili jako do školky už vlastně, pak do školy, takže jsme spolu byli furt v kontaktu. A pak jsem asi slyšel nějaký věci od nich a byl jsem tím fascinovaný, chtěl jsem se k tomu okamžitě
0: připojit.
2: Díky
0: tomu začal jsi fakt.
2: No jas, asi
0: to
2: jo.
0: Skvělý,
2: jako,
0: to bylo.
2: Nebo jako začal jsem
0: romantická
2: díky
0: story. V čem jsi dělal první beaty tehdy?
2: První beaty jsem dělal v programu Sony Vegas, což byl jako video editor, který jsem získal od jejich táty, Ravena.
1: Shoutout Raven.
2: Nevím vlastně, proč ho měl on, když dělal taky hudbu a ne videa. Ale
1: on to taky do nějaký míry používal na nějaký stříhání. On je
2: to prostě i dobrý audio edit.
0: Takže se používal nějaký asset hodně, ne? Podle mě
2: to bylo potom.
0: Že jo? To bylo potom.
2: Nebo možná to existovalo souběžně, to se nejsem jistý. Jako asset vím, že už měl jako i, že si měl grades BPM. Což tehdy nás nějak strašně sralo, protože jsme byli zvyklí stříhat.
1: Ne, to byla největší píčovina. Já jsem tehdy v Acidu udělal asi dva beaty. A ono to bylo strašně podobné Vegasu, to prostředí. Mm-hmm. Ale jedna věc, co to dělalo, že to rovnalo na grid a že to srovnávalo BPM. A výsledek toho byl...
2: To se nejspíš úplně v pohodě vypnout. Ale to tehdy nebyla možnost.
1: Ale vlastně výsledek toho byl, že ty beaty byly hrozně takový líný. Že najednou to bylo, že jsme tam naházeli přes sebe. Když to ve Vegasu, on byl hrozně jednoduchý.
2: Hlavně ti to ničím tomu... bylo nějak, no, jakoby, nějak tě to neškrtilo z žádný strany. Jakože to bylo... To bylo takový pískoviště, kam já jsem třeba řešil jakoby BPM tak, nebo tempo tracku jsem řešil tak, že jsem si jako tam vložil hajtku a pak jsem si jenom natáhl na nějakou požadovanou dílku a to jsem si jenom nakopíroval za sebe, takže pak výsledek toho byl, že jsem měl třeba tracky s BPM 90,127 nebo něco takového.
1: Ne, ale byl prostě organický, jako byl to nejorganičtější forma digitální tvorby.
2: No a vlastně hned jsem se k tomu asi připojil, si myslím, jako,
1: já si dokonce ani nemyslím, že to jsou dvě různé fáze, tam šlo jenom o to, že to zrovna vyšlo, že první třeba dva beaty byly od Keda hodně a myslím, že nějak z prvních třeba tří tracků, co jsme v tom roce dva nebo tři udělali, tak podle mě minimálně jeden už byl nějaký tvůj beat.
2: Ještě jsem první beat jsem podle mě udělal v Soundforge, což je taky,
0: to slyším poprvý,
2: to je taky od Sony a ani vlastně nevím už, jak to znělo.
1: Já myslím, že Soundforge byl jenom na Forge, jakože...
2: Jenom na editaci, jako
1: tam
2: zvuku,
1: se fakt nalejval už hotový tracky a rovno, ale nějak se tam primitivně v tom taky dalo editovat.
2: No, já jsem jakoby si nastřihal, nebo nějak jsem si tam nastřihal jakoby kick, hajtku a snare.
1: Jo.
2: A jenom jsem to za sebe nakopíroval, takže to vůbec nemělo nějaký jako jednotný tempo a... Takže to bylo asi úplně na píču. A pak jsem hnedka přišel nějak na Vegas, no. A pak už jsme nějak prostě spolu
0: pracovali. Takže vy děláte společně hudbu vlastně už přes 20 let, teda v tom případě.
2: To jo. To je tvrdý.
0: No každopádně, to proč tu jste, je vaše poslední deska, která vyšla v listopadu loňského roku. Pro ty, kdo ji neslyšel, doporučuji si okamžitě pustit. Klidně přerušte tenhle pořad a puste si ji. Vy jste s touhle deskou byli dokonce v užší nominaci na cenu Anděl, což je 5 interpretů a tam jste byli jako opozice je ten správný výraz, ale dejme tomu v opozici vůči dost velkým zprofanovaným jménům, který jsou vlastně trendy. A to mě dost překvapilo tehdy, velice milé, protože jsem byl rád, že lze se dostat s takovýmhle projektem do užšího výběru. Já jsem chtěl říct něco jiného, teď mi to vypadlo, ale
1: jako jestli se nás chceš zeptat, jaký byl
0: co vás, pocit, spíš se chci zeptat, jako co vás dokopalo k tomu tu desku udělat, protože pro lidi, co vás neznají, tak vy jste, že jo, jak už jste tady naznačili, dělali léta předtím spoustu věcí, ale tohle je vlastně vaše první studiová deska, ne? Tak kde,
1: Já si myslím, kdo dal ten impuls? No, já si myslím, že nás k tomu reálně, jako opravdu se týče dokopávání k tomu, aby ten produkt opravdu vzniknul, tak to byl jako idea z velké části.
0: Okay.
1: Toto je potřeba mu dát jako velký shoutout, protože my jsme jako chtěli tu desku udělat, ale to, že my něco chceme udělat a že to uděláme, jsou věci, které jsou od sebe třeba 10 let, jako fakt. A on byl nadšený do toho a jak trošku šli ty časy a on věděl, že ty tracky už nějaký jsou, tak začal být lehce ostřejší v tom, jak on říkal, ale jako to fakt musí být ta deska, to fakt nejde tady to, ty vole. A vlastně byl schopnej nám nějakým způsobem...
0: Vy jste chtěl dělat single jako původně?
1: Ne, my jsme si jenom líní, my jsme chtěli, aby ta deska byla, ale on řekl, ale dobrý, ale tak tady budou nějaký deadliney a to bylo strašně dobrý.
2: To bylo užitečný, jo. I vlastně nás donutil si vytvořit nějaký harmonogram, což jako do té doby nepřicházelo absolutně v úvahu, jakože si to nějak naplánovat a snažit se dodržovat nějaký termíny, jako, to jsme neznali, jako. A teď najednou se to dělo a bylo to...
0: Co byla první věc toho alba?
1: Jako hotová?
0: No.
2: To byl podle mě ten první track, si myslím.
1: Jo, to
2: jsme nahráli v roce
0: Tutorial.
2: 2019.
1: Tutorial. No. To je dokonce chronologicky úplně první track.
2: Jo, jo.
0: OK. Nutno říct vlastně taky to, že... Bych měl přesně používat slovo nutno, ale to, že... To, že vy jste mi říkali před chvilkou, když jsme byli venku, že jste to album dělali 5 let.
1: Nějak tak, no.
0: A já jsem ti říkal, než přišel Kruden za náma, že to na mě působí, jako se zavřeli na týden prostě někam na chatu a tam se ho spráskali za týden i s beatama.
2: Tak to je dobře.
0: Protože to, ano, to je dobře právě, že to album zní jako přesně takhle, že jste se někde zavřeli a prostě se to užili a udělali se tohle super píčovinu, jako.
2: Asi jsme natolik zavřený ve svých hlavách.
0: A tak to vás za stolik nepušoval, když to trvalo 5 let. Nebo nás pušoval ke konci.
1: Ke konci, no. Já myslím, že v momentě, kdy on pochopil, že fakt ty tracky jako jsou a že my jako fakt chcem tu desku udělat, že to není jako fakt už jenom jako kecání, tak říkal, no tak dobře, tak do toho jako půjdem. A prostě label to jako vydá, ale s tím, že se to fakt udělá, ne? Že to se tady o tom budeme ty 90 let povídat prostě. No,
0: no máte tam perfektní beaty, kde já jsem si u spousty skladeb myslel, že jsou to samply, ale jak se ukázalo, tak jsou to živý nástroje nahraný.
1: Je to tak.
0: Ukázalo se, že ty seš nejen rapper a zpěvák, funkovej zpěvák vlastně, ale i muzikant. Kolik tam máte živých nástrojů na té desce, kromě té kytary?
1: No tak kytara, baskytara, bicí. A potom jako další věc je, že spousta klávesových nástrojů je hraných samozřejmě rukama.
0: A ještě mě zajímá jedna věc, tam máte track, kde jeden z vás rapuje, že tenhle beat je samplovaný z kazet, je to možná Teledoro, ne? Pokud se nepletu, že jo? Co to je za kazetu? Co to je za sample?
2: George, ty píč, jak se to jmenuje?
1: Klune?
2: Jaký George? Já jsem zapomněl to jméno.
0: George Michael.
2: Je to, jako nevzpomenu se asi na to příjmení, je to docela slavný asi vlastně track.
0: Kdo přitáhl tu kazetu?
2: Vojta jí přivez z Británie, prostě šel někde po ulici a byly tam taky ty, jako, že někdo dá před barák jako krabici s věcma, co si můžeš vzít. A byla tam prochcaná kazeta.
0: A teď se zeptám jak amatér, myslím si, že spousta lidí to jako neví, ale jak se sampluje z kazety?
2: V mém případě to funguje tak, že vezmeš kazetu, strčíš ji do diktafonu, z výstupu na sluchátka připojíš na redukci na větší jack a zapojíš to do zvukovky. A pak to nahráváš, no.
0: Okay.
2: A znělo to příšerně naprosto, musel jsem to nějak jako odfiltrovat nějaký šumy, protože to bylo prostě jako, pršelo na to asi dlouho, nebo to bylo v nějakém sklepě jako plesnivý, ale vytáhl jsem z toho nějaký
0: zvuk. To je skvělý, no. Mám rozjedat tady ty příběhy, ty vole.
1: Já jsem měl dokonce za to, že to není pravda nakonec s tím beatem z té kazety. Je to nebo není to pravda?
2: Je to pravda.
1: To je skvělý. Já jsem si teď dokonce myslel, že to ve výsledku není pravda.
2: Ono to mělo původně jiný beat, ale to
0: je sample. Ale on tu kazetu našel, pustil si ji a zjistil, že tam je dobrý sample a pak ti to poslal, nebo ti poslal kazetu s tím, že ji neslyšel?
2: On přiletěl z Británie a přines mi tady tohle, co jsem sebral z krabice a třeba tam bude nějaký sample.
0: To je skvělý.
2: A byl.
0: To je skvělý.
1: Takže shoutout Velká Británie.
0: Totálně. To jsme se už taky bavili, ale dejte to ještě tady. Kdo dělal mix a master té desky, protože ta deska podle mě zní dost dobře a má velice jako tučný zvuk. Jestli nás poslouchají lidi, kteří mají rádi G-funk a vůbec jako věci, které neznějí jak, jak z plastu, tak tahle deska má přesně ten flavor.
1: Hele, o to se postaral můj druhý bratr, Damian, a.k.a. Claudius Prince, což je člověk zabývající se studiovým inženýrstvím prostě produkcí hudby, ale úplně jiný, než jsou Crystal Kids. Především je to jako asi hlavně metalový producent, dá se říct. Moderní metal je prostě taková jeho věc, kterou se v Česku zabývá hodně. Teď s tím taky myslím získal nějakýho anděla jako za produkci, mám dojem. Mám dojem, že jo. Takže je to velmi výrazný a dobrý rockový nebo metalový producent. A právě to myslím, že je z velké části jako důvod, proč ten zvuk je daleko jako tvrdší než bývá zvykem jako v českém.
0: Je hutnej, no, je fakt tučnej prostě.
1: A hlavně asi ignoruje nějaký zajetej jako trend, protože, nebo brácha
0: to rozhodně.
1: Taky zrepustí rap, ale není to jako, určitě to není něco, podle čeho by se řídil, což třeba mě jako natchnul, byl jsem hrozně rád, že to takhle je.
0: Hele, dokonce dneska, když Krudens mi poslal včera tracklist tracků, který tady dneska hrajem, všechno, co hraje, je od vás nebo od Krudence, tak a poslouchal jsem ty věci, tak jsem si říkal, že vlastně ta vaše deska má dost podobnej podobnej juice, jak ty starý věci prostě, no. Jsou těžký prostě, ty beaty jsou těžký, vole, jako. To cítíš tady, vole. Mluvím o hrudi teďka pro lidi, co nás nesledují, což nás doufám nikdo nesleduje.
3: A kdo to tam je?
0: Má to přesně, jo, ano, to je jedno. Má to přesně jako, má to přesně ten... To, co máš rád, to, když jedeš v létě v káře prostě a pusí se starý G-funk, vole, a vibruje to prostě a tvý přední okno dělá třese se tam, ty vole, jako.
3: Tak to je samozřejmě inspirace všechno pro mě, no.
0: Ale hoši, teď jedna moje osobní otázka, která mě teď napadla. Co nějaký live, vole, hraní? To je mi jasný, že se vás na to určitě lidi ptají.
3: No, jo.
1: Ptají se na to lidi dost, docela dost.
0: No, a já jste neměli ani křest, ty vole.
1: Ne,
0: jako.
1: No, my jsme chtěli
0: já chápu, nějakou... že jste rozlítaný, ale křest, ty vole.
3: Chtěli jsme udělat release party.
1: Tady vidíš to, co, jako, tady chápeš
0: jako
1: teď,
0: proč to trvalo. To si tolik. Myslím všichni, kdo vás máme rádi, zasloužíme.
1: To
0: mít aspoň
1: dovolím,
0: křest, jako release party je dobrá, ale my chceme křest, kámo.
1: Ale já si dovolím nesouhlasit s jednou věcí, jo.
0: No.
1: Já si myslím, že si nezasloužíte vůbec nic. Že jediný, kdo si zaslouží něco, jsou krystalky. Tak já nevidím důvod, proč by si někdo měl něco zasloužit.
0: Oh shit, jsem se tady sám, vole, naletěl, protože už v tracku Ondra, což je třetí skladba na vaší desce, zcela jasně vysvětlujete, že

0: co tak, kámo?
1: Hele, přemýšlel jsem nad tím. Nejlepší rapový koncert, který jsem kdy viděl, ti můžu říct.
0: Pojď.
1: A jako je to festival, sorry.
0: Pojď.
1: Hip-hop Camp 2015,
0: to jsem
1: headliner byli Mobb Deep. A prostě já jako upřímně se většinou na rapových koncertech docela nudím. Protože mi přijde, že to prostě není moc zábavný většinou. A nemám rád takový ty,
0: říkat,
1: hrozně nemám rád takový ty věci, že jako rapper skočí do lidí a teď jako se z toho dělá, že ty vole, to je fakt od vás. Nevím, jsem zvyklý na úplně jiný typy koncertů, takže mi to přijde docela nudný. Nicméně, Mobb Deep tenkrát na letos na kempu.
0: A tak to jako, bylo chvíle předtím, než zemřel Prodigy.
1: Nebylo tak dlouho před, ale teda rozhodně to tak nepůsobilo, že by se někam mělo odebrat. A ty vole, to bylo něco šíleného jako.
2: To bylo dobrý.
1: To bylo naprosto nádherný. Strašně energetický, strašně tvrdý, neenergetický, energický, strašně tvrdý, vypadali skvěle, bylo to úplně uchvatný. Tyvole. My jsme tam jeli spíš tak jako, že to bylo takový to nostalgický, podíváme se tady na tu klasiku a ty vole, dostali jsme prostě...
0: To se často děje mně, že takhle jedu na něco jenom proto, abych to jakoby viděl, znáš to 20 let, ale pak to úplně předčí tvoje očekávání, je to mnohdy lepší než... Spousta současných rapperů, dokonce bych řekl, že skoro vždycky teda, no. Bohužel, ty vole. Hele, když jsme u toho kempu teda, jedete na kemp?
2: Ty já nevím ještě.
0: Nehraješ tam? Není tam
2: zatím
0: gay?
2: Zatím nemám takovou informaci.
0: A gay tam není?
2: Neřeknu.
0: Aha, okay.
2: Ale jakože, tak pokud tam bude, tak a budu tam i já.
0: No já si myslím, že line up už je celý venku, jakoby.
2: Asi jo, tak tam asi nejsme, no. A ještě jakoby vlastně, já nevím ani, co tam je za nějaký jména.
0: Hele, je to takový výběr klasik, jako Loop Troop. Nevím, ty vole, nevím.
2: Jako
0: možná, takový ty stálice, co byly na kempech, tak to tam letos jsou prostě, jako dohromady. Masta Ace. Tady ty jména.
2: Nějaký, vole, Conway the Machine, nebo něco?
0: Je to dost možný, je to dost možný. Nechce kesat, ale je to dost možný. No boys. Jdem dát tracky.
1: Jo. Jasně.
0: Je to v pohodě?

0: Rádio 1. To je Rádio 1.
1: Super.
0: Jsme zpátky.
1: Aha.
0: Já jsem Paul Gate a se mnou jsou tady Crystal Kids.
2: Kotička mňau mňau.
0: Bavíme se o repu, který nám tady hraje. To, co posloucháte, selekce od Crudenze. Co to bylo za track, co teďka hrálo? Řekni to.
1: Teď hrál Cocaine, I'm So Hood.
0: Řekni nám něco o něm trošku víc pro lidi, co to neznají. Vlastně dneska nám tady hraje spousta věcí, které tady běžně nehrajou, přestože Double J sem tahá tyhle tracky, ale pojď k tomu něco říct.
1: Cocaine je taková West Coastová legenda, myslím, že pochází jako z tábora okolo Above the Law, což je jako legendární West Coastová skupina.
0: Super.
1: ukazoval mi právě Kachna záběr z Maxe Payne na jedničky, jenom abych...
0: No pojďme se k tomu rovnou dostat. Hele, Cocaine dobrý, puste si ho, ale... pro ty z vás, kdo ještě neznají Crystal Kids a jejich poslední desku, tak nejenže je perfektní po hudební stránce, ale i po té grafické. Kdo z našich posluchačů zná hru Max Payne z roku 2001, říkám to správně, to 2001, tak vy vlastně máte cover, který totálně vychází z té estetiky, respektive přímo z té hry, kdy vy jste si vytvořili postavy v nějakém engineu, používám správně ten výraz.
1: Jo.
0: Je engine správný výraz?
1: Asi jo.
0: Kdy vy vlastně felíte, vaše tři postavy felej přímo v té hře a flexíte tam desku a vlastně tam rapujete, máte i klipy. Mm-hmm. Tak pojď, kámo, řekni, jak to vzniklo.
1: Ty vole, no, my jsme vlastně, podle mě docela dlouho nevěděli, jako jak, co chceme, aby ten obal byl, nebo jak, co by měl být ten obal. Nějak jsme věděli, že to má být něco videoherního, asi z téhle z té éry.
0: Musíme to skočit ještě rychle dobrý říct, že ta deska je celkově hodně o hrách, nebo nejen, ale hry se do toho hodně promítají, vy se totiž hráči, k tomu se ještě dostaneme.
1: No a někdy na mě vyskočilo prostě screenshot z Maxe Payne jedničky, kde stály nějaký 4 Italiáni prostě na ulici někde v New Yorku, nebo co to je. A vypadalo to strašně dobře a já jsem to prostě poslal do našeho chatu, jakože tohle je asi jako obal, tenhle screenshot bude to. A pak jsem se nějak začal jako pohrávat s myšlenkou, že bychom jim nahradili ty ksichty aspoň, tak nejdřív jsem si říkal, tak to uděláme nějak postproces, jakože ve Photoshopu nahradíme ty ksichty a pak mě napadlo ještě, že co kdybychom se jako nabourali do těch zdrojových souborů a vytahali prostě ty textury těch ksichtů a nahradili je, a přiřadili je těm modelům naspátek a to jsme pak nějakým složitým, nebo to jsem pak jakoby studoval třeba den.
0: To jsi dělal ty, ten cover, totiž.
1: No, jakoby z velké části vlastně, jo. A no, takže jsem zkoumal, jak prostě z Maxe Payne jedničky vytáhnout ty ksichty, než bylo to strašně složitý, protože je to prostě stará hra. A pak jsem zjistil, že to někdo ty modely přeexportoval do Garry's modu, nevím, pro lidi, co to neznají, tak to je prostě mod na Half-Life 2, který ti umožňuje si s tou hrou tak víc hrát, jakoby rejpat se v tom engineu a různě si tam ty scény upravovat. A tím se hodně zjednodušil ten přístup k těm modelům a k těm texturám, protože prostě Half-Life 2 je mnohem přístupnější než Max Payne 1. Tak jsem po nějakém jako dnu studování, jak to vyřešit, prostě zjistil, jak nahradit ty textury toho ksichtu a to jsem udělal a pak jsme to dali do toho Garry's modu, kde můžeš různě si prostě nastavovat jako polohy postav a dělat si tam scény, fotit to, natáčet videa, prostě jakoby cokoliv víceméně. A takhle to nějak vzniklo, no. Takže jsme prostě vzali modely z Maxe Payne jedničky, nahradili jsme jim textury ksichtu, Kachna je tam černoch z nějakého důvodu, nepodařilo se nám to změnit. Zkoušeli jsme to dvakrát.
0: Je tam tvrdý černoch, jestli jste viděli Pulp Fiction, tak ten jediný černoch, nejvýraznější, který tam je, tak takhle on tam působí.
2: To jsem já.
1: No, takže takhle podařilo se mi tohle nějak zjistit. Vojta pak nastavil ty postavy, nějak tam nastavil tu kameru.
0: A proč Max Payne a ne Half-Life? Vlastně.
1: Asi už nám ten Half-Life v tu chvíli přišel takovej moc prvoplánovej. A Max Payne je taky naše láska a byl takovej míň okoukanej a ta estetika nás jako celoživotně přitahuje.
2: Já si myslím, že ten impuls byl právě ten screenshot, který si tehdy poslal a najednou to byl takový ten, jak jsem říkal, heureka moment, nebo co. Jak tě to úplně hitne a řekneš si, ty vole, OK, tak tohle je ono. Ale díky jako Garry's Modu je to vlastně furt profiltrovaný skrz Half-Life, jo? Což tomu dává takový, takovou dobrou jako patinu, že je to, že je to, a docela mně se líbí, že v některých komentářích na YouTube a takhle, nějaký lidi to v tom viděj, který fakt věděj. A viděl jsem nějaký komentář, kde říkají, ty vole, to je Max Payne, ale pak někdo říká, no počkej, ale já v tom vidím ten Source Engine, úlet, prostě jako, protože ono to má takový ještě...
1: Jako v tom obalu nebo v tom videu?
2: V těch videích podle mě, protože tam trošku prostě cejtěj v tom.
0: Zdravíme lidi, co to cejtěj.
2: To už jsi fakt člověk, který nikdy neprcá, nikdy. Nikdy. Striktně. A prostě takovým lidem my jsme vlastně zavázaný.
1: Klaníme se.
0: No.
2: Je to krásný, ty vole.
0: Já jsem se chtěl dostat k těm hrám, ale... My jsme chtěli ještě zmínit, nebo já jsem chtěl zmínit to, že vy jste vlastně, bavíme se tady o vaší poslední desce, která je aktuální vlastně, ale vy jste teď, jak to je dlouho, měsíc zpátky? No, pár týdnů zpátky jste vydali kompilaci vašich tracků, ať už vydaných nebo nevydaných. Jsou tam i nevydané věci? Já jsem to ještě neslyšel.
1: No, ty vole, jako jenom nevydaný,
0: nebo jakože to jsou jenom nevydaný věci.
1: Jenom nevydaný,
0: jo. Okay.
2: Jako to bylo vždycky někde na YouTube nebo někde na Benzonu, náhodně.
0: To jsem si myslel. No. Kolik tam je věcí? Tam je docela dost totiž.
2: Tam 15 tracků a 5 skytů. Mm-hmm. Ty skyty jsou včetně sezbíraný.
0: A je to z let od kdy do kdy?
1: 2005 až 2013 a je tam pak jeden remix, který jsem udělal v roce 2019, ale jakoby ty originální tracky jsou do roku 2013.
0: A už tam se objevuje jméno Sexy Sex?
2: Jo.
0: Kdo to je? Protože sexy, já poslouchám vaši desku a vlastně tam je Sexy Sex a Frank Fitness. A je moje chyba, že jakoby to nevím, že do toho nemám takový vhled, ale co to je za lidi?
2: Ale Frank Fitness je jaký kámoš, co furt kalí v Malibu klubu, že jo?
0: To je kde ty vole, Malibu klub?
2: Ve Vajsety, ne? GTA Vajsety.
0: No shit, vole.
2: Maria.
0: Jasně.
2: Myslím, že se bavíme jako vám. Ale Frank Fitness, o tom se nic víc nerovíš, to sorry. Ale...
0: Takže to je někdo z vás, vole.
2: Těžko
0: říct. To je jasný.
1: Ne.
2: Kdo ví. Ale Sexy Sex je prostě můj kamarád ze střední školy. Jménem Dan.
0: Uh-huh.
2: Z Gimplu. A je to člověk, který... Ten Big příběh D. je skvělý, chceš ho slyšet?
0: Rozhodně.
2: Ale Big D je prostě člověk, který se mnou začal...
1: Sexy Sex, a.k.a. Big D. Jo, a.k.a. Big D. Uh-huh. Uh-huh.
2: Člověk, co se mnou začal chodit prostě na Gimpo. Začali jsme si vyměňovat prostě muziku, Linkiny, Rammsteiny a takhle. A měli jsme se docela rádi, poměrně dost let. Ale asi tak v předposledním ročníku, to znamená na Gimplu po asi 7 letech nebo 6 letech chození do školy, najednou přišel moment, kdy on šel na koncert 50 Centa v Praze a zeptal se mě, jestli... Ale počkej, teď to přijde. Zeptal se mě, jestli bych mu prostě na to nemohl půjčit hiphopový hadry, že žádný nemá. Tak jsem vzal svoji asi 3XL Nike Mekinu a svoji... Ty vole, Amerika čepici?
1: Ale měl k tomu ty svý hnusný kapsáče nějaký manžestrový.
2: No jasně, já nic jiného už jsem neměl k půjčení. A tohle jsem mu půjčil, on si koupil nějaký chain a šel na 50 centa. Tam udělal nějaký photoshop u popelnice, což bylo úplně božský. A, no jasně, ale jakoby jeho to strašně inspirovalo a rozhodl se natočit svoji rapovou desku jménem All Fucking Tanks.
0: Oh shit.
2: Což byl takový jako... Oh, lehce Dirty South projekt v angličtině.
0: A ty vole, a je to někde venku?
2: Ne.
1: A nechtějí to, nebo jako chtějí,
0: to
1: ale
0: teda
2: chtěl. To je to prostě neuvěřitelně unikátní věc.
0: No.
2: A je to prostě gymnaziální hip-hop.
0: Okay.
2: A
1: to anglicky hlavně.
0: To mě právě zajímá, že jo?
2: Je to strašná prdel. A on mě poprosil, jestli bych jako mu s tím nepomohl, protože věděl, že děláme občas krystalky z té doby. Prostě ty první věci, co jsou právě na té kompilaci. Já jsem samozřejmě souhlasil. Viděl jsem si na to tenkrát na Mac Country menu v McDonaldu. To dalo moje odměna za tu desku, což bylo skvělý.
0: To byly první rapový prachy v podstatě.
2: To byly první rapový prachy, já jsem do té doby byl jenom
0: šel do Mekáče, to je hodně rapový, ty
2: vole. Šel jsem do Mekáče, tam jsem si dal Mac Country menu velký a bylo to úplně skvělý, úplně se pamatuju ten den.
1: Ale to prodávali za 50 korun, ne, na chodbě?
2: Já jsem to neprodával, on to haslil. Já jsem jenom dostal svoje menu. Ale prostě u mě v pokoji, kde
1: jsem... Executive producer.
2: No jasně. Billy B, jsem si říkal, a to jsi byl official OG. A prostě ta tvorba trvala strašně dlouho, bylo to strašně směšný, bylo to úplně dokonalý, ale v průběhu
0: toho... Ale to jste měl docela cool jména na tu dobu, ty vole, to tady nejelo moc takovýhle jména.
1: My jsme byli vždycky strašně real.
0: Očividně jo, ty vole.
2: Strašně real. A prostě díky tomu vlastně on ale trávil hodně času prostě u mě v pokoji, kam samozřejmě docházel Jirka, a.k.a. Crudence, mm-hmm. a ostatní lidi, a vlastně se tak nějak skrz tady to začal dostávat prostě k nám. A
1: my jsme ho vlastně vyléčili z wannabeismu.
2: My jsme ho vyléčili postupně.
0: No podle toho, jak zní na tý desek, určitě jo.
2: No my jsme mu říkali, hele, tady prostě ty tracky, co tě baví, co znáš z MTV, jsou spíš sračky. Místo toho zkus poslouchat tenhle rap, což se okamžitě stalo. A pak nastalo jeho období, kdy kdykoliv si vypál na dívko nějaký filmy, tak tomu vždycky přidal diskografii Dr. Dre, jo, to byl jeho rituál.
0: No, to neznám.
2: Já jsem měl od něj doma třeba 5 různých DVDček s hororama, s píčovinama a vždycky k tomu byl ještě Dr. Dre diskografii. No a z něj se postupně stal podle našeho názoru extrémně jako osobitý a originální prostě rapper, který je velmi línej, stejně jako my, takže tvoří strašně málo, ale každý
0: já jsem se snažil trošku vyhledávat, jestli nemá nějaký release a pochopil jsem, že asi...
2: No ne. Má jednu desku s MC Pepíčkem vlastně na YouTube, kde ty barsy ho jsou podle mě extrémně dobrý.
0: Hmm. Pepíčka znám, ten jeden čas jel, to už jaký docela tyhle dlouhá doba, co?
2: No to jsou kamarádi, on je, že jo, s GM vlastně se k nám tenkrát nějak dostali.
0: Já jsem chodil mimochodem s MC GM na střední školu, víte to?
1: Fakt?
0: No, do hlavy.
2: Teraz
1: to
2: milý.
1: To je super. A ví to?
0: To nevím, jestli to ví, ale pamatuju si, že a mám video, velice rare video, kdy jsme spolu byli na hip-hop jamu, máme společného kámoše. A v roce 2009 jsme byli na hip-hop jamu, to já jsem ještě byl na té střední, a mám video, kde MC Gay fakt jako striktně paří na Ektora, ty vole.
2: To je dobrý.
0: S batohem na zádech. To mám, to mám na driveu, mám to, mám to.
1: Super.
0: A jede tam fakt jako velice přísně, ty vole.
2: To jsem ochotnej vyměnit.
0: My jsme se s GM seznámili vlastně až po té střední, nebo já jsem tam ještě byl, on už ne, ale byli jsme na stejné škole, až tam s náma byla zpěvačka Mucha. Teda.
1: Aha.
2: Ty králo.
1: To je vaše vrstevnice.
2: Ty králo.
0: No spíš jeho, podle mě.
1: Aha.
0: On je trošku starší než já, třeba o 3 roky.
2: To je neuvěřitelné.
0: Já si myslím, že s ním byla v ročníku. Nechci kecat, nechci tady dávat nějaký dezinfo, ale myslím si, že jo, ty vole.
2: No takže to je skvělý. A takhle se vytvořil
0: Sexy
2: MC
0: Sex.
2: Gay, a takhle se vytvořil Sexy Sex.
1: Sexy Sex ještě v minulosti to byl Clown.
0: OK.
1: Jakože, aby jsme všechny jeho
2: zmínili. Nějaký tracky pod tím jménem na někde na internetu určitě jsou.
1: No.
0: To je prostě náš dobrý kamarád. Frank Fitness teda, ty vole, jako.
2: To je věc, kterou...
0: Seš to ty?
1: Ne.
0: A ty taky trošku rapuješ, ne, podle mě?
1: Trošku, ale že nejsem Frank.
0: Já jsem totiž zdával nějaký research a zjistil jsem, že zdával podle mě Hot 16 Challenge, ne?
2: Počkej, ale tam je, tam rapuješ... na tý desce jsou, no má sloky.
0: Celý. Jeho? Na tý poslední?
2: Je jich tam asi míň, trochu.
0: Na tý poslední nebo na tý...
1: Na obojím.
2: Na obojím.
0: Tvoje?
2: Jo.
0: No já to právě, mě je to úplně jasný, vole, totiž. A ptám se na to z toho důvodu, že já jsem třeba, aby posluchači pochopili, já tu desku mám docela dost najetu a znám jí nazpaměť, ale často jsem nevěděl, kdo je kdo. Takže já to tam...
2: Je
0: to dobře a je to skvělý a já jsem zažíval jsem pocit po dlouhý době, který jsem nezažil od dětství, když jsem poslouchal rapový desky, neznal jsem ani cover prostě, měl se od kámoše na CDčku nebo na kazetě, vole. A neznal jsi ty ksichty, takže...
2: No ale to je právě to, že posloucháš ty vole...
0: Takže ty seš na týde se repově.
1: Jo.
0: No to je mi jasný celou dobu, kurva, ty vole.
1: Tak třeba Ondra, ten rap, tak to jsem já.
0: No, ale podívejme, ty vole. Tak to budeš i na naší desce na featu, kámo, ale v tom případě.
1: To vlastně nejspíš ano.
0: To budeš muset, hochu, vole. Já jsem to říkal, teď tady úplně mimo kontext, ale... No to je jedno, domluvil jsem se na nějaký spolupráci a... Já jsem říkal, že ty bys tam měl rapovat, protože jsem tušil, že ty na té desce seš, ty vole.
2: Ale mně přijde dobrý, že to
0: je to skvělý, ale je to skvělý. Je to skvělý.
2: To je prostě, že to vnímáš, ty vole, jako ty tracky.
0: Mm-hmm.
2: Vnímáš prostě to, co se tam odehrává, místo takového toho čumění na ty ksichty furt, ty vole.
0: Je to přesně
2: já to,
0: tak.
2: Já to na rapu jako to nemám vůbec tak. Rád, takový to... To soustředění na ty jednotlivý jako držky, nepřijde mi to zas tak zajímavý, přijde mi zajímavější ty tracky jako.
0: Já s tebou úplně souhlasím a znova říkám, že tohle jsem dlouho u rapovýho alba nezažil, natož u českýho, že bys jako nevěděl, kdo vlastně je kdo. To je skvělý, no.
2: To je dobře. To je dobře, že jsi to nepoznal.
0: No hele, co ty hry teda, jako, ale... Co teďka hrajete?
2: Máš něco rozehranýho teď?
0: A pojďte, pojďte do hloubky úplně, jako.
1: Já mám teďka na... Problem. Já jsem před nějakým časem od svého kamaráda dostal Xbox 360.
0: A to je starý Xbox.
1: Vítík, jo, to je 2006, no. Podle mě. No. Já mám jako rád
2: starý hry. Xbox.
1: Já jsem jako retro gamer docela, vášnivej. Takže mám PS2. Vlastně okay. PS2 jsem si koupil pár let nazpátek, protože jsem to jako dítě nikdy jako nemohl mít. Pak jsem se jako dospělej uvědomil, že teď už vlastně můžu. Tak jsem si ji koupil a pak jsem si k tomu koupil asi 100 her, který asi nikdy nestihnu jako hrát.
0: To je skvělý. Ale... Jakože máš takže, fyzicky.
1: Jo, jo. Já miluju prostě covery jako a ty fyzický nosiče a ty sešítky, vole, v tom. Jo, prostě
2: ta kolekce je krásná, jako, to můžu potvrdit.
1: No. A ještě jsem teda dostal pak od kamaráda Vítíka Xbox 360 a na něm teď hraju Far Cry Instinct nebo Instinct.
0: To ani nevím, že existuje.
1: Nejsem si jistý. To je jakoby Far Cry 1, ale speciální verze pro konzole. Protože tehdy prostě ty konzole nějak nezvládaly ještě ty jako obří mapy z té Far Cry 1, co byla na kompu. Takže oni udělali jako úplně jinou verzi vlastně na konzole. A je to prostě taková lineární střílečka v džungli, v nějakých sklepech a tak dále.
0: Já mám rád Far Cry jako takový, ale tohle neznám, to jsem nehrál. Tak.
1: Já jsem to vlastně taky docela dlouho neznal, ale pamatuju si, že jsem někdy v dětství viděl video z toho a že tam byla hrozně promakaná voda. Jako moře, hrozně jak 3D vlny a že jsem z toho byl úplně v píči a hrozně jsem to záviděl těm konzolistům a teď prostě jak mám ten Xbox, tak jsem občas prostě koukám na nějaký stránky se hrama, starejma a teď jsem tam zahlíd tohleto a řekl jsem si, tak to si musím koupit a tak jsem si to koupil a teď to pařeno. A je to prostě
2: ty vole, je potřeba dobrý. Se totiž uvědomit, jak úžasná byla doba, kdy různý platformy, různý konzole nebo PC znamenali fakt jako paralelní jako světy, protože dneska jako, jestli máš nový Xbox, nový PSko nebo komp, je úplně jedno, ty releasy jsou skoro úplně stejný. Ale jako ty třeba už je plně nevíš, že třeba existuje arkádová verze Half-Life 2, ty vole, japonská.
0: No to já nevím,
2: tohle jsou věci, že občas na tyhle ty videa přece koukáme, úplně u toho jako křevčíme, ty vole, že jak je úžasný, že existuje jako slot machine jako verze Half-Life 2, jako do který si tam sedneš, ty vole. A je to skáču jako arkádová verze, kde skáče skóre, ty vole. Je to rozsekaný na jiný chaptery, než je ta hra normálně. A takovýhle věci se odehrávaly ještě před 20 lety úplně běžně, že? A třeba Xbox 360 je zásadní, to není
0: jo.
2: To není dvojče PlayStationu, ty vole, dvojky vůbec, jako.
1: No to vůbec. To
2: je... A tyhle ty, ale zároveň i PlayStation 3, že? To je úplně jako jiná věc.
1: Jako PlayStation 3 a Xbox 360, tam už se to docela scházelo.
2: No jo, ale nebylo to ještě jako Xbox 1 versus PS4 a vůbec neříkám, ta poslední generace, to je úplně jedno, co máš. Je pár exkluzive, které jsou, ale vůbec to není daný tím hardwarem, je to prostě... Prostě
0: hele,
2: to byl fakt zajímavý.
0: Mě se, jako, já to jenom trošku dám takovou vsuvku, mě se i hrozně líbí to. Já vždycky jsem jako kupoval nebo dostával jako dítě konzole. Dvojku jsem taky neměl PlayStation a hrozně jsem jí chtěl, ale prostě nebyly brachy. Měl jsem jedničku. Pak jsem si sám koupil už dost prostě trojku. Ale mně se hrozně líbí teďka zpětně to, jak když jsme se třeba bavili o tom Max Payneovi a o té estetice kolem vaší desky, že já jsem vždycky chtěl tu nejvíc top grafiku, aby to vypadalo skvěle, blablabla, ale zpětně se vracíš do těch her kvůli té estetice a se děje to, že dneska vycházejí hry, které vlastně vypadají z roku 2005, právě proto, že to má tu skvělou atmosféru díky tomu,
1: a to je,
0: na jakých věcech to běželo, jakou to mělo grafiku, že jo?
1: To je podle mě i to, o čem jsme se dneska bavili, jak jsi mluvil o té hudbě, že když máš, vole, dispozici kom, kde máš VSTčka s tisícema presetů, že tě to úplně zahltí.
0: Jo. A nemá to tu duši vlastně.
1: Stejně tak, když máš dneska jakoby vlastně nekonečné možnosti v tom, jak ta grafika může být dobrá, že tě nic nelimituje, tak tehdy jakoby ještě tě ten hardware hodně limitoval v tom, co jsi mohl dovolit, tak jsi to musel nějak jako vochcávat přes nějaký jako fejkový efekty a to právě tyhle ty staré hry ještě často dělaly. A tím to mělo strašně takovej...
0: Duši.
1: Takovou strašnou duši a byly to takový obrazy.
2: Umělecký, no jasně, jako tohle Mně se to neposlouchá nějaký naši kamarádi, co budou smát, tak mě často tohle opakujeme, ale jakože prostě ručně vytvořený jako efekty. Tady vem si tady tu místnost, jo? To, že někdo seděl a jako ručně namaloval každý ten stín a každý to zákoutí a každý to nasvětlení, každou píčovinu, to bude navždycky milionkrát lepší, než na to jako plácneš nějaký ray tracing.
0: Tyhle. Já s tím souhlasím.
2: To mě, jako mě se líbí nový hry, já teda hraju nový hry hodně, jako, ale prostě musím tam vidět tu práci toho člověka v tom. A proto ty hry taky stárnou tak krásně, protože jedna věc je, že si musel vymyslet, jak vochcat ty věci, že jo? Legendární řešení metra ve Falloutu 3, kde je to vlastně postava, která má hlavu velkou jako vagon metra a běží pod tím vlakem, to víš?
0: Ne.
2: Když jedeš metrem ve Falloutu 3.
1: Musel jít metrem?
2: Nebo je to jiný díl? Myslím, že to je trojka.
0: No to je trojka podle mě,
2: jo,
0: no.
2: A je tam nějak, v jednu chvíli tam funkční nové kousíček metra. Ale v tom engineu oni neměli žádný jako vagóny nebo vlaky. To tam vůbec nebylo. Tak vymýšleli, jak to udělají a udělali to tak, že pod tím metrem, kdyby si zdal prostě nějaký noklip nebo něco, tak to je panáček, který stojí na těch kolejích a místo hlavy má hlavu velikosti celého vagónu. A ty, když si do toho sedneš, tak on se rozeběhne a běží. A jakoby ty běžíš panáčkovi v hlavě. A tyhle ty řešení jsou úplně geniální. Ale druhá věc je, že ty si taky museli kvůli tomu omezení vymyslet vlastně tu stylizaci, že když se bojáš na Maxe Payna, to je absolutně stylizovaná hra prostě.
1: To je pravda, no, ta stylizace.
2: A proto, ty vole, dneska je to 25 let starý a to nehrajou lidi jenom z nostalgie, ty vole, to hrajou mladí jako děti.
0: No jasně,
2: jako
0: no jasně.
2: Ty, jako, to je koukat se na obraz prostě.
0: Je to tak? Je to přesně tak?
2: No, to je geniální.
0: Je to přesně tak? Je to, úplně, je to úplně stejný umění jako dělat album nebo obraz, přesně jak říkáš.
2: Přesně tak. No a tak lidi se vracejí, že jo, i v hudbě jako k analogu, k těmhle věcem, že ty limity potřebujou a chtějí, protože ta kreativita, ty vole.
0: No já si myslím, že
2: nemůže
0: přesně
2: nemít limity.
0: Ty spoužil ten výraz, já si myslím, že jako v tom se nejvíc projevuje ta kreativita, že dneska už máš všechno tak hrozně moc easy, že člověk, který jako přemýšlí a jde hloubš a chce jít trošku za roh, nebo chce si prostě užít ten proces, nejde mu o ten finální produkt, jak ho prodat, ale jde mu o ten proces, že se prostě vracíš k těm starším postupům, kdy si to prostě užiješ, kdy si to můžeš užít i s tím, že u toho trošku trpíš prostě a musíš vymýšlet ten postup.
1: Vede prostě zároveň.
0: To omezení ti vlastně dovoluje to nad tou věcí přemýšlet a snažit se, ty vole, jako prostě.
2: Je to přesně tak.
0: No. A to platí na všechno, si myslím.
2: Je to tak. Ale není to tak, že by to v nových hrách automaticky neexistovalo, jakože
0: To ani netvrdím.
1: To ano, ale jakože ten fotorealismus je už vlastně takový jako primární cíl jakoby většiny her v současnosti mi skoro přijde. A že to vlastně trošku vykrádá, jako, nebo nevykrádá, ale že to jako no, že to okrádá o tu stylizaci, jako tebe, jako konzumenta.
0: No hele, teď se ukáže. Těšíte se na GTA, nebo ne?
2: Jo. Jako jasně. Není to pro mě největší hype.
0: Jako pro mě taky ne, ale taky se těším. No.
2: Ale jako samozřejmě, že jo.
1: Asi to bude příšerná pařba, jako to se
0: já
1: nedá.
0: Já se bojím toho,
1: to
0: že nepůjdu, já jsem rád, že to vychází na podzim, ty vole, že loni vyšel Death Stranding, ty vole, na začátku léta a mý léto bylo hodně skurvený, to jsem jenom doručoval balíky prostě, ty vole.
2: Jako nemohlo být skurvený, když se pařilo.
0: Bylo skvělý, ale pro spoustu lidí okolo mě asi ne úplně, ty vole.
2: To je problém.
0: Ale jsem rád, že to vychází na podzim a jsem jako zvědavej, zároveň mám rád GTA, ale není to taky pro mě jako primární game number one prostě, to bylo, no. Je to zábava prostě, je to sranda, ale bojím se, že tý srandy bude tolik, že na tom zabiju zimu, ty vole, jako. Třeba bych se třeba najít holku a bojím se, že budu hrát příští 10 let GTA, ty vole, jiný píčoviny, ty vole.
1: Holka.
0: To bude moje holka.
2: No.
0: Prej tam budeš moc dělat beaty.
1: Hovno.
0: No pre, to nevíte?
1: Ne.
0: Prej jo?
1: Já.
0: No ty tam budeš dělat beaty právě, že kdo jiný, ty vole, jako.
1: Tak dík.
0: No ne, hele, to by tam prý mělo jít a prý bys tam měl mít jako sociální sítě a podobný píčoviny, což
1: už...
0: už
1: bylo...
0: Od toho už se jako chceš dostat v tom reálném životě a teď tady to budeš mít, ty vole, jako.
2: Tak oni jsou schopní
1: to... Přesihuješ do GTAčka 6, jako.
0: No toho se bojím právě,
2: ale oni jsou schopní, že jo, to vždycky obrátit do takový absurdity, že tě to krásně kopne do ksichtu. Už ta pětka vlastně, že jo, byla už v té době před těmi asi 13 rokama, že jo, tak krásně komentovala tu dementnost té doby. V té době už to vlastně bylo to, co to je dneska, jenom lehce míň. Ale už v té době to bylo jako úplně krásně jako absurdní. Teda na mě byla pětka už moc parodická místa. Já jsem velký milovník čtyřky, to máme se spojit.
0: Čtyřka je podle mě jaké kvás, jako nejlepší. Prostě, no. Já miluji jedničku, dvojku a čtyřku.
2: No jasně.
1: Já trojku teda miluji ještě taky hodně.
0: Co byla
2: ještě
0: trojka?
2: Taky
0: to byla ta první třída.
1: Liberty City, jo. Jo. Ty vole, to prostě... To si pamatuju, když to přinesla ta domů.
2: To je skvělý.
0: To přinesla
1: táta, jsem si tam, jo, táta to přines domů. A já jsem tam někde vylez, vole, před nějakou nemocnicí jako ven a podíval jsem se někam do dály a viděl jsem tam prostě nějaký prostředí a mohl jsem tam dojet. A to mi přišlo v té době úplně nepochopitelný, jakože...
0: Hele, to, no, to já občas, teda občas to já obecně miluju na hrách, asi až jako dodnes. Já miluju prostě otevřený světy a to, že se tam může dělat, co chceš, ty vole, prostě jako ulovit srnu, vole, nebo vole to Redemption 2, ty vole, kdy prostě...
2: To je vrchol, jako...
0: Já jsem někdy zapl po třeba, vole, třech letech. A nedělal jsem žádný mise, dělal jsem to, že jsem prostě, vole, unášel lidi, pak jsem měl někam na skálu, tam jsem je pověsil, ty vole, nemáš z toho nic, ty vole.
1: Potěšení
0: a u západu slunce jsem si dělal, vole, screenshoty prostě z různých směrů, ty vole, jak tam visí člověk prostě, jako, co zní dost divně, ale je to hrozně zábavný v rámci té hry, ty vole.
2: Jako Redemption 2 je, ty vole, to je prostě...
1: To je jedna z úplně nejlepší her na světě.
2: To je šílený úplně.
0: Jak se ještě zlomí ten příběh prostě.
2: To je naprosto
0: prostě, což
2: šílený.
0: Si myslím, že už tady můžu říct, že kdo z vás to nehrál, tak máte smůlu. Pojď prostě,
1: to nahrál,
0: spoiler.
1: Dej mu to.
0: Aha, tak to ne.
1: Dej mu to.
0: Já mám rád jeho rap, ty vole.
1: On už to stejně slyšel.
2: Ale on je ohledu plný, to je hezký.
1: Já vím.
0: Ale to nedám, to nedám. Tak Vojto, kvůli tobě ne, ty vole, ale jak bych to tady
2: ale
0: propálil.
2: Jako 20,
0: ale
2: on už to stejně schytal.
0: A proč to nehrál, ty vole?
1: Protože to prostě mentál.
0: On nehraje hry.
1: Hraje, ale
0: tak kurva,
1: je, je strašně pomalej a...
2: Má takový specifický vkus, ono, jako mně přijde, že...
0: Co hraje?
2: To hodně jako na Switchi,
1: Nintendo.
2: Jako Nintendo, jako takový ty podivný...
0: Jo, on je ten, co tam rapuje, jestli koupil Nintendo Switch. Taky
1: věci,
0: jsem se
1: přišel,
0: že jsem koupil.
1: Dál, prostě, no.
2: Ale jako, jako já respektuju ten hodně osobitý vkus,
0: jo.
2: Akorát úplně nechápu, proč si nezahrát Red Dead 2, když je to...
1: A Cyberpunk taky nedohrál ještě, to je
0: ubožák do píči.
2: Mám dojem, že mu chybí...
0: Jsem dal třeba šestkrát, ty vole.
2: Já mám dojem, že mu chybí jedno DLCčko k Zaklínače trojce, což...
0: Uchyl!
2: To je víceméně...
1: Zavřete ho, prosím. Jako...
2: Volám Interpol, ty vole.
0: A přitom on tam rapuje možná vlastně nejvíc o těch hrách, ne, ty vole.
2: Ale on miluje hry.
1: On obecně rapuje nejvíc.
2: A akorát mali, v něčem jinak, jako, on teď podle mě u toho sedí a poslouchá, to je nasraný na nás trošku, ale tak jako nezlob se na mě.
0: Kámo, nebuď, prostě, ale RDR 2, jako, teď bych to objednával. Teď bych to objednával, ještě dneska bych to začal hrát, vole. Jako.
1: On to má už v knihovně, podle mě to má od nás nazdílený ve Steam knihovně.
0: Okej.
1: No já nevím, no. Tohle... Pro tohle nejsou, kvůli tomuhle nejsou koncerty Crystal Kids.
0: Ale Vojto, mám rád tvý rapy, ale jestli nebudeš hrát, vole, hry, tak...
2: My prostě nechceme nasejst člověka, který nemá dohraný. No. Prostě Red Dead Redemption 2, Cyberpunk.
0: No a co teda hrajete teďka?
2: Ale já jsem teďka dohrál toho Bonda, co teďka vyšel.
0: To mě zajímá docela.
2: Skvělý. Úplně skvělý. Já mám rád... Na jednu stranu
0: jsem... Na PlayStation jsi to dal.
2: No jasně, já jsem na jednu stranu jako strašně na RPGčka, jako fantasy hry, tady tyhle to nerdování, ale vedle toho si taky velmi rád užiju takový ten úplný mainstream Hollywood.
0: Mám to podobně.
2: Uncharted, ty vole, Last of Us, God of War, všechny
0: Last
2: tyhle
0: of
2: ty.
0: Us.
2: No jasně. Mm. Takový ty úplně, co to hrál každý. Mm. Možná kromě Vojty, nejsi si jste. Když Last of Us hrali,
1: myslím, že Vojta, hrál,
2: Last of Us snad, jo. Ale James Bond je přesně ve stylu tohle, navíc je to od studia IOI, což jsou tvůrci Hitmana, což je za mě teda taky naprosto geniální série. V minulém desetiletí vlastně ještě restartována naprosto úžasnou, a ty víš, že si to máš zahrát. Naprosto geniální.
0: Hitmana?
1: Jedničku, nebo starý, ta restartovaná...
0: Já tady kejvu hlavu, ale taky jsem třeba jedničku naposled, ty vole. Jako.
1: Já jsem hrál jako ty starý díly.
2: Každý díl je perla, jako okay. Ono to vychází posledních 20 let
0: kolik
2: různě.
0: Jen, takže už je třeba jako...
2: Tyjo, 6 třeba, 7, nevím.
1: Máš jedničku, dvojku, trojku, čtyřku.
2: Pak je Absolution, který je jako lehce divný.
1: Pak se to restartovalo 1, 2, 3, takže 8, no.
0: Takže Bond.
2: Bond je...
0: Ale pojď dál, ještě aspoň dva typy současných her.
2: Jo, současných. Ty krávo, počkej. Počkej, podívám se na své aplikace PlayStationu,
0: abych pokračovat nějakou
2: sračku.
0: Co hraješ v poslední době? A nemusí být současný, ale co hraješ?
1: Teď ještě na kompu jsem rozehrál... Ty vole, jak se to jmenuje? Vyšel Early Access jedné hry. takovej středověkej... Fate Keeper?
0: To je taková ta jakoby konkurence Kingdomka? Nebo se pletu? Asi ne úplně konkurence, ale to... není to podobný, jo?
1: Jakože možná trošku, je to víc fantasy. Je to něco mezi Dark Souls a Dark Messiah of Might and Magic, což je taková hra z roku, já nevím, vole, 2.7 třeba podle mě.
2: Myslím, že jo.
1: A je to prostě taková first person jako sekačka s mečema. Je to hodně těžký, soubojové, graficky hodně hezký. Vyšlo to v early accessu, takže zatím můžeš tam hrát třeba, já nevím, 2 hodiny. A tak to jsem teďka hrál, to je hodně hezký, to můžu doporučit. Stojí to na Steamu asi 8 euro, což je jako hezká cena. Ale ty vole, jak se jmenuje? Fate Keeper? Podle mě se to jmenuje nějak jinak.
2: Podívám se do chatu, jestli někdo z kluků nedopsal.
1: No a jinak ještě hrajeme jako často s kámošema Rocket League, což je taková jako píčovina.
0: To znám, já jsem to v životě nehrál, ale můj kámoš to taky jede a je z toho nadšenej.
1: Vypadá to jako...
0: A to už to hraje třeba 5 let,
1: jo,
0: nebo jak dlouho, ty vole?
1: Jak dlouho, tak to je třeba 12
0: let. Jsou ty auta s tím míčem fotbalovým prostě.
1: Fotbal s autama. Zní to jako největší píčovina, vypadá to odporně naprosto.
0: To, co říkáš, říká vždycky každý, zní to jako píčovem, a to hrozně, ale je to nejlepší. Tebo,
1: je to
0: jako
1: kurva strašná prdel. A jakože, takže když dáváme s kámošema multiplayer, tak většinou dáváme tohleto, teďka v poslední době. No, takže to je další věc, ty vole. A jinak...
2: Já nechytám signál, já se nemůžu přišit svoji historii na PlayStationu. Ale
0: a tak víš, co hraješ?
2: Asi já jsem teďka hodně opakoval hry, takže samozřejmě opakoval v poslední době jednak Elden Ring, Zaklínače 3. To jsou moje asi nejoblíbenější úplně hry, kromě Half-Lifeu.
0: Vám musím se říct, já jsem nehrál ani toho Zaklínače, ty vole.
2: To je fakt velká chyba.
0: Bože.
2: To je opravdu naprosto geniální hra.
0: Pro všechny posluchače, teď tady na mě padají hodně opovržlivý pohledy, ty vole.
2: Jako to je naprosto
1: ani
2: výjimečný.
1: Ani Zaklínače.
0: Nehrál jsem Half-Life ani Zaklínače, no.
2: To je divný jako takový, no.
0: Hele, slibuju, že nešťastný. To zítra koupím a nějak to třeba v příštích 2 měsících dám, jenomže teď zase přichází to léto a to já vždycky začínám hrát úplně omylem, ty vole, a pak je léto v hajzlu, ty vole, jako.
2: Já si myslím, že léto je přeceňovaný a podceňovaný.
0: Jako je, hraní Zaklínače. Teď s těma vedrama je asi lepší jako bej doma hrát, no.
1: Zavři se s klimatizací na 16 stupňů a dohraj Half-Life a Zaklínače.
0: To asi dá.
2: Ty vole, co...
1: Onemocní u toho.
2: Co mě...
0: Pojďte ještě něco.
2: Co bylo něco z loňského roku, co mě zaujalo úplně nejvíc? No, Kingdom Come Deliverance 2, no, to byla úplně to nejlepší hra roku. Jako. A hodně se řešila ta Expedice 33, kterou jsem si zahrál, Claire Obscure, taková francouzská hra. No, měl to neuvěřitelný hype. Měl takový zvláštní tahová, jako tahový RPGčko s takovou docela neotřelou stylizací. Ale jako já jsem to dohrál a nějak vlastně nevím, co se o tom myslet. To byl takový JRPG, že to mělo jako ten japonský nádech, až to bylo francouzský. Mělo to skvělý soubojový systém, který kombinoval až takový souls prvky, jako rychlejch reakcí prostě. Působilo to jak Sekiro trošku, zároveň to bylo tahový ale, což třeba může připomínat Baldur's Gate, ale bylo to úplně jiný, bylo to fakt osobitý, fakt jiný. Ale já jsem s tím měl vnitřně nějaký problém, který neumím pojmenovat.
1: Možná se to třeba nelíbí vůbec, jak to vypadá, mě to, no, to absolutně chápu. Nepřitahuje. Jako.
0: Počkej, a to mě zajímá, co tě sralo.
2: Já si myslím, že mě možná podvědomě sralo to, že to lidi hypovali víc než Kingdom Come Deliverance 2, a to mě prostě sralo. A
1: ne, ono to vyhrálo spoustu cen nějakých, který si zasloužilo víc
0: to Kingdom Come.
2: A já se, a neříkám to, já jsem to jako dohrál a bavil jsem se u toho, ale Kingdom Come Deliverance 2, jako ty vole, to je naprostý veledílo, jako to je absolutní veledílo.
1: Shoutouts Česo Chris za dubbing, ty vole,
0: yes.
1: Mučenýho zmrna.
2: Yes. No to teda jo.
0: Já jsem to hrál zatím jenom chvíli, mám to nainstalovaný a stažený, ale teď jsem neměl prostě čas ani energie na to, na jakýkoliv hraní, ale dám to rozhodně taky.
1: Vzpamatuji si konečně.
2: Úplně...
0: Já vím, ty vole, no prdele, ty vole.
2: Úplně úžasná.
0: No tohle je možná nejlepší díl tady toho vysílání, co tady děláme, protože tohle se tady v životě neřešilo, ahoši. Za 10 minut tenhle pořád končí, my tady 40 minut, 30 minut mluvíme o hrách, ty vole.
1: Jsme ti říkali, že to u toho skončí.
2: To je,
0: hele, to je dobře, to je dobře a já doufám, že to lidi baví a věřím, že jo. Hele, jestli chceme pustit ještě nějaký tracky, což bude muset, že jich tady ještě asi 50, ty vole, 30 jich tady je 20, tak chcete dát něco na závěr. Já musím vám dát tady ty výzvy, chcete dát něco na závěr, ale je něco, co ještě chcete říct, no, nebo co máme říct?
1: Aby si konečně zapořil Half-Life a Witcher a přestal mě srát.
0: OK, já tady veřejně slibuju, že to udělám.
1: Super.
0: a zítra se obě ty hry stáhnu.
2: Tak to je dobrý nápad.
0: Mám herní počítač, ty vole, konec no, vidíš, konců. Tak.
2: Takže měl si můžeš to vybrat vlastně.
0: Jo no, možná
2: můžeš
0: jo.
2: Můžeš vybrat, kde to chceš dát. To je asi nejdůležitější poselství. Half-Life, Zaklínač, dál v životě už na moc věcech nějak nezáleží úplně, si myslím.
0: A poslední otázka, na jakou hru se těšíte, kromě GTAčka, jestli máte něco takovýho?
2: Jo, já se těším hodně na Blood of the Dawnwalker, což je člověče překvapivě fantasy RPG open worldový od tvůrců, od části tvůrců Zaklínače trojky. Mm-hmm. Bude to zřejmě tomu extrémně podobný. S upírskou tématikou, upíry považuji spíš za směšný, ale tohle vypadá výborně.
0: Okay.
2: Jakože katolickým vše, kde místo svěcený vody je krev a podobně, mě přijdou jako dobrý nápad v Karpatech v 15. století.
0: Okay. Nebo co?
2: Na to se velice těším. A pak jsem byl hrozně na hype na toho Bonda,
0: hele,
2: který
0: vyšel. Hele, a počkej, Witcher je stejný studio, jako je Cyberpunk, je to Red?
1: Ano. CDPR. Ale pak se od nich odklonili nějaký lidi, nebo odešli nějaký lidi a začali dělat na tom sam.
0: Jo, okay.
2: Zatím to působí víceméně.
1: Jako, mě to až vyděsilo, jak podobný to tomu je i tím ujíčkem a tak. Jako.
0: Mm-hmm. A ty? Co máš za hru, na kterou se těšíš?
1: Jakože tak samozřejmě mě napadá Half-Life 3, který se tak nějak jako jeví.
0: No to jsem, že to je jasný.
1: Že by to mohlo jako vyjít už teď nějak, protože má vyjít.
0: A má to vyjít, jo?
1: No nějak se jakože teď to Valve prostě ten... nebo jako je to studio vlastně, ale je to firma prostě, která dělá už i hardware a teď mají vydat prostě Steam Machine, což má být něco jako mezi konzolí a kompem, má to být asi letos.
0: Jo, to jsem viděl, ty vole.
1: A říkalo,
0: to už se chvilku týzuje.
1: Jo, a nějak se prostě tvrdilo, že s tím má víc souběžně i Half-Life 3, já sleduju nějaký kanály, který
0: to,
1: to analyzujou a jakože říkají, co by tam mohlo být a ne v té hře a jako jsem na to nadržený jak svině, tak asi řeknu tohle prostě no.
0: Hele to a hráli jste ještě poslední otázka, tohle je hodně herní pořad teda, ty vole, hráli jste Vetřelec Isolation, Alien, tak teďka vychází dvojka, nebo bude vycházet dvojka, viděli jste teasery.
2: Já jsem to viděl, no.
0: Ale já jsem tu jedničku hrál dvakrát a vždycky jsem skončil třeba půl hodiny před koncem, kdy už to na mě fakt bylo moc, ty vole. Já jsem mu to byl spocenej, ze mě lilo, ty vole, prostě ruce, že neovládáš ovladač pořádně, jak to klouže, ty vole.
2: Ale já už 3 roky odkládám zakoupení Alan Wake 2, protože jak jsme se bavili dneska
0: to jsem hrálky nedávno, ty vole.
2: To mě láká kvůli takový Twin Peaks podobnosti, tak
0: jo.
2: Ten horor v tom mě ničí a
0: já jsem dal třeba jestli čtvrtinu té hry a pak jsem se to vysral prostě, protože jsem se u toho tak lekal, ty vole, že to ne, jako.
2: Já nesnáším jumpscary a oni se prejdají vypnout nebo co a já zase nechci být takovej srát.
0: To právě, prostě. Právě.
2: Takže já prostě nevím, ty vole.
1: Hele, jestli máš rád, ještě poslední věc, bych ti rád doporučil, jestli máš rád Alien Isolation, tak existuje hra Routine, vyšla buď letos nebo minulý rok, nejsem si teď jistý. Vlastně to začali vyrábět už před Alien Isolation, je to dost podobný. Je to od nějakého malého indie studia, vypadá to úplně geniálně, odehrává se to na měsíci. A je to vlastně herně jako dost podobný Alien Isolation.
0: Miluju přesně tady ty jako témata a tady ty místa.
1: Má to takovou tu NASA stylizaci jako 80. léta. Bude se
0: to
1: ti
0: je,
1: to strašně
0: to je, jak opravuješ tu základnu nebo ne?
1: Ne, to je to ono. Prostě to... Je to příběhový takový horor.
0: OK.
1: A je to třeba na 7 hodin. A to si musíš dát. Ale myslím, že to možná... Nebo ty jsi říkal, že máš herní komp, tak tam si to můžeš dát.
0: Mám, no mám ho 3 roky, takže nevím, jestli

0: smíra tady to téma, tak Big si D. myslím, že to sceníte totálně, jako.
1: To je pro Big D-ho.
0: Hele, tohle byl určitě nejdelší rozhovor v rámci tohohle pořadu, jednoznačně, když tady koukám na čas. Nikdy se nám nestalo, že bychom nepustili ani polovinu tracků, co tady host dones.
1: To je dobře.
0: Boys, já vám hrozně děkuju. Budu strašně rád, když přijete ještě jednou, aby jsme dořešili další věci. Asi bude muset nějaký herní speciál, totiž
1: to
0: bylo.
1: To je skvělý nápad.
0: Děkuju vám za návštěvu. Jestli chcete něco říct, tak teď je prostor.
2: Smrda!
1: Já bych chtěl říct něco jako 4 nebo tak.
3: Jak to bylo to slovo? Ještě to řekni naposled.
0: Počkej, vole.
3: Loníš?
1: Rolíš.
3: Rolíš?
0: Je to rolíš.
3: Rolíš.
1: Kočička mňau mňau.
3: Kočička mňau mňau. Oh, koně mej člověk.
0: Zdravíme Vojtu. Zdravíme Vojtu, je nám líto, že tady nejseš s náma, kámo, ale...
1: Nedohrál se hudba...
0: Přesně, takže fuck it, vole, jako.
3: Ubožáčku.
0: Hele, děkuju. A lidi, mějte se hezky.
1: Ahoj.
0: Tohle je Soundbomb.

0: Andrei.
1: Albert?

Řítím se v nádobě na maso, připadám si jako parazit. Řítím se v nádobě na maso, snažím se nikoho nezabít. Svírám svý kulatý těleso, řídím s ním nádobu na maso. Tu, co se kutálí po cestách krvavých, od slunce ujíždím slunci stříd.

0: been a muscle. Od slunce ujíždím slunce vstříc.
1: Přelaďujeme už 35 let.
2: Přelaďujeme už 35 let.
3: Rádio 1.
4: Olé!
5: A banger to bude.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

0: Radina, dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
2: Radio 1.

0: větší než ještět.
1: Liberec 98,7 FM
2: a také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

0: Takže od prvního řádku.
1: Ne. Ne, tohle už se fakticky jako nedá vydržet tohleto. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad kopnu!
2: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
0: Dodatkové číslo 38. Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.